Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: je hej na Rádio Praha.
1: Pražáků je hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražáků je hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: zelený tváře leptají soulí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amor, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

Tohle není obyčejný dům. Tohle je opravdový betonový kolos. Nejdelší panelák v Praze najdete v ulici Zelenohorská v Pražských Bohnicích a měří přes 300 metrů. To jsou 3 fotbalová hřiště, 7 Karlových mostů nebo jeden Titanic. Panelák postavený v 70. letech dodnes působí jako symbol éry moderního bydlení pro tisíce Pražanů. Má celkem 18 samostatných vchodů a víc než 600 bytů. Celkem dokáže tenhle betonový obr pojmout takovou menší vesnici. Přestože jde o periferii města a sídliště, místní si nesmírně chválí třeba zdejší zeleň, která právě

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanova. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Mariana Arzumanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme tak zhruba měsíc před tím, než vypukne letní grébovka. A tak si říkám, jak moc teď jíte a spíte, když máte před spuštěním té velké akce?
2: Moc nejím, moc nespím. Děkuji za napovědu. A zrovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou grébovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
2: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara. Mm-hmm. Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
2: Ano, znáte to s jménem Filip a to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo změnit, teda udělat vlastní překlad. Čeho se ujala Hana Nováková a udělala krásný nový překlad. V tom překladu, a obě jsme studovali totiž na, a já ještě pokračuju studovat doktorantský studium, Hanka už to skončila, už je PhD, už je doktorantkou, a právě, jak říkala naša profesorka Silová, holky, ale když budete to překládat, tak musíte především vymyslit zajímavý, správně odpovídající hře název. No a právě předtím, než jsme začali o tom přemýšlet, jsem dozvěděla, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležité být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným, takže je to man earnest, je to upřímný. A třetí význam, málo kdo ví, že v tu dobu tak se říkalo, neúplně oficiální, lidem, kteří byli gejové.
1: A víte, tak to jsem vůbec netušila.
2: Nikdo.
1: A u nás vlastně ten Filip je úplně jiný významově. Tam je ta chytrost, to míti toho Filipa, tam to vede úplně jinam.
2: Přesně tak. A není to úplně přesný překlad. Je jasné, že je velmi těžce najít adekvátní dvoje význam v jiném jazyku a málo komu se to podařilo zřejmě, ale tak jsme s Hankou začali hledat právě od toho názvu. Já ani říkám o konceptu. Ten koncept byl původní. Já jsem chtěla takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféry, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitovan. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
2: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Earnest v St. James' Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wild také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavého odkazu, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili se studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní předtím, než jdete poprvé před ty diváky a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli?
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky. Ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku. Beat Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd. Pak nás čeká Paříž s Beat Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Nila Simona. A moje první, vůbec první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposledy, protože děti, které tam hrajou, znovu mě vyrostly. Poprvé tam hrali kdysi moje děti, pak jsme je alternovali a ti děti znovu vyrostly a já jsem se říkala, tak asi už je čas přestat.
1: Už nechcete odchovávat další.
2: Oni chci už odchovávat další a je to představení, které taky vlastně svým způsobem neverbální, jenom tematicky úplně jsme jindy a na pozadí krásných latinoamerických hitů a písniček a krásných světovoznámých obrazů. To vlastně jsou příběhy z obrazu, řekla by takhle.
3: Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání

0: jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoru.
1: Hlasujte

0: až na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlen, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah. Alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsané mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to není jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to

0: obdobie, kdež tá hviezda žila. Je to osobnosť, ktorá na pozadí turbulentných období, nejturbulentnejších období 20. století, nejakým spôsobom nien existovala a se postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigrácii, odbytla rodní zem a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dneškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik, že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvala, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
0: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či reži, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoci a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: A teď mi ještě povězte, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té hlavě třeba v tom bazénu. Jak se to dělá?
2: Já si myslím, že v naší profesi emoce je spíš výsledek naší práce. Musím být právě stručná, strašně moc. Dávno už nepracuju s amatéři, jako ani to představení, které vzniklo první nebo první a druhý, už tam je půlko profesionál. Ale máte pravdu, to je úplně jedno. Musíš být srozumitelným o tolik, aby předat svoje vizi. A to není, že by bylo spojené s emocemi, a naopak mělo by být spojené s konkrétnou. Umět řemeslně správně z hlediska řemesla popsat všechno, co já chci, aby se tam dělo. To není otázka emocí, to je otázka scénosledu, je to otázka jasné myšlenky, je to otázka, co dělám, proč to dělám a pak ve finále, jak to dělám z hlediska pedagogiky. Takže vlastně nemám prostor na emoci ku podivu, ale pokud jednám důsledně a logicky, i na jevišti jako herec, i v procesu spolupráce s herci jako režisér nebo pedagog, ve finále vznikají emoce, ale u diváku. U nás emoce také vznikají i v životě, i na scéně, jako výsledek jednání. Nikdo nekřičí, nebřečí, pokud se neodehrála nějakou událost. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresii. A jenom v depresii nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte a jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
2: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, kde nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiným, to je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud mě brečí zrovna z radosti. Ale v nejvíště, i když hraju dráma a brečím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
2: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kříží, ale je to na dlouhý povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélii. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálném čase ze 100% koncentraci. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadle, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadlo, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoci. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový oklíko k tomu, na co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklamy.

0: na dřeň.
1: Jak už jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky jsem musela opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a také jsem přijala ten život emigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každé scéna je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5 minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala si ty příběhy ještě v Argentině, když jsem tam byla a v institutu emigrace, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let? Protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek.
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky... Už jsem tady a asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla napůl Arménka, napůl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutilo mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židy a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už dávno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí. Že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista. Odkud je? Nebo, nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si. Sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk nebo zlost, zlý věci nemají národnost. Stejně jako dobré věci nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra.
0: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové, ani beru to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážet. Protože si myslím, že nemůžeš se urážet a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. A jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkal, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: Oklikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce. Předtím
3: to si předpokládám.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál. Ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ti židli, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
4: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Česku ubývá alergologů. Na vyšetření lidé v Praze čekají i 4 měsíce. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Česká delegace do Turecka ráno odletí z letiště v Kbelích. Německo plánuje od příštího roku zvýšit daň na lihoviny o 20%. Na Praze bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku je nedostatek alergologů a dál jich ubývá. Třeba v Praze v současnosti čekají pacienti na vyšetření 3 až 4 měsíce. Podle odborníků je téměř polovina těchto specialistů v důchodovém věku a studentů oboru je málo. Podle místopředsedy výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie Ilji Stříže přitom lidí trpících alergiemi naopak přibývá.
2: Obecně alergologů je nedostatek. Alergologie právě spadá mezi ty ohrožené obory, kde vlastně ubývá specialistů a naopak těch nemocných přibývá. Alergiků je třetina populace.
0: V Praze pokračuje výluka na části linky metra C. Do pátku dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání nahrazují autobusy XC. Ve špičkách jezdí v intervalu 80 sekund ráno a večer v každé 3 minuty. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové technici v metru obnovují zabezpečovací zařízení.
3: Pokračujeme ve výměně původních leových stavidel, která pochází ještě ze 70. let minulého století. Termín jsme zvolili kvůli nižší poptávce po cestování na začátku prázdnin.
0: Česká delegace ráno odletí ve 2 letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už je tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
4: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
0: S Babišem ráno odletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daň na alkohol o 20%, informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země až o 455 milionů eur, tedy zhruba o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, ani vína, na něž v Německu neplatí žádná spotřební taxa. Vláda podle ministra financí Larse Klingbeila chystá zavést taky daň na slazené nápoje. Vyšší sazby za takové výrobky podle něj chrání zdraví Němců. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. Tenisté Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes odohrávat osmifinálový duel Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové. A v Praze dnes bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer déšť, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď se obrátíme na dopravní infocentrum, kde už je připravený Kuba Vodička s dopravními informacemi.
6: Ahoj, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 už se zdržíte před omezením u letiště. Kolona zatím ze 3. kilometru od Kněževsi zdržení kolem 10 minut. Provoz vlastně také už v Novopatské, a to před omezením u sjezdu na Kbelskou. Od sjezdu na Černý most už čekejte zdržení 10 až 15 minut. A silný provoz a nesouvislá kolona už také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové pojedete 15 až 20 minut.
7: Díky moc, hezké ráno.
6: Ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Šest minut po šesté startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 7. července. Bohuslava a Donalda, jako fakt, jo, Donalda, mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky. Já bych chtěl poznat Donaldu. Každopádně na Rádiu Praha za chvíli Dua Lipa, Dance the Night. Taky třeba Alex Warren a Ordinary. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Alex Voren, Ordinary, ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Dneska budeme mít nejprve polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer od severu se objeví déšť. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude mírný západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který se večer změní na severozápadní. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra, jak to vypadá?
1: Hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde stále brzdí provoz omezení před letištěm. Kolona už narostla ke sjezdu na Středokluky na 5. kilometr, zdržení na 4 hodiny. Provoz vázne už také před omezením v Ekbelské, a to v obou směrech. V Cínovecké kolony od sjezdu na Březině Ves, v Novopatské už od sjezdu na Černý most. V obou směrech je to také až na 15 minut. A silný provoz čekejte už také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od Černého mostu se jede pomalu k Průmyslové, je to až na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha.

0: byl Miles Smith a jeho Stargazing. Je 6:30, posloucháte Rádio Praha v úterý 7. července. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer C-390. Na síti X to potvrdila česká armáda. Oba letouny si pořídila za víc než 11 miliard korun. Česká republika měla první letoun získat už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského dodavatele posunulo. Druhý letoun by měl do Česka dorazit na konci roku 2027. O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Do turecké Ankary míří lídři 32 států Severoatlantické aliance. Začíná tam dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou zvyšování obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v alianci. Za Česko na summit letí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Po večerním útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli dva lidé. Oznámil to šéf tamní vojenské zprávy Oleh Hihrov. 4 zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. Podle tamního guvernéra a po ukrajinském úderu zemřel jeden člověk a poškozená je energetická infrastruktura. V Praze bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, Kuba Vodička ví, jak to na nich vypadá.
3: Hezké ráno, velmi silný provoz, stále čekejte na příjezdu do Prahy po D7, kde brzdí provoz omezení u letiště, kolona od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru na 15 až 20 minut. Pomalu se jede také na příjezdech k omezení ve Kbelské, a to v obou směrech. V Cínovecké začíná kolono před sjezdem na Březiněvez, v Novopatské se zastavíte už na úrovni sjezdu na Černý most, v obou směrech je to také až na čtvrt hodiny a poměrně dlouhá kolona na tuto dobu už je na okruhu až Bohulské spojice, zastavíte se už na úrovni Černého mostu a pomalu se jede až k Průmyslové, aktuálně je to až na 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha ve 6:45. Divadlo na Vinohradech čeká zhruba 33měsíční rekonstrukce. Soubor se po posledním představení rozloučil s historickou budovou a od podzimu bude hrát v Radiopaláci. První práce už začaly, naplno se rozběhnou v září.
1: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí. A je to pohled, který myslím, že dlouho nikdo neviděl a nikdo možná nikdy už neuvidí.
2: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, současnou s tím mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru. Prázdný sál, ve kterém chybí 600 sedaček.
1: 600 jich nechybí, protože na prvním a druhém balkoně sedačky ještě zůstaly, ale z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit a tam bude 370 míst, takže podstatná část vlastně celé přízemí. Ty sedačky jsou instalovány v Radiopaláci.
2: Co bude s tím zbylým počtem sedaček?
1: Už se objevilo nejedno přání získat jedno sedadlo domů.
2: Určitě už se museli ze svých šaten vystěhovat jednotliví herci a čekají je nové šatny v Radiopaláci.
1: Herci si museli odnést své věci. No a tady třeba tohle to je teda šatna F. Třeba tohle bylo místo Jiřiny Jiráskové.
2: A teď v této šatně byla Carmen Majerová, Zuzana Vejvodová a další herečky.
3: Tady to máte otevřeně, já jdu ještě zhasnout dolů.
2: U šatny potkáváme Jiřího Hurába, správce budovy.
3: Nemůžu se s tím srovnat, protože myslím, že se duch divadla na Vinohradech vytratí nebo změní. To je můj názor.
2: Jak byste ho charakterizoval? Co je duch divadla na Vinohradech?
3: Když jsem sem v roce 1979 přišel, tak jsem si řekl, to tak voní divadlo něčím krásným, že už nikdy nebudu nic jiného dělat, tak jsem tady zůstal.
2: Půjde o první zásadní rekonstrukci od stavby divadla v roce 1907. Velká část technologií je v havarijním stavu a některé nelze ani využívat. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Radní hlavního města Prahy na jaře rozhodli o výběru dodavatele na rekonstrukci divadla na Vinohradech. Divadlo opraví společnost GG Avers divadlo s nabídkovou cenou 1,6 miliardy korun bez DPH.
2: Dělníci opraví fasádu i vnitřní výzdobu, vymění elektroinstalace a sociální zařízení. Zároveň vybudují novou malou scénu pro 150 až 200 diváků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít nejprve polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer od severu se objeví déšť. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 17. Foukat bude mírný západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který se bude večer měnit na severozápadní. A jak to vidí Kuba Vodička?
5: Hezké ráno. Provoz už poměrně výrazně vázne na příjezdech k omezení ve Kbelské ulici, a to v obou směrech. V Cínovecké začíná kolona už kousek za sjezdem na Zdiby. V Novopatské pak je kolona přes celou Novopatskou a zasahuje i na Pražský okruh k dálnici D11 u Černého mostu, zdržení až 20 minut. Kolona popojíždí také v opačném směru na okruhu a následně na Štěrboholské spojce od Černého mostu Průmyslové pojedete aktuálně asi 25 minut. Omezení trošku brzdí provoz na magistrále směrem z Pankráce do centra kvůli výluce metra, je na Nuselském mostě a v Legerově ulici uzavřen pravý jízdní pruh, respektive je vyhrazen pro autobusy. Kolona nárazově začíná už v ulici 5. května před Nuselským mostem, zdržení kolem 10 minut a pomalu pojedete stále na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště od Středokluk z 5. kilometru, je to až na 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show

0: Hit týdne.
1: Číslo dvě.
2: Číslo dvě.
3: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. V Praze bude polojasno až oblečno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce, a to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
2: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Pavel do Ankary odletí během rána, vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
3: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
0: Součástí změny je také zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice se tak součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1,7 milionu korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Zjistil Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Pen příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
4: Le fonctionnement démocratique de notre pays.
5: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. Tenisté Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Maria Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové. A Praze dnes bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer déšť. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička. Hezké ráno. Začnu pražským okruhem směrem na letiště, kde popojíždí už poměrně dlouhá kolona od sjezdu na Písnici až k Ořechu přes oba tunely. Celý úsek pojedete více než půl hodinu. Provoz vázne také na příjezdech do omezení ve Kbelské, a to v obou směrech. V Cínovecké pouze kratší kolona od sjezdu na Březiněves. Horší je to ve směru od Novopatské, kde je kolona prakticky z pražského okruhu od D11. Zde se zdržíte kolem 20 minut. Kolona pak popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojice směrem na Lanový most. Od D11 k Průmyslové je to zhruba na 25 minut a provoz vázne stále před Prahou na D7 před omezením u letiště. Kolona od sjezdu na Středu Kluky asi na 15 minut.
7: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Na něm vstáváte do úterý s datem 7. července. Hezké ráno přeju, máme 7 minut po 7. Za chvilku Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. Budou taky Hearts a Purple Disco Machine a jejich Wonderful Life 25.
1: Radio Praha. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Shakira, whenever, wherever, ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986.

0: já přeju hezký den.
1: Ten den bude nejprve polojasný až oblačný, během dne postupně až zatažený, později večer od severu se objeví déšť. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 19 a foukat bude mírný západní vítr, který bude mít nárazy kolem 55 km za hodinu a večer se změní na severozápadní. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
2: Hezké ráno. Nový problém je v Nové Povltavské, kousek za výjezdem z tunelu Blanka, kde zůstala v pravém jízdním pruhu stát nepojízdná dodávka. Kolona už tak zasahuje do tunelu Blanka před výjezdem. Začínají také regulovat vjezdy do tunelu, hlavně od Patočkovy ulice, ale také z Dobřížské. Čekejte tak zdržení kolem 10-15 minut. Na východní části Pražského okruhu očekávejte kolony v obou směrech. Směrem na Lanový most se zastavíte už u Černého mostu. Pomalu se jede k Průmyslové, je to na půl hodinu. Ve směru na D10 začíná kolona u sjezdu na Běchovice a pomalu se jede až do Novopatské, kde kolona pokračuje před omezení Vekbelské, zde je to na více než 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je také silný provoz a to od sjezdu na Vestec k Ořechu, celý úsek je na půl hodiny a pomalu stále pojedete také na příjezdu do Prahy po D7, od sjezdu na Středokluky pojedete pomalu až k letišti, je to na 15 až 20 minut.
1: Já ti děkuju, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
4: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
3: Praha žije.

0: Thurston a Cruel World. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje víc než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. V Praze dnes polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, začnu příjezdem do Prahy po D7, kde je stále poměrně dlouhá kolona. Od sjezdu na Středoklupy z 5. kilometru se jede pomalu až do omezení u letiště, je to na 15 až 20 minut v koloně. Navíc teď je hlášená nová dopravní nehoda, tak určitě opatrně. Na Pražském okruhu směrem na letiště poměrně dlouhá kolona od sjezdu na Vestec až k Ořechu, celý úsek je stále až na půl hodinu. Velké problémy s průjezdem jsou na východní části Pražského okruhu, kde jsou kolony v obou směrech, směrem k Lanovému mostu, tradičně kolona od Černého mostu k Průmyslové na půl hodiny, v opačném směru čekejte, že se zastavíte u sjezdu na Běchovice, pomalu se pak jede až do Novopatské, kde kolona pokračuje k omezení Vekbelské, zde je to na 20 až 25 minut a kolonu očekávejte ještě v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra, od sjezdu na Hloubětínce jede pomalu až před tunel Blanka, je to na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Těsto a The Business ve 7:45 na Rádiu Praha. Rychlost cyklistů v Žižkovském tunelu by mohly zpomalit optické brzdy. Praha 3 je chce po březnové nehodě cyklisty a chodkyně. Od dubna je tam pro kola maximální rychlost 10 km/h.
1: Tady, když to pustíte, tak se to rozjede strašně. A hlavně, když se dole vyjíždí z toho tunelu, tak lidi tam z obou stran prostě vcházejí a vy taky nemusíte vidět, takže je potřeba prostě s tímhle počítat všim.
2: Říká paní Eva, která jezdí Žižkovským tunelem několikrát týdně na kole. Podobně trasu projíždí i cyklista Matěj, podle kterého někteří lidé povolenou rychlost nedodržují.
3: Tak půl na půl. Některý jo, některý se prostě pustí dole a nehledí na to, jestli je tam desítka nebo ne, nebo jsou lidi nebo ne.
2: Omezení rychlosti platí v tunelu od konce dubna. Radnice s magistrátem a policií tak reagovala na březnovou nehodu cyklisty s chodkyní, která skončila se zraněním hlavy v nemocnici. Změnu uvítal třeba pan Vojtěch, který tu prochází několikrát týdně.
4: Trošičku se to zlepšilo, ale cítím se pořád dost nebezpečně tady. Teď tu zrovna projelo kolo, který rozhodně nejelo 10 km/h.
2: Další chodec, pan Josef, si myslí, že omezení rychlosti nijak nepomohlo.
5: Jenom značka se tady objevila, ale efekt nemá žádný. Včera jsem si říkal, že je škoda, že policie tady se prostě neobjeví a nezměří to.
2: Policisté rychlost v tunelu neměří a ani s tím do budoucna nepočítají. Dění v tunelu ale podle mluvčího pražské policie Jana Daňka občas kontrolují.
6: Kontroly u Žižkovského tunelu jsme prováděli na začátku června v časové dotaci 18 hodin. Policisté po dobu akce nezjistili žádné protiprávní jednání.
2: Pravidelné kontroly neplánuje ani městská policie, potvrzuje její mluvčí Irena Seifertová.
7: Od počátku je dohled nad Žižkovským tunelem v gestci policie České republiky. Městská policie zde provádí v rámci personálních možností pouze namátkové kontroly, a to jak ze strany 3., tak 8. městské části. Současně neevidujeme žádná oznámení, podněty či stížnosti ze strany občanů.
2: Další opatření požaduje vedení Prahy 3. Podle místostarosty Ondřeje Ruta ze Zelených by policisté a strážníci mohli tunel kontrolovat častěji.
8: Nemáme nějaký objektivní zprávy, nerealizuje se tam měření, nepočítají se rychle jedoucí cyklisti, takže objektivní informace o tom, jestli tam došlo k tomu, že tam jezdí pomaleji, nemáme.
2: Optické brzdy by mohla technická správa komunikací namalovat do tunelu do konce prázdnin. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze nejprve polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo a večer se od severu objeví déšť. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, jsme na 19 stupních a foukat bude mírný západní vítr s nárazy kolem 55 km/h, který se večer změní na severozápadní. Jakube, zdravím tě, je to na tobě.
9: Hezké ráno. Na východní části Pražského okruhu čekejte kolony v obou směrech od Černého mostu směrem k Průmyslové. Je to asi na půl hodiny. Směrem do Novopatské a pak následně před omezení ve Kbelské pojedete více než 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu před Barandovským mostem a to od sjezdu na Pankrác. Pomalu se jede až za Barandovský most do Strakonické ke Dvoreckému mostu, kde se jezdí jedním pruhem. Je to až na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště kolona od sjezdu na Jesenici k Ořechu, celý úsek je až na 40 minut. Omezení výrazně brzdí provoz aktuálně na magistrále směrem z Pankráce do centra na Nuselském mostě i v Legerově ulici. Je pravý pruh vyhrazen jen pro autobusy kvůli výluce metra. Kolona z ulice 5. května od budovy soudu na zhruba 20 minut. A kolonu čekejte i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek k Blance. Pojedete asi čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
9: Ahoj.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Topíte se v reklamách. V reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Sabrina Carpentra Tears je 8 hodin ve studiu se mnou Vašek Miller. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Novou budovu základní školy Bílá dokončují v Dejvicích. E-shopy zdražují dobírky, některé už je přestali nabízet. Fotbalisté Španělska vyřadili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané porazili domácí Američany. A v Praze bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nová budova základní školy Bílá v Dejvicích pro 270 žáků má být hotová do konce července. Radnice za ní zaplatila 170 milionů korun. Od 1. září by měli do školy nastoupit žáci prvních až šestých tříd, říká místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková z uskupení Praha sobě.
2: Samozřejmě jsme doufali, že se ta stavba dokončí dřív, aby měl pan ředitel a jeho tým více času na zabydlení té školy, ale pořád jsme ujišťováni o tom, že během léta nejpozději se ta stavba dodělá a budeme tam pořád mít prostor na to nastěhování.
0: Část ulice Na Strži v Krči je ode dneška dočasně jednosměrná. V úseku mezi ulicemi U Strže a Jeremenkova mohou řidiči projet pouze směrem k Pankráci. Omezení potrvá do 14. srpna. Důvodem je oprava kanalizace.
3: Obyvatelé okolních domů se ke svým nemovitostem dostanou pouze od křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška. Při odjezdu už ale budou moct pokračovat oběma směry. Dopravu v této části Prahy už delší dobu komplikuje také výstavba metra D, kvůli které je provoz na ulici Na Strži vedený v omezeném režimu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Některé e-shopy v Česku postupně zdražují platbu za dobírku. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Podle její analýzy reagují e-shopy na to, že se jim platba na dobírku nevyplatí a kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc. Marketingový ředitel Upgates Michal Benacky říká.
4: Podíl nevyzvednutých dobírek je v řádu jednotek procent. Pro e-shopy jde ale o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
0: Některé e-shopy už platbu dobírkou kvůli vysokým nákladům spojeným s nevyzvednutými zásilkami vůbec nenabízejí. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 členských států, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hlavními body jednání budou zvyšování obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v alianci. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé porazili v Dallasu Portugalsko 1-0. Belgie vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy po vítězství 4-1. Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl dva sety. Kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve třetí sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové 2x 4-6. Bousková po utkání vysvětlila, že chtěla hrát hlavně aktivně.
5: To byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat ty své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu.
0: A čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale ve skupině skončili poslední a do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Praze dnes polojasno až oblačno, během nepostupně až zataženo, později večer déšť, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
7: Hezké ráno, v Praze stále velmi silný provoz, kolony čekejte na okruhu směrem na letiště, nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenice až k Ořechu, je to až na 40 minut. Velké problémy také na východní části Pražského okruhu, kde jsou kolony v obou směrech od Černého mostu, směrem k Lanovému mostu pojedete až k Průmyslové. V koloně v opačném směru začíná kolona už před D11, pomalu se jede až do Novopatské před omezení Vekbelské, v obou směrech zdržení na půl hodiny. Výrazná kolona stále na magistrále směrem do centra od D1. Zastavíte se za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede až za Nuselským most do Legerovy ulice, je to až na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov dlouhá kolona před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až k Dvoreckému mostu do Strakonické za Barandovský most, zdržení na 20 minut. A provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek k Blance, je to na 4 hodiny.
6: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Šest a půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v úterý 7. července a hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku VR domy. Lights off. Bude taky Chopin na Good Luck Babe a já vám přeju hezké vstávání s Rádiem Praha.

0: byli Phone on Blondes a jejich WhatsApp je 8:45. Praha je nej.
1: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z

0: Opatské předomezení ve Kbelské v obou směrech zdržení kolem půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte dlouhou nesouvislou kolonu od sjezdu na Jesenici až k Ořechu. Celý úsek je až na 3/4 hodiny. A kolona popojíždí také na magistrále od D1 do centra. Zastavíte se za sjezdem na Pankrác. Pomalu se jede až za Nuselský most. Zdržení až na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov kolona před Barandovským mostem. Zastavíte se u sjezdu na Pankrác. Pomalu se jede až ke Dvoreckému mostu do Strakonické, kde je dopravní omezení. Je to na 15 až 20 minut. A velmi pomalu se popojíždí v obou směrech. Aktuálně také před letištěm směrem do Prahy kolona z 5. kilometru D7 od Středokluk směrem z Prahy od Evropské. V obou směrech je to zhruba na 15 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Týdne. Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání.

0: Olivia Rodrigo a Stupid Song je nejlepší novinkou a číslo 3. Před ní jsou jen druzí UDG, Odlétáš. A i jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoru.
1: Hlasujte na

0: BB Rexha Faithless a New Religion v 8:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. Kancelář prezidenta už uvedla, že Pavel svůj program představí ještě před odletem teď dopoledne. Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer C-390. Na síti X to potvrdila česká armáda. Oba letouny si pořídila za víc než 11 miliard korun. Česká republika měla první letoun získat už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského dodavatele posunulo. Druhý letoun by měl do Česka dorazit na konci roku 2027. O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. Na lodi poté začalo hořet. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Íránská státní televize uvedla, že na tanker, který vezl zemní plyn z Kataru, zaútočil Teherán. V Praze dnes bude polojasno, až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice po zprávách, jako Bodička ví, co se děje.
3: Hezké ráno. Na východní části Pražského okruhu čekejte stále velmi dlouhé kolony v obou směrech. Směrem na Lanový most je kolona z Novopatské až k Průmyslové. V opačném směru se zastavíte už na úrovni Štěrbohol. Na Štěrboholské spojce pomalu se jede až do Novopatské před omezení Vekbelské. V obou směrech zdržení 35 až 40 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 stále brzdí provoz omezení před letištěm. Kolona od sjezdu na Středokluky na 20 minut. Pomalu ale pojedete také ve směru z Prahy k letišti kvůli omezení od Evropské, je to zhruba na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem k letišti nesouvislá kolona stále od Jesenice až na úroveň Ořechu, celý úsek na 40 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Pankrác, pomalu pojedete až za Barandovský most do Strakonické, kde je u Dvoreckého mostu uzavřen v omezení jeden jízdní pruh, je to zhruba na 20 minut a kolona je stále i na magistrále od D1 do centra. Od sjezdu na Pankrác za Nuselský most pojedete až 25 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Shepard Geronimo ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Podívejte se do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu otevřeli speciální výstavu fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy sloupsko-šošovské jeskyně s hlubokými propastmi, nebo boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem Čech. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A nebo se vydejte do letního kina v Holešovickém Doxu. Promítat se tam bude dokumentární film, který nabídne výjimečný pohled do zákulisí investigativní novinařiny a odhalí, jak vznikají velké novinářské kauzy. Nahlédnete do práce reportérů při odhalování mezinárodních afér i do rozhodování, které běžně zůstává skryté. Projekce snímku Zákulisí novinařiny začíná v Doxu pod širým nebem v úterý ve 21:30. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes budeme mít nejprve polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo a později večer se od severu objeví trocha deště, maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 21 stupních a foukat bude mírný západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který se bude večer měnit na severozápadní. Jakub Vodička sleduje situaci na silnicích z dopravního infocentra.
3: Hezké ráno. Velké problémy stále na východní části Pražského okruhu, kde musíte čekat kolony v obou směrech. Směrem na Lanový most se popojíždí znovu od Novopatské k Průmyslové, je to zhruba na půl hodiny. Ještě horší situace je v opačném směru, kde kolona začíná prakticky už na jižní spojce před Lanovým mostem. Pomalu se jede přes Štěrboholskou spojku a následně až na Novopatskou před omezení Vekbelské. Celý úsek je na nějakých 40 až 45 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Jesenici k Ořechu. Zde je to na 35 až 40 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov kolona od sjezdu na Pankrác. Dá se říct, v tuto chvíli už skoro od Vídeňské. Pomalu se jede až za Barandovský most do Strakonické, kde je omezení u Dvoreckého mostu, zdržení na více než 20 minut. Silný provoz také na magistrále směrem od D1 do centra. Zastavíte se kousek za sjezdem na Pankrác a za Nuselský most pojedete zhruba 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: John Nash, Too Far v 9 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy ve studiu s nimi Vašek Miller a přejeme vám krásné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Vládní delegace před summitem NATO nekoordinovala postup s prezidentem Pavlem. Dnes mají lidi poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Balíky na dobírku kupuje pořád asi čtvrtina Čechů, e-shopy ale službu zdražují nebo ruší. A bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými názory na zahraniční a bezpečnostní politiku. Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO. Řekl to před odletem do Ankary. Českého prezidenta pozval jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan. Pavel chce na summitu slyšet argumenty. Bojí se toho, že by se k němu jinak nedostali. Vláda na večeři delegovala Babiše, kterého doprovodí manželka. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
2: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
0: Dluhopisy musí do dneška lidi zaplatit plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Mezi Čechy je stále oblíbená platba balíků na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jenže jak upozorňuje společnost UpGates, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují nebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval například prodejce Živina, potvrzuje ředitel této firmy Martin Kundera.
3: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
0: V čínské provincii Kansu zasypal se v půdy 33 lidí, záchranáři 17 z nich úspěšně vyprostili. Dalších 16 stále hledají, příčina sesuvu půdy je nejasná. V minulosti ale horský region se strmými svahy takové přírodní katastrofy zasáhly, hlavně v období dešťů. Například v roce 2020 sesuv bahna zabil nejméně 5 lidí, více než 70 tisíc lidí muselo opustit své domovy. Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy 4-1 a prošli mezi nejlepších 8 týmů turnaje. V další fázi nastoupí proti Španělsku, které porazilo Portugalsko 1-0. A sportovní ředitel brazilské fotbalové federace Rodrigo Caetano potvrdil, že navzdory vyřazení v osmifinále svého světového šampionátu s Norskem zůstane trenér Carlo Ancelotti u týmu. 67-letý Ital v květnu prodloužil smlouvu u mužstva až do mistrovství světa v roce 2030. V Praze dnes bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer déšť, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona před omezením u letiště. Od sjezdu na Středoklupy z 5. kilometru čekejte zdržení 20 minut. Pomalu se jede také na východní části Pražského okruhu v obou směrech. Směrem na Lanový most stále kolona od Novopatské k Průmyslové zhruba na půl hodiny. Ve směru na D10 čekejte kolonu od Průmyslové přes Štěrboholskou spojku až na Novopatskou k omezení u Belské, zdržení zpoždění až 40 minut. Pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov. Auta se zastavují na úrovni sjezdu na Vídeňskou. Pomalu se jede až do Strakonické za Barandovský most, kde je omezení pod Dvoreckým mostem, zdržení kolem 25 minut. A velmi silný provoz čekejte na magistrále směrem od D1 do centra. Zastavíte se před sjezdem na Pankrác. Pomalu se jede až za Nuselský most do Legerovy ulice. Je to na 20 až 25 minut.
4: Já ti děkuju, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Do úterý s datem 7. července vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Klaněm. Zdravím vás 6,5 minuty po 9. Za chvilku je Číren a Shape of You. A tady u nás na Rádiu Praha taky Olivia Dean a Man I Need.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB+.

0: bola Avril Lavigne a What the Hell. Je 9:15, ste na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně.

0: na 22. Foukat bude mírný západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Ten se večer změní na severozápadní. Jakub, doprava každých. Trošičku se nám to nepovedlo s dopravou, tak to zkusíme pak ještě jednou. Každopádně, Jakube, máš slovo.
1: Hezké ráno. Začnu velkými problémy, které jsou stále na východu Prahy, na Pražském okruhu. Kolony v obou směrech, směrem k Lanovému mostu, budete popojíždět od Novopatské k Průmyslové 25 minut. Ještě horší situace je v opačném směru, tedy směrem na D10. Kolony začínají už na jižní spojce u Lanového mostu a do Novopatské před Kbelskou pojedete až 40 minut. Velmi pomalu se stále jede na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona začíná u sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až do Strakonické ke Dvoreckému mostu, kde je dopravní omezení zdržení na 25 minut. Silný provoz se stále i na magistrále směrem od D1 do centra. Auta se zastavují kousek za sjezdem na Pankrác. Pomalu se jede přes celý Nuselský most až do Legerovy ulice. Je to stále na 20 až 25 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 stále vázne provoz před omezením u letiště. Kolona od sjezdu na středu Kluky zhruba na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio

0: Vylepecká brzy oslaví 25. Vyšla totiž v roce 2001 na podzim a Lighthouse Family a jejich I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Krásný dobrý den, posloucháte Rádio Praha v 9:30 a to je ten pravý čas na to, abychom si dali další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obraného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho pozval turecký prezident. A zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. A maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby zrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 1,3%. A dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné třeba i přes QR kód. V Praze bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Kuba Vodička ví, co se na nich děje.
3: Hezké ráno. Velké problémy stále na východní části Pražského okruhu, kde jsou kolony v obou směrech. Směrem k Lanovému mostu se popojíždí od nájezdu z Novopatské k Průmyslové. Je to aktuálně zhruba na 25 minut. V opačném směru jsou kolony výraznější. Směrem k D10 se popojíždí, dá se říct, už z jižní spojky z Lanového mostu a pomalu se jede až na Novopatskou před omezení na Kbelské. Celkové zdržení až 3/4 hodiny. Na jižní spojce se popojíždí v koloně směrem na Smíchov a to od sjezdu na Pankrác. V tuto chvíli se jede pomalu až za Barandovský most ke Dvoreckému, k podjezdu Dvoreckého mostu, kde je dopravní omezení zdržení 25 minut. Silný provoz stále čekejte i na magistrále směrem od D1 do centra, kde komplikuje provoz omezení a vyhrazení pravého jízdního pruhu pro autobusy na Nuselské mostě i v Legerově ulici. Kolony začínají za sjezdem na Pankrác a zdržíte se až 25 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl desáté na rádiu Praha, třeba The Fame, Summer is Across. A taky Lost Frequencies a jejich Are You With Me? Hezký den.

0: To byl samozřejmě Prince a jeho Purple Rain. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Alergií trpí podle odborníků asi třetina Čechů, specializovaných lékařů je ale dlouhodobě nedostatek. V Praze situaci zhoršují i pacienti z jiných částí republiky. Čekání na vyšetření tak potrvá i několik měsíců.
1: Jakmile si dám prášek penicilin, tak se mi osype celé tělo, hrozně to svědí, to taková červená vyrážka a nepřestává to třeba týden, dva.
2: Jakub Václavíček z Prahy je na penicilin alergický už od dětství. Minulý rok mu k tomu přibyla ještě alergie na pil. Příznaky řešil pouze se svou praktickou lékařkou.
1: Byl jsem u doktorky, řekl jsem, že to bude s největší pravděpodobností alergie, tak mi udělala nějaký CRPčka. To vlastně bylo v tom období, kdy rozkvítají trávy a břízy a tyhle ty srandy, tak jsme vyřídili, že to je alergie na pil. Upřímně se děsím, co bych se všechno dozvěděl, na co mám alergii.
2: Alergie se můžou projevit v jakémkoliv věku. Podle alergoložky Veroniky Procházkové se čím dál častěji objevují u malých dětí, ale i seniorů.
3: Pacientů s podezřením na alergii v posledních letech přibývá a imunita u starších lidí už není tak aktivní a na druhou stranu u malých dětí jsme taky ještě před několika lety takhle hodně inhalační alergie neviděli.
2: Navíc se u stále více lidí objevuje potravinová alergie nebo intolerance. Hlavním viníkem jsou podle Procházkové stravovací návyky a ultrazpracované produkty, tedy jídlo obsahující barviva, ochucovadla, konzervanty a další chemikálie.
3: Můžeme posnídat mysli, na oběd půjdeme do závodní jídelny, kde si nemůžeme být jistí jako složením a ke svačině v lepším případě narychlo zhltneme nějakou tyčinku, k večeři si ohřejeme něco z předchozího dne, tak se ukazuje, že je to velký problém.
2: Podle místopředsedy výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie Ilji Stříže alergologů v Česku ubývá.
4: V celé republice řádově může být asi 500 alergologů. V Praze třeba někde kolem 60-80 a kolem 40% jich je nad 60 let, takže spíš hodně ubývají. A lékařů, kteří atestují, je třeba kolem 10 ročně a nestačí to pokrýt teda ten úbytek.
2: Nedostatek alergologů hlavně v malých městech se pak projevuje dlouhými čekacími lhůtami na vyšetření. Do Prahy na něj jezdí třeba i lidé ze severních Čech.
4: Objednací doby momentálně klidně jsou kolem 3-4 měsíců, což je neúnosné a i do budoucna to nevypadá příliš dobře.
2: Podle Světové zdravotnické organizace bude do roku 2050 mít nějakou alergii polovina Evropanů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dneska budeme mít nejprve polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo a později večer se objeví od severu déšť. Maxima 26 až 28 stupňů Celsia, teď jsme na 23 a foukat bude mírný západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Ten se večer změní na severozápadní. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále brzdí provoz omezení u sjezdu na letiště. Kolona od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru na 20 minut. Dlouhá kolona popojíždí před omezením Vekbelské, a to ve směru od Novopatské. Kolony kvůli tomu jsou nejenom na okruhu a Štěrboholské spojce, ale auta se zastavují už na jižní spojce u Lanového mostu, celkové zdržení až 40 minut. Na jižní spojce se popojíždí směrem na Smíchov, a to od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most k omezení u Dvoreckého mostu. Celkové zdržení aktuálně 20 až 25 minut a velmi silný provoz stále i na magistrále. Směrem od D1 do centra se popojíždí už kousek za sjezdem na Pankrác. Za Nuselský most pojedete 20 minut. Ve směru z Holešovic je pak kolona od Florence k muzeu, zdržení zhruba na čtvrt hodiny.
0: Jakoby moc ti děkuju za dnešní spolupráci, měj hezké úterý, ahoj!
5: Hezký den, ahoj!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je úterý 7. července, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO zúčastní neformální večeře lídrů zúčastněných zemí i hlavního jednání Rady Aliance. Sněmovna ve druhém čtení projedná elektronickou evidenci tržeb. Do 30-denního vojenského cvičení dnes dobrovolně nastupuje přes 1000 středoškoláků. A v Praze bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dneho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany.
3: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
1: Prezident Pavel má v Ankaře naplánované také nejméně 4 bilaterální schůzky. Zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde. Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat třeba obchody, restaurace nebo řemeslníci. Zvláštní režim dostanou malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Opozice návrh kritizuje. Třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzer z ODS přínosy EET zpochybňuje.
4: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
1: Součástí změny je také zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice se tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Pro víc než 1000 středoškoláků dnes začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst v mapě, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkově studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců je rok od roku více, říká mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
5: Zájem o dobrovolné vojenské cvičení byl letos opravdu enormní. Původně se počítalo s 800 studenty, nicméně kvůli velkému zájmu byly kapacity navýšeny. Počítáme s 1155 studenty. Nicméně uvidíme, kolik jich skutečně nastoupí.
1: Pestrobarevný vlak Cyklohráček dnes zahájí sezónu mimořádných prázdninových výletů. Zájemcům nabídne 14 jízd mimo svou obvyklou trasu. Výjíždět bude každé úterý a čtvrtek dopoledne z pražského hlavního nádraží. Letos poprvé zamíří třeba do Písku nebo Kutné hory. Na výlety není potřeba žádná zvláštní jízdenka ani rezervace místa. Teniska Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila 6-4 a 7-6. Nosková tušila, jaké jsou velké přednosti soupeřky a silnějším úderům se proto zkoušela vyhýbat.
6: Madison má určitě ten servis a forehand její největší plus, ale proto jsem se snažila chodit co nejvíce do backhandu samozřejmě, takže spoustokrát mi pomohla i tím, ale asi bych si vzpomněla, že těch rally nebo těch výměn jsme moc neměli, takže tam to bylo spíš více o těch využitých malých bodech.
1: Z turné naopak vypadla Marie Bousková. Ve čtvrtfinále dnes nastoupí Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Osmifinálový přerušený duel dohraje Jiří Lehečka, který zatím prohrává s Němcem Zverevem 0-2 na sety. Ve třetí sadě je to 3-3. Praze dnes bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer déšť, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, se bude večer měnit na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dnes dopoledne sleduje Kuba Vodička. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Dlouhá kolona stále popojíždí před omezením v Ekbelské, a to směrem z Novopatské. Nesouvislá kolona aktuálně začíná už na jižní spojce na úrovni Lanového mostu. Celkové zdržení až 40 minut a kamiony mají tu kolonu ještě výrazně delší. Kamiony se kvůli tomu zastavují už na příjezdu do Prahy po D1 zhruba na 4. kilometru a pomalu pak jedou i přes celou Spořilovskou a zdrží se ještě výrazně déle. Na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu od sjezdu na Pankrát, pomalu se jede až za Barandovský most do omezení, které je ve Strakonické na úrovni Dvoreckého mostu, zdržení zhruba 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 stále vázne provoz před letištěm, kde je omezení, kolona z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky na 15 minut a pomalu pojedete na magistrále v obou směrech. Na příjezdech do centra směrem z Pankráce kolony od budovy soudu na 20 minut, směrem z Holešovice mezi Florencí muzeem naberete zpoždění 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tady je dopolední Praha, hezké úterý přejeme. Událost, kterou dnes bude sledovat celé Česko, to je samozřejmě summit NATO v Ankaře, věnovat se mu budeme ve zprávách. Sledujeme ho taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Na Praze, ale už za chvíli, budeme mluvit třeba o tom, že snížení povolené rychlosti cyklistů v Žižkovském tunelu nepomohlo. Plánují se proto další opatření. Tolik tedy témata, no a co se muziky týče, zazní zpěvačka LP. A mimochodem už příští týden vystoupí také na Colors of Ostrava. V playlistu připravení taky James Bay a Lumineers. No a začneme legendárními Rolling Stones. Je úterý 7. července a hezký poslech vám 7,5 minuty po 10. hodině. Přeju Vojtěch přívětivý. Děkujeme, že ladíte 107,1 FM.

Šetku Dugre a Josie Scott dozněli v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme, 2 minuty po 10:45. Jestli se často pohybujete mezi Žižkovem a Karlínem, tak určitě občas využíváte i Žižkovský tunel. Ten má po nehodě cyklisty schodkyní nová pravidla. Podle lidí, kteří tudy pravidelně chodí nebo jezdí, ale problém zatím úplně nezmizel. Od konce dubna platí pro cyklisty v tunelu maximální rychlost 10 km v hodině. Jenže někteří podle svědků omezení dál nedodržují a chodci se tam pořád necítí bezpečně. Policie rychlost v tunelu neměří a ani s tím do budoucna nepočítá. Provádí jen občasné kontroly. Praha 3 proto požaduje další opatření, takzvané optické brzdy, tedy vodorovné čáry a nápisy na zemi, které mají cyklisty upozornit, aby zpomalili. Technická správa komunikací by je mohla do tunelu namalovat do konce prázdnin. Tématu se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. No a my se podíváme taky na pražské silnice. Na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz omezení u letiště. Kolona je proto už ze 6. kilometru a zdrží vás až 20 minut. V Praze popojíždí, nebo je tady velmi silný provoz před omezením Vekbelské směrem z Novopatské. Nesouvislá kolona začíná už na jižní spojce u Lanového mostu a celkem se zdržíte až 40 minut. Kamiony kvůli tomu popojíždí v pravém pruhu už před Prahou.

0: Kat Radio Praha, tohle byly One Republic, bylo 10:30 a teď vysíláme krátké zprávy, připravil je Václav Miller.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun, tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zahraniční obchod Česka skončil v květnu s přebytkem 9,9 miliard korun, meziročně byl o 1 miliardu nižší. Vyplývá to z předběžných dat, které zveřejnil Český statistický úřad. Kladný vliv měl obchod se stroji, elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkový výsledek měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost UpGates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuze o kontrole zbrojení. Americké ministerstvo zahraničí tak reagovalo na včerejší čínský test mezikontinentální střely. Peking ji odpálil s maketou bojové hlavice z jaderné ponorky v Tichém oceánu. Podle něj šlo o součást každoročního vojenského cvičení. Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně u nájezdu od Písnice, zhruba na 5. kilometru okruhu. V pravém pruhu se čerstvě srazilo osobní auto s kamionem. V tuto chvíli je blokován nejen pravý, ale i připojovací pruh od Písnice. Kolony, které se vytvořily, tak začínají na úrovni sjezdu na Jesenici. Čekejte zdržení kolem 1/4 hodiny pro osobní auta, kamiony, ty se zdrží déle, protože jejich kolona pak pokračuje i za nehodou až ke sjezdu na Ořech. Velmi silný provoz je stále před omezením ve Kbelské ulici směrem z Novopatské. Vytvořila se velmi dlouhá nesouvislá kolona, ale to především kamionů v pravém pruhu. Ta je nejen na okruhu a jižní a Štěrboholské spojce, ale popojíždí také v celé Spořilovské. Začíná už na D1 před Prahou na úrovni průhonic na 6. kilometru. Osobní auta, ale celý úsek projedou výrazně rychleji v levých pruzích. A provoz vázne ještě na příjezd do centra po magistrále směrem z Pankráce, zastavíte se už před Nuselským mostem, zdržíte se 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4 minuty po 10:30, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Rychlejší cesta ke svalům může skončit na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu anebo náhlé smrti. Jaké další škody můžou anabolika napáchat, to vám ve vysílání řekneme už za chvíli.

0: jsem Fender v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme. Vypadat lépe, být silnější a rychlejší kvůli vysněné postavě. Někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo k náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jen o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaniš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problémy, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzické aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
3: Zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval. Ten růst není fyziologický, to znamená, není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více. Zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Písnice na 5. kilometru srazilo osobní auto s kamionem. Blokují pravý a připojovací pruh a v koloně od sjezdu na Jesenici se zdržíte asi 20 minut. Velmi silný provoz před omezením Vekbelské směrem z Novopatském. Nesouvislá kolona hlavně kamionů jak na okruhu, tak na jižní a Štětbohorské spojce. Zastavují se už na dálnici D1 u Průhonic na kilometru 6. Osobní auta v levém pruhu projedou celý úsek výrazně rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 brzdí provoz omezení u letiště, kolona z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky vás zdrží 15 až 20 minut a provoz vázne tradičně na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Směrem z Pankráce začíná kolona před Nuselským mostem a směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeum. Obousměrně je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
6: Pražský update.

0: Posloucháte Radio Praha, je 11 hodin, teď vysíláme další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, večer déšť, teploty 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslanci se dnes vrací k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
3: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
1: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Součástí změny je také zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Policie obvinila 8 lidí a dvě firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Centrála na případu spolupracovala se slovenskou policií. Obviněným hrozí až 10leté vězení. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
1: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Odvolací soud Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
5: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Lievan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Američtí fotbalisté na domácí mistrovství světa dohráli v osmifinále. Belgii podlehli v Seattlu 1-4. Belgičané zabojují o postup do semifinále se Španěli, kteří vyřadili Portugalce po výhře 1-0. A finský fotbalista Kaan Kairinen přestupuje ze Sparty do řeckého AEK Atény. Za 3,5 sezony v dresu Pražanů získal 2 ligové tituly a nastoupil do 150 a jednoho soutěžních utkání. V Praze dnes polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, později večer déšť, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme také situaci na pražských silnicích. Jak to vypadá, to ví Jakub Vodička. Dobré dopoledne.
6: Příjemné dopoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Písnice na 5. kilometru stále řeší srážka osobního auta s kamionem. Policie před pár okamžiky dala havarovaná auta už do připojovacího pruhu, ale stále se čistí ten pravý pruh. Jezdí se jedním pruhem, kolona začíná před sjezdem na Jesenici, čekejte zdržení zhruba 20 minut. Velmi silný provoz je stále v celé Novopatské před omezením v Vekbelské. Nesouvislá kolona především kamionů popojíždí jak na okruhu, tak i na jižní a štěrboholské spojce a kamiony se zastavují dokonce už na D1 před Prahou na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Osobním autem se ale v celém úseku za stolik nezdržíte, osobní auta se zastavují pouze nárazově. Na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona před omezením u letiště, z 5. kilometru se zdržíte ale maximálně 10 minut a pomalu stále pojedete na magistrále směrem z Pankráce do centra, zastavíte se před Nuselským mostem a zdržíte se 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké úterní dopoledne, děkujeme, že ho trávíte s vysíláním Českého rozhlasu, tady je Radio Praha, dnes je úterý 7. července a po 11. hodině nabízíme jak další muziku. Zazní Alex Warren, připravená taky Helena Zaťová. Máme pro vás i spoustu informací. Už za chvíli budeme mluvit třeba o tom, že obnovu zázemí motolského koupaliště dělníci dokončí ještě toto léto. Těšit se můžeme třeba na nové šatny, taky na občerstvení i na wellness. 11 hodin, 7 a čtvrt minuty, to je aktuální čas. Dobrý poslech a klidný den vám přeje Vojtěch Přívětivý. Tady je Jonas Blue.

0: na 107,1 FM jsme minutu po čtvrt na 12 zavzpomínali na Helenu Zeťovou. Dobrý den vám přejeme z Rádia Praha. Obnova zázemí motolského koupaliště jde do finále. Dělníci mají práce dokončit do konce července. A místo starých objektů, které podle magistrátu kapacitně, hygienicky ani esteticky nevyhovovaly, už u vody stojí nová dvoupatrová budova s terasou. Návštěvníci se na ní dívají různě. Jedni říkají, že staré sprchy, záchody a občerstvení už nestačily a že za kvalitnější zázemí u přírodního koupaliště v Praze rekonstrukce stála. Jiným se naopak nová stavba zdá zbytečně velká a drahá. Podle nich lidé do Motola chodí hlavně kvůli přírodě a koupání. Magistrát ale tvrdí, že nové zázemí má fungovat celoročně a má být ekologicky šetrnější, mimo jiné díky zelené střeše a tepelným čerpadlům. Rekonstrukce vyjde zhruba na 45 milionů korun a samotné koupání zatím pokračuje bez omezení. No a co všechno má nové zázemí motolského koupaliště nabídnout, kromě šaten, sprch a občerstvení? Odpověď najdete na webu irozhlas.cz. Jak to vypadá na silnicích? Na příjezdu do Prahy po D1 se zastavují kamiony v pravém pruhu u sjezdu na Čestlice na 8. kilometru. V koloně následně jedou před Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojkou až na Novopatskou před omezení ve Gvelském. Pro kamiony zdržení více než hodinu, osobní auta ale projedou výrazně rychleji. Pomalu se jede obousměrně před sjezdem na letiště. Směrem do Prahy je kolona z 5. kilometru dálnice D7 od Středokluk, směrem z Prahy od Evropské zdržení do čtvrt hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště jsou u nájezdu od Písnice na 5. kilometru havarovaná auta už v připojovacím pruhu. Kolona od Jesenice se postupně rozjíždí, zdržení kolem 15 minut a provoz vázne taky na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Směrem z Pankráce začíná kolona před Nuselským mostem a směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeum. Obou směrně je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.

0: Dobrý den, tady je dopolední Praha, bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, připravili je Václav Miller.
1: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. I tyto údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby zrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje více než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Podle armády jde o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. A dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné třeba i přes QR kód. V Praze dnes oblačno a zataženo s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál mapuje Jakub Vodičkám. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D1, kde se zastavují kamiony v pravém pruhu už na úrovni sjezdu na Čestlice, zhruba na 8. kilometru. Ta kolona je pak velmi dlouhá, pokračuje přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku a pomalu jede až na Novopatskou před omezení, které je ve Kbelské ulici pro kamiony zdržení výrazně přes hodinu. Osobní auta ale projedou v levých pruzích výrazně rychleji. Pomalu se jede obousměrně před sjezdem na letiště, kde je dopravní omezení směrem do Prahy, kolona z 5. kilometru od Středokluk. Směrem z Prahy pak od sjezdu z Evropské v obou směrech čekejte zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se stále dořešuje nehoda u nájezdu z Písnice na 5. kilometru. Havarovaná auta už stojí v připojovacím pruhu, místem se ale projíždí pomalu. Nesouvislá kolona stále začíná před sjezdem na Jesenici, čekejte zdržení kolem 15 minut. A provoz vás nestále ještě na magistrále směrem z Pankráce do centra. Zastavíte se už před Nuselským mostem a zdržíte se 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3:30, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to. Karlovy Vary během filmového festivalu nespí. Noční diváci si předávají štafetu s úklidovými četami, které brzy ráno vyrážejí do ulic, aby se město mohlo znovu probudit nablízkané a čisté. Už za chvilku se s námi ponoříte do cvrkotu ranních varů, teď se ale ponoříme do další muziky. Tady jsou Monkey Business. Hezký poslech, přeju těch přívětivých.

0: Tolik Leone a Callum Scott, o znění vašeho úterního dopoledne se stará Radio Praha. Před námi další reportáž. Festivalové Karlovy Vary mají několik tváří. V noci hýří hudbou, tancem a veselím diváků. Ráno se vše uklidní a do ulic vyrážejí úklidové čety, aby bylo zase všechno nablýskané a nachystané nejenom na festivalové, ale i lázeňské hosty.
1: Dobré ráno. Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady hlavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: No, samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odánět ty lidi z těch hlaviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno, ano.
1: Když ještě festivalový hosté spí.
2: Přesně tak.
1: Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No. Jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat, to je ten největší problém.
1: A hluk pak asi taky?
2: To taky, ale vesměs lidi si už zvykli, tak jsme lázeňské město, občas tu akce jsou a prostě na to si člověk, je to prostě součást tohohle Karlových Varů.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno, řekněte mi křestní jméno.
3: Laslo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let, Laslo?
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: A máte rodinu ještě na Ukrajině?
3: Dceru, dva vnuka i zjať. Manželka zomřela.
1: Při válce?
3: Ne, 2008.
1: A jste tady sám?
3: Už sám.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenu.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek. Festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uchlízí se, málo turistů.
4: Chodíme sem pravidelně, ale pokaždý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž v České televizi, jestli to můžu zmínit, o Grand Hotelu Pup v Toulavce a byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme.
1: A stíháte i filmy?
4: Na filmy moc nechodíme, protože viděl jste tu frontu ráno už u termálu, tak to je jeden z důvodů.
1: Abyste nemuseli stát frontu.
4: Já nesnáším fronty.
1: Takže vás láká akorát potom se projít po tom festivalovém městě,
4: jo?
1: S tou atmosférou.
4: Jo, víceméně ano.
1: Tak si to užívejte.
4: Vy taky.
1: Díky moc. Díky. Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Martinovi děkujeme, teď ale z Varů zpátky do Prahy. Na příjezdu do metropole pod E1 se zastavují kamiony v pravém pruhu u sjezdu na Čestlice. Na 8. kilometru v koloně následně jedou přes Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojku až na Novopatskou před omezení Vekbelské. Pro kamiony zdržení více než hodinu. Osobní auta projedou výrazně rychleji. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy pod E7, kde brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona začíná za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a zdrží vás asi 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona už za sjezdem z dálnice D1 a pomalu se jede až před Cholupický tunel. Pro kamiony zdržení kolem půl hodiny, osobní auta se zastavují pouze nárazově. A provoz tradičně vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Směrem z Pankráce začíná kolona před Nuselským mostem a směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu. Obou směrně je to na 10 až 15 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Bez reklam.

0: 7. července Radio Praha teď vysílá polední zprávy a ve studiu s nimi kolega Václav Miller, kterému přeju hezké poledne.
1: Ano, dobré poledne všem.
0: Bude 12 hodin.
1: Pražské arcibiskupství chce jednat s hlavním městem o budoucnosti Jindřišské věže. V Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel. První česká studentská družice Kostka dnes začala svou vesmírnou misi. A v Praze bude oblačno až zataženo s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské arcibiskupství zrušilo prodej Jindřišské věže a ukončilo jednání se soukromým zájemcem. O budoucnosti památky po tom, co vyprší současnému nájemci smlouva, chce jednat s hlavním městem. Arcibiskupství neupřesnilo, jestli chce památku prodat, anebo bude s vedením metropole spolupracovat jinak, říká jeho mluvčí Pavel Šretr.
3: Při dalším nakládání s Jindřišskou věží však budeme jednat odpovědně a s ohledem na to, že jde o významnou kulturní památku. Proto je potřeba při rozhodování projednat možné využití Jindřišské věže s partnery, zejména s hlavním městem Prahou.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary. Každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
4: Lídrem české delegace je Babiš. Ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
5: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
4: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
6: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
4: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavili tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
7: Kostka Oasis Alpha, separation confirmed.
8: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
9: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space AVU. UT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Fektu VUT.
10: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
9: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech měl premiéru český film Dvě deci tuše. Vypráví o japonologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Aňa Geislerová.
11: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakými lidma.
12: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a psal básně ve francouzštině.
13: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádrokarton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen neboli od knížky k plátnu a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varů přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede 3 snímky a převezme křišťálový globus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ten ovládl první 2 sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. Mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: jak to popoledně vypadá na silnicích, to nám řekne Jakub Vodička.
14: Hezké poledne. Na příjezdu do Prahy po D1 stále popojíždí velmi dlouhá kolona kamionů, ta začíná už u sjezdu na Čestlice na 8. kilometru. Kolona pak ale pokračuje také přes Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku a pomalu jede až na Novopatskou před omezení ve Kbelské. Na začátku kolony se navíc před chvilkou srazily na 6. kilometru u průhoni z dva kamiony v pravém pruhu. Pro kamiony zdržení výrazně přes hodinu, osobní auta ale projedou výrazně rychleji. Pomalu se jede stále i na příjezdu do Prahy po D7, kde brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště, kolona od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru, ale maximálně na 10 minut a provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech, směrem z Pankráce kolona začíná před Nuselským mostem, směrem z Holešovice popojíždí od Florence k muzeu, obou směrně zdržení 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 12 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Děkujeme, že to úterý s datem 7. července trávíte s vysíláním Rádia Praha. Po 12. hodině další muzika, zazní Pink. Taky David Guetta a A-Lock. No a už šestý den bez teplé vody. V části Prahy 4 je od čtvrtka porušeno horkovodní potrubí. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Teď Taylor Swift. Hezký poslech.

0: Michaela Jacksona jste poslouchali v poledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den, část Prahy 4 je už šestý den bez teplé vody. Kvůli poruše na horkovodním potrubí se odstávka týká zhruba 12 000 domácností v Nuslích, Podolí, Krči a Michly. Problém začal minulý čtvrtek v oblasti Michalské a Ohradní ulice. Technici sice původní závadu opravili, při následném napouštění a zprovozňování soustavy se ale objevily další netěsnosti v navazujících úsecích potrubí. Podle pražské teplárenské už jsou všechny zjištěné netěsnosti odstraněné, teď ale přichází časově nejnáročnější část, tedy dopouštění, tlakování a postupné zprovozňování celé soustavy. Situaci komplikuje i odstávka zdroje v Mělníku, kvůli které je dotčená část Prahy dočasně zásobovaná právě z teplárny Michle. Poslední odhad počítá s plným obnovením dodávek ve středu pozdě večer, tedy zítra. Podrobnosti najdete taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy do jeho Malty putovala vejce, tvaroh i víno, aby konstrukce vydržela co nejdéle. Karlův most se dnes řadí mezi nejfotovější

0: na příjezdu do Prahy po D1 se zastavují kamiony v pravém pruhu. U sjezdu na Čestlice na 8. kilometru v koloně následně jedou přes Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojku až na Novopatskou před omezení Vekbelské. Na začátku kolony se navíc na 6. kilometru srazily dva kamiony v pravém pruhu. Pro kamiony zdržení aktuálně více než hodinu. Osobní auta projedou výrazně rychleji. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po D7, kde brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona začíná u sjezdu na Kněževes na kilometru číslo 3, zdrží vás do 10 minut. A provoz stále vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech. Směrem z Pankráce začíná kolona před Nuselským mostem, směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu. Obou směrně je to na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Hit týdne. Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání.

0: Diváka Benzna Buna jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme, za pár vteřin bude půl jedné a teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Mariu Svenu Liebichovou do Německa. Rozhodnutí nespravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Liebichová má ve své vlasti nastoupit do vězení. Její případ souvisí se zákonem o sebeurčení. Ten v Německu umožňuje úřední změnu pohlaví prohlášením na matrice. Původně byla Liebichová odsouzená ještě jako muž. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Slovensku minulý rok vzrostl počet podvedených seniorů, stoupla i výše způsobených škod, informoval o tom ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů celkem o 1,5 milionu eur. Loni přišlo 215 seniorů o 2,7 milionu eur. To je v přepočtu přes 65 milionů korun. A v Praze bude oblačno, zataženo, s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá po půl jedné na silnicích? Na to se ptám Lukáše Millera. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze dopravu komplikuje zejména omezení ve Kbelské ulici. Jede hodně kamionů směrem z jihu na sever a ty fronty nákladních aut tak začínají už na D1 u Modletic na 10. kilometru a pokračují dopravy přes spojky až na Černý most a pak i v Novopatské právě do Kbelské ulice. Osobní auta projíždí rychleji, navíc v koloně na D1 je pak i nehoda. U Průhonic stojí dva kamiony v pravém pruhu. A silný provoz pak čekejte i v Letňanech a také ve Kbelích na průtahu obou městských částí. Na vině je právě zúžení ve Kbelské. A plní se pak v Praze také magistrála, tradičně ve Vilzonově se 10 minut popojíždí od Bulhara k muzeu, 10 minut pak naberete také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, tamto zdržení rovněž 10 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré odpoledne, 2:45 po půl jedné posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že jste s námi, ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Jakým způsobem se děti učí ve SCIO škole a v čem je ta výuka jiná než na škole klasické? Na návštěvu SCIO školy v pražské Bubenči se vydáme už za chvíli, teď se ale vydáváme vstříc další muzice. Tady je Shakira a Burna Boy, hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byli Sam Smith, posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Školní den tady začíná v 9 hodin ráno, a to společným povídáním s průvodci. Žáci tu pracují na tématech, které zajímají a baví. I v tomhle se liší způsob fungování SCIO škol od těch klasických. Reportáž s vedoucí školy Danou Grausovou natočila Sabina Vosecká.
1: SCIO školy jsou školy, které jsou zaměřené hlavně na vzdělávání pro budoucnost, jak tomu říkáme, my rozvíjíme kompetence dětí. Samozřejmě jsme zařazeni v rámci ministerstva školství, máme akreditaci a podobně, ale ty cíle vzdělávání máme trochu jiné a hodně se zaměřujeme na to, co si myslíme, že děti budou v budoucnu potřebovat, takže je vlastně učíme hlavně poznat sám sebe, vědět, jak se dobře učím, nestratit chuť k učení, protože k nám přechází hodně dětí třeba z jiných škol, které říkají, že vlastně neměli takovou radost z toho objevování a my se snažíme, aby to tady znova získali.
2: Stává se vám třeba často, že právě z té státní klasické školy sem k vám přichází studenti, že je o to velký zájem tady u vás studovat?
1: Teď za poslední měsíce k nám třeba hlásilo 10 dětí a my děláme takový, vlastně říkáme tomu týden na zkoušku, hodně péče věnujeme i rozhovoru s rodiči, protože hodně rodičů na první dobrou SCIO škola vlastně zaujme a líbí se jim hodnoty, na kterých je postavená i ten jako vzdělávací směr. My se snažíme být pečliví v tom výběru, aby jsme si dobře rozuměli vlastně v tom, co SCIO škola poskytuje a co naopak neposkytuje. Ten zájem je tedy poměrně velký a říkáme, že jsme škola pro každé dítě, ale ne pro všechny rodiče.
2: Před vámi tu seděl na vašem místě student, jeden z vašich studentů, který vyprávěl tak zapáleně o tom všem, co tady vlastně na škole dělá, čemu se věnuje. Cítíte tuhletu motivaci, kterou já jsem cítila z něj, u všech vašich studentů?
1: Já bych neřekla, že je to u všech. Máme jako děti a studenty, kteří jsou různí. Jsou to vlastně cíle, za kterými jdeme a vlastně od té první třídy se snažíme, aby děti tuto vnitřní motivaci jako našli. U těch malých dětí vlastně není problém ji úplně nalézt. Jo, to spíš máme u těch přestupových dětí. Tam trošku víc jako zkoumáme, jak se k tomu dostat, protože ve chvíli, kdy se děti cítí bezpečně a to učení je baví, tak oni úplně jako přirozeně potřebují objevovat nové věci.
2: Dodává Dana Grausová, která v tandemu společně s kolegyní stojí ve vedení školy. Na SCIO škole si taky žáci i jejich průvodci mezi sebou tykají. A to proto, aby nevytvářeli dojem nadřazenosti, ale naopak vzájemné důvěry. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelském, jede tam hodně kamionů z jihu na sever a fronty nákladních aut začínají už na D1 u Modletic, pokračují potom přes spojky až na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské ulice. Osobní auta projíždí výrazně rychleji, navíc v koloně na D1 je i nehoda u Průhonic, dva kamiony v pravém pruhu. A silný provoz čekejte i v Letňanech, také ve Kbelích, na vině je právě zúžení ve zmíněné Kbelské a plní se pak v Praze magistrála, ve Vilzonově se 10 minut po pojíždí od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy a také věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova zdržení asi 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si

0: Je 13 hodin na rádiu Praha, čas dalších zpráv, které přináší Václav Miller. Vašku, vítám tě ve studiu.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Vláda přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. V červnu opět stoupl počet případů žloutenky a nejvíc jich je na jihu Moravy. Získat nazpět peníze za zpožděný let bude jednodušší, pravidla schválil Evropský parlament. Bude oblačné zataženo s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
3: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
1: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, která 2% závazek dosud neplní. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 13 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Epidemie žloutenky typu A v Česku propukla předloni. Loni bylo nakažených nejvíc od roku 1984. Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí. Zejména pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit. Popisuje vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová.
4: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
1: Evropský parlament schválil pravidla na ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušit vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy v případě zrušení spojů. Europoslanci také aerolinkám nařídili, aby děti do 14 let seděly vedle rodičů zdarma.
5: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
6: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
5: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73, po výhře Švédska ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední. A bude oblačné zataženo s teplotami 26 až 28 stupňů. Mírný západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu se bude večer měnit na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se teď vypravíme na silnici. Lukáši, pěkné odpoledne, tak jak to vypadá?
7: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je spíše poklidnější, pokud nebereme v potaz omezení ve Kbelské ulici, tam se jezdí od minulého týdne vždy pouze jedním pruhem, je to velké omezení, které potrvá až do poloviny srpna. No a je silný transitní provoz, teďka po prodlouženém víkendu směrem na sever a fronty nákladních aut se táhnou už z D1 od Modletic a pokračují přes Spořilovskou, přes Jižní a Štěrboholskou spojku až na Černý most a pak ty kamiony pokračují i v Novopatské právě v nájezdu do Kbelské ulice. Osobní auta pro ujíždí výrazně rychleji. A silný provoz pak čekejte i v Letňanech a také ve Kbelích, na vině právě zúžení ve Kbelské ulice. Ucpané jsou hlavně průtahy jak Letňan, tak Kbel. A plní se v Praze. Magistrála Vilzonova ulice popojíždí tam asi 10 minut v úseku od Bulhara k muzeu. 10 minut naberete i na Nuselském mostě před semafory v Legerově, zhruba z poloviny mostu. A plnější je také Ječná ulice, pomalej se jede z Karlova náměstí až na IP Pavlova, zdržení 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 5,5 minuty a úterní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. Jsou před námi kromě jiného i další hity. Nechybí Naked. A taky Miles Smith. Dobrý poslech vám přeje Vláďa.

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Na rádiu Praha přejeme krásný pohodový den. Připomínám, že běží další kolo hlasování do hitu týdne. Podpořit své favority můžete jako obvykle do čtvrteční půlnoci, a to opět na našem webu praha.rozhlas.cz. I tentokrát vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme opět v pravidelném čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin, nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Tak hlasujte, ještě jednou náš web praha.rozhlas.cz. Praha žije hudbou. A doplníme aktuální informace. V Praze je spíše klidnější provoz, ale dopravu komplikuje hlavně omezení Vekbelské. Je tady silný transitní provoz směrem na sever a fronty nákladních aut začínají už na dálnici D1 u Mudletic. Pokračují přes spojky až na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské ulice. Osobní auta projíždějí výrazně rychleji a silný provoz čekejte i v Letňanech a taky Vekbelích. Na vině je právě zúžení Vekbelské ulici. Plní se pak v Praze taky magistrála. Ve Vlznově se 10 minut pojíždí od Bulhara k muzeu. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě ve směru do Legerovy ulice a taky věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova zdržení je 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na rádiu Praha.

0: Je půl druhé, vedle mě už je Václav Miller a přináší zprávy na Rádiu Praha.
1: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlily meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby zrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastoupilo více než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. Evropský úřad pro boj proti podvodům rozbil síť, která prodala přes 200 000 padělaných kondomů. Výrobky úřad zabavil Srbsku, Rumunsku a Španělsku. Pocházely od dodavatele z Číny. Podle generálního ředitele úřadu Petra Klementa mohou padělané kondomy vést k infekcím, pohlavním nemocem, nechtěnému otěhotnění nebo intoxikaci. V Praze bude oblačno a zataženo, s teplotami 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už aktuální dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak ta situace v Praze je stále stejná. Doprava je prázdninová, klidnější, bez zásadních komplikací. Tu dopravu komplikuje zejména omezení ve Kbelské ulici. Jezdí se vždy pouze jedním pruhem mezi Letňany a Novopatskou. Je to kvůli velké opravě Kbelské ulice, ta potrvá až do poloviny srpna. No a kolony kvůli tomu teď začínají na jižní spojce u Spořilovské a pomalu pokračují pak na Černý most a také po Novopatské právě k nájezdu do Kbelské. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu, osobní auto projedou rychleji a stále silný provoz je kvůli tomu i přímo ve Kbelích na průtahu v Mladoboleslavské ulici. Pomalejší provoz je na příjezdu do Kbelské ulice, také od dálnice D8, tam se zpomaluje u sjezdu na Čakovice, zdržení pak k vjezdu do Kbelské asi 5 minut. A kolony jsou na obvyklých místech na magistrále ve Velzenově od Bulhara k muzeu na 10 minut, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy a 10 minut naberete i v Bělohorské z centra před křižovatkou. Matkou vypich. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je s vámi úterní odpolední Praha dnes s datem 7. července. Ukázky řemesel i hudební vystoupení oslavy 50. výročí od otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi přilákali o víkendu do skanzenu stovky lidí. Podrobněji se k tomu vrátíme už za pár minut. A ještě nejbližší písničky ty zajistí Bruno Mars.

Elainiin. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak tohle byla Nelly Furtado na Rádiu Praha. Za necelou minutu bude 2:45. Přejeme pěkné úterní odpoledne. Muzeum lidových staveb v Kouřimi oslavilo 50 let od otevření areálu. Vedení a pracovníci připravili pro návštěvníky například přednášku o historii skanzenu i ukázky lidových řemesel. Jako připomínku vysadili za jednou ze stodol mladou jabloň.
1: Výročí kouřimského skanzenu navštívili stovky lidí. Pan Zbyněk sem na výlet přijel s dětmi.
2: My bydlíme nedaleko Kolína v Jestřabí-Lhotě a doslechli jsme se o zajímavé akci, tak jsme vyrazili s dětma.
1: Program příliš nestudovali, vybírat tu ale můžou z přednášek, prohlídek lidových řemesel i poslechu tradičních písní.
2: Chceme tady strávit dopoledne, tak předpokládám, že nějaký ty představení a děti si tady teď zkoušeli to pečení, takže uvidíme podle situace.
1: Na výroční program jsem z jižních Čech přijela také paní Jitka, která se do skanzenu ráda vrací.
3: Těšila jsem se na to výročí a jezdíváme sem opakovaně. Byli už jsme tady víckrát a vždycky je tady příjemně.
1: Do muzea přijela hned na otevření a nenechala si tak ujít žádnou část programu, včetně sázení pamětní jabloně.
3: Líbilo se mi tady toho víc. Určitě bylo hezké zasazení toho stromu pamětního, potom i písničky staré tady v té bývalé škole nebo školní třídě.
1: Kouřimský skanzen spravuje regionální muzeum v Kolíně. První myšlenky na jeho vybudování přišly v 60. letech minulého století, říká ředitel muzea Vladimír Ryšling.
4: Konkrétně v roce 1969 bylo rozhodnuto, že to muzeum bude stát v Kouřimi.
1: Prvních 5 domů tu návštěvníci mohli vidět od roku 1976 a další stavby přibývaly až do roku 1989.
4: Potom nastal takový jako dramatický okamžik, kdy v roce 1992 byl vznesen restituční nárok na naprostou většinu pozemků, které se pod muzeem nacházejí.
1: Muzeum se následně 20 let soudilo. V roce 2012 se s majiteli pozemku domluvili na spolupráci a skanzen se tak mohl dál rozšiřovat.
4: Snad ještě v letošním nebo v příštím roce bude zahájena stavba kostela z Dolních Královic společně se zvonicí z Mečeříže a ze hřbitovem a z Márnicí.
1: Stavba za zhruba 100 milionů korun bude nejvýznamnějším objektem v areálu. V plánu je také vydání nové knihy o místních budovách.
4: Dosud nedošlo ke zpracování historie těch domů a jejich majitelů a teprve teď vlastně došlo k takovému podrobnému archivnímu průzkumu, na jehož základě teda vydáme tu publikaci.
1: Kniha by měla podle ředitele Ryšlinka vyjít ještě letos. S Kouřimi Alena Junová, Český rozhlas.
0: A připojíme také aktuální dopravní informace. V Praze je spíše klidnější provoz, ale dopravu komplikuje hlavně omezení v Ekbelské. Tam je silný transitní provoz směrem na sever a fronty nákladních aut začínají už ve Spořilovské na Chodově a pokračují na Černý most přes Spojky a pak i v Novopatské do Kbelské. Hlavně kamiony v pravém pruhu. A plní se i příjezdy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Kolona je do sjezdu na Čakovice do Kbelské. Plní se pak v Praze magistrála. Ve Vilznově se 10 minut po pojíždí od Bulhara k muzeu. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy a taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Zdržení je asi 10-minutové. Komplikace jsou na Pražském okruhu u sjezdu na Ořech směrem na dálnici D1. Odtahují kamion s poruchou a kolony jsou od plzeňské D5 na 20 minut a taky od Jesenice přes oba tunely. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

0: Čas na další zprávy je tady na Rádiu Praha, je přináší Štěpánka Martanová. Ahoj Štěpánko.
1: Hezké odpoledne. V Česku ubývá alergologů, na vyšetření lidé v Praze čekají i 4 měsíce. Získat nazpět peníze za zpoždění let bude jednodušší. Pravidla schválil Evropský parlament. Kemp končí v NHL a upsal se Litvínovu. Kašovi prodloužili smlouvu do roku 2029. Odpoledne a večer bude v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a noční nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku je nedostatek alergologů a dál jich ubývá. Třeba v Praze v současnosti čekají pacienti na vyšetření 3 až 4 měsíce. Podle odborníků je téměř polovina těchto specialistů v důchodovém věku a studentů oboru je málo. Podle místopředsedy výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie Elie Stříže přitom lidí trpících alergiemi naopak přibývá.
3: Obecně alergologů je nedostatek. Alergologie právě spadá mezi ty ohrožené obory, kde vlastně ubývá specialistů a naopak těch nemocných přibývá. Alergiků je třetina populace.
1: Jes Mazourov na řece Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku je nesjízdný. Nikdo do něj dal mohutnou železnou traverzu, která brání proplutí. Vodákům tam hrozí zranění. Místo musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka mohlo dojít k porušení zákona.
4: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sjízdná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
1: S majitelem jezu se nám ani přes opakované snahy spojit nepodařilo. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet. Uvedla to mluvčí policejního prezidia Erna Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat anebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici anebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
5: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
6: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
5: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Hokejový útočník David Kemp ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kemp uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny roku 2028 až 2029 lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Severočeši o tom informovali na klubovém webu. Úterní odpoledne a večer bude v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky. Pak noční nejnižší teploty klesnou až na 17-15 stupňů. Ve středu čekáme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 14. hodině, nám řekne Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak máme komplikace. Na Pražském okruhu je zastavený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici je tam těžká nehoda, srazily se 3 kamiony, vysypal se také náklad. Na dálnici tam přistál vrtulník a provoz směr letiště je tak na okruhu zastavený. Dá se to objet přes D1 a pak po jižní spojce k Barandovskému mostu. Komplikace jsou pak na Pražském okruhu i u sjezdu na Ořech směrem na D1, odtahují kamion s poruchou a kolony jsou tam od plzeňské D5 na 20 minut a také v opačné jiném směru od sjezdu na Vestec přes oba tunely. V Praze pak dopravu komplikuje také omezení ve Kbelské, jede hodně kamionů směrem na sever a fronty nákladních aut se táhnou už ze Spořilovské odchodova, pokračují pak přes spojky na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Plní se i příjezd po dálnici D8 z Ústí nad Labem, tam ta kolona je od sjezdu na Čakovice do Kbelské. A plní se i příjezdy do centra po magistrále ve Vlzenově od Bulhara k muzeu, je to na 10 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 14 hodin 6 minut a pokračuje úterní odpolední Praha. Její součástí se v příštích minutách stane i kapela Eurythmics. Nebo skupina One Republic. Ať je vám s námi nejlépe. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Věřím, že se vám na Rádiu Praha líbila Olivia Rodrigo, stejně tak, že se vám bude líbit i kapela One Republic, která zazní už za chvíli. Léto v hlavním městě přímo vybízí k nezapomenutelným zážitkům pod širým nebem a pokud přemýšlíte, jak si zpestřit horké večery, tak se určitě nechte zlákat jedinečnou atmosférou pražských střešních teras na Prague Rooftop Festivalu 2026. Osvěžující stylový drink v ruce, skvělá hudba a k tomu krásný výhled na západ slunce nad pražskými střechami. Tak vypadají vyhlášené rooftop party. Praha v letních měsících ožívá desítkami takových akcí a vy si je rozhodně nenechte ujít. Festival potrvá do 29. srpna a kompletní přehled a program najdete na internetu. Do vyhledávače zadejte heslo Prague Rooftop Festival 2026.
1: Praha žije festivaly.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na Pražském okruhu je zastavený provoz směrem k dálnici z dálnice D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici je těžká nehoda, srazily se tam tři kamiony. Na dálnici přistává vrtulník a provoz na letiště je zastavený. Komplikace jsou na Pražském okruhu u sjezdu na Ořech směrem na dálnici D1 odtahují kamion s poruchou a kolony jsou od plzeňské D5 na 20 minut. A taky od Jesenice přes oba tunely. V Praze dopravu komplikuje hlavně omezení Vekbelské. Silný transitní provoz je směrem na sever a fronty nákladních aut začínají už ve Spořilovské na Chodově a pokračují na Černý most přes Spojky a pak i v Novopatské do Belské. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Plní se pak v Praze magistrála, ve Velznově se 10 minut popojíždí od Bulhara k muzeu a 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy ulice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Holly Humberstone střídá Štěpánka Martanová ve studiu Rádia Praha. Teď v půl třetí odpoledne přináší zprávy.
1: Hezké odpoledne. V části Prahy 4 zůstává od čtvrtka kvůli poruše na horkovodním potrubí na 12 000 domácností bez teplé vody. Termín opětovného napouštění se několikrát posunul. Podle Pražské teplárenské se mají dodávky do oblasti Nuslí, Podolí, Krče a Michle plně obnovit do středeční 23. hodiny. Technikům už se podařilo odstranit všechny zjištěné netěsnosti na horkovodním potrubí a dál pracují na dopuštění natlakování a postupném zprovozňování celé soustavy. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopálky na zem. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marie Le Pen je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Z 3letého trestu odnětí svobody bude muset Marie Le Penová 1 rok nosit sledovací zařízení a 2 roky stráví v podmínce. A plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27,18. Zároveň tak vylepšil rekord šampionátu. Úterní odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, zpočátku přechodně polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů, v noci pak čekáme zataženo až oblačno. Místy občasný déšť nebo přehánky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se vracíme na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne, začneme na Pražském okruhu, tam je stále zastavený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici těžká nehoda 3 kamionů, na dálnici tam přistál vrtulník a právě provoz D1 směr letiště je tak zastavený. Komplikace jsou na Pražském okruhu také u sjezdu na Ořech směrem na D1, odtahují kamion s poruchou a kolony jsou od plzeňské D5 na 20 minut, ale pomaleji se jede také v opačném směru od Vesce přes oba tunely. V Praze pak dopravu stále komplikuje omezení Vekbelské, fronty převážně nákladních aut začínají ve Spořilovské na Chodově, pokračují pak na Černý most přes spojky a pak i v Novopatské do Kbelské. Jsou to převážně tedy kamiony v pravém pruhu. Plní se kvůli tomu ale i Liberecká z centra, a to od sjezdu na Prosek do omezení u Kbelské, je to na 10 minut. Ucpané jsou příjezdy do centra po magistrále, jak od Bulhara k muzeu ve Vlzonově na 15 minut, tak 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. A kolony jsou i v Radlické směrem do centra od Motorletu až k vjezdu do tunelu Blanka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné úterní odpoledne vám všem. Dnes je 7. července. Za chvíli si společně s Petrem Jungmanem připomeneme ty nejzajímavější události z historie tohoto data. Ještě doplním nejbližší muziku. S tou už na Rádiu Praha čeká Chris Cornell. Taky Madonna a Sabrina Carpenter. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Hours, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: I have a dream.
2: Permiden, Rádia Praha.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.
5: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na pražském okruhu je zastavený provoz směrem z dálnice D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici je těžká nehoda. Havarovali tam 3 kamiony. Na dálnici přistává vrtulník a provoz na letiště je zastavený. Komplikace jsou na pražském okruhu u sjezdu na Ořech směrem na dálnici D1. Odtahují kamion s poruchou a kolony jsou od plzeňské D5 na 20 minut a taky od Vestce přes oba tunely. V Praze dopravu komplikuje omezení Vegbelské, fronty nákladních aut začínají už ve Spořilovské na Chodově a pokračují na Černý most přes spojky a pak i v Novopatské Dokbelské, hlavně kamiony v pravém pruhu. Plní se i Liberecká z centra od Bulovky k omezení Ukbelské na 10 minut. Plní se pak v Praze magistrála, ve Vilznově se 10 minut po pojíždí od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy ulice. A kolony jsou v Radlické směrem do centra, kolony jsou taky od motorletu až do tunelu Blanka. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
2: V pondělí večer si dáme určitě rock. Jaký? Nejnovější album britských News.

0: Do pátku nejezdí v Praze na části trasy metro C. Na Kubě začali obnovovat elektřinu po dalším celostátním výpadku. Fotbalisté Španělska a Belgie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, Portugalsko a Spojené státy končí. Odpoledne a večer bude v Praze zataženo až oblačno. Místy občasný déšť nebo přehánky a nejnižší noční teploty 17 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze pokračuje výluka na části linky metra C. Do pátku dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání nahrazují autobusy XC. Ve špičkách jezdí v intervalu 80 sekund. Ráno a večer každé 3 minuty. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové, technici v metru obnovují zabezpečovací zařízení.
2: Pokračujeme ve výměně původních reléových stavědel, která pochází ještě ze 70. let minulého století. Termín jsme zvolili kvůli nižší poptávce po cestování na začátku prázdnin.
0: V části Prahy 10 je kvůli havárii horkovodního potrubí přerušená dodávka teplé vody. Výpadek se od dnešního poledne týká Malešic, Strašnic, Skalky a části Vršovic. Studená voda omezená není. Opravu zajišťují pracovníci Pražské teplárenské a podle předběžných informací by dodávky teplé vody měly být obnoveny ve čtvrtek 9. července. Vážná dopravní nehoda 3 nákladních vozidel zastavila dnes okolo 14. hodiny provoz na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru z dálnice D1 na D5. Informovala o tom policie a na síti X uvedla, že jeden člověk při nehodě zemřel. Podle prvotních informací zůstal jeden řidič v havarovaném voze zaklíněný a letěl pro něj vrtulník. Komunikace je oboustranně uzavřena a tvoří se kolony. Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
3: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize. I kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 41-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v mixzóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
4: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
0: Úterní odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, zpočátku přechodně polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. V noci pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty už přináší Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu zůstává zastavený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici je tam těžká nehoda, srazily se 3 kamiony. Provoz je tak na okruhu zastavený a nedá se ani z D1 na Pražský okruh sjíždět. V Praze pak stále dopravu komplikuje dlouhodobé omezení Vekbelské. Kolony, převážně nákladních aut, začínají ve Spořilovské na Chodově, pokračují pak přes Jižní a Štěrboholskou spojku na Černý most a pak i dál v Novopatské ulici ke Kbelské. Plní se i Liberecká z centra od Bulovky k omezení u Kbelské, tam se zdržíte 10 minut. 10-minutové kolony jsou pak v Praze na magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu nebo také na Nuselské mostě do Legerovy. Zdržení čekejte v Radlické směr centrum od Motorletu až k Vjezdu do tunelu a pomalejší provozy na jižní spojice směr Smíchov před Barandovským mostem, zdržení od Vídeňské ulice 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je 15 hodin 5 minut a s vámi je stále úterní odpolední Praha. A máme pro vás další vybrané songy. Čeká nás tak třeba The Weeknd. Nebo Axwell a Ingrosso. Já jsem Vláda Malšík a přeji vám pohodový poslech.

0: Je krátce po čtvrt na čtyři, přejeme krásné úterní odpoledne na Rádiu Praha. Máte-li rádi divadlo, pak si určitě nenechte ujít letní scénu Studia 2. Vyšehradský amfiteátr hostí ty nejoblíbenější české herce v komediích i dramatech, které vás pobaví i dojmou. Divadlo pod širým nebem s výhledem na noční Prahu je jedním z nejromantičtějších zážitků, které můžete do konce srpna zažít. Program je nabitý premiérami i osvědčenými hity, které pravidelně vyprodávají sály. Metropolitní léto hereckých osobností vás ani letos nesklame. Více zajímavých tipů najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Čerstvé zprávy má pro nás Lukáš Miller.
1: Je to tak hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu je stále zastavený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Jesenici, tam řeší těžkou nehodu, srazily se tři kamiony. Ten okruh bude zavřený ještě nějakou dobu a nedá se tak z D1 na okruh sjet jak z Prahy, tak také z Brna. A ucpává se kvůli tomu celé širší okolí, kam je teda přesunutý provoz, třeba Kunratická spojka po pojíždí k Vídeňské, zaplněná je třeba i Jesenice. Dopravu komplikuje také na severu omezení Vekbelské, kolony kvůli tomu začínají už na Lanovém mostě, pokračují pak na Černý most po jižní a přes Štěrbohlskou spojku a jsou pak i v Novopatské k nájezdu do Kbelské, hlavně kamiony v pravém pruhu a plní se i Liberecká ulice z centra a to od Bulovky k omezení u Kbelské v Letňanech, čekejte čtvrt hodiny navíc. Pomalejší provoz je pak na spojkách také směrem z Černého na Barandovský most a to od Černého mostu k Průmyslové, další kolona je pak před Barandovským mostem od Vídeňské, je to vždy na 10 minut. A ucpané jsou tradičně příjezdy do centra po magistrále ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, to je na 15 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Tohle byly 21 Pilots na rádiu Praha, teď už Štěpánka Martanová se zprávami v 15:30.
1: Hezké úterní odpoledne. Oprava na Hlávkově mostě v Praze od soboty do konce letních prázdnin omezí automobilovou i tramvajovou dopravu. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru Holešovice svedena do jednoho pruhu. Práci saničáři naplánovali tak, aby začali po ukončení výluky metra na lince C, která trvá do pátku. Pestrobarevný vlak Cyklohráček dnes zahájil sezónu mimořádných prázdninových výletů. Nabídne 14 jízd mimo svou obvyklou trasu. Výjíždět bude každé úterý a čtvrtek dopoledne z pražského hlavního nádraží. Letos poprvé zamíří třeba do Písku a nebo Kutné hory. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyzval evropské spojence k urychlení výstavby vlastního systému protiraketové obrany. Řekl to ve své řeči na fóru obranného průmyslu, která se v Ankaře koná na okraj summitu NATO. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Zároveň Zelensky dodal, že protivzdušnou obranu potřebuje posílit i Ukrajina. A hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL, podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny roku 29 lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Severočeši o tom informovali na klubovém webu. Úterní odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, zpočátku přechodně polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. V noci pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky, nejnižší teploty pak 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální dění na silnicích v Praze a okolí sledujeme s Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, také stále na Pražském okruhu je zastavený provoz směrem z D1 na letiště. Kvůli těžké nehodě před sjezdem na Jesenici se nedá sjet z dálnice D1 na okruh, provoz je zastavený a tvoří se kolony už z D1, jak od Průhonic, tak také v opačném směru od Mirošovic. A ucpává se i celé širší okolí Modletic, třeba Kunratická spojka je ucpaná k Vídeňské a ucpaná je třeba i Jesenice směrem na západ. A dopravu komplikuje omezení ve Kbelské, tam kolony se táhnou z Lanového mostu a pokračují až na Černý most přes spojky, pak také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu a z opačné strany se plní Liberecká ulice a to z centra od Bulovky a to k omezení u Kbelské, tam čekejte čtvrt hodiny navíc. Pomalejší provozy pak na jižní a také na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most, kolony jsou od Černého mostu k Průmyslové, pak také od Vídeňské k Barandovskému mostu, je to vždy na 10 minut a plné jsou i příjezdy do centra po magistrále jak ve Vilzenově, tak také na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný Králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 15:30 a vaším úterním společníkem je stále Rádio Praha. Pistole, kulomety a také kilogramy trhavin přinesly lidé za posledních 6 měsíců na policejní stanice po celém Česku během zbraňové amnestie. Už za chvíli nabídneme podrobnosti a nevynecháme ani další muziku. Připravená je Ellie Goulding. A také kapela Green Day. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Je po 3:15, krásné úterní odpoledne na Rádiu Praha. Při zbraňové amnestii odevzdali lidé v Praze 765 kusů nelegálně držených zbraní a výbušnin. Čas na to měli od začátku letošního roku do konce června. Nejčastěji šlo o historické a lovecké zbraně, které lidé našli na půdách, chalup a domů. Podrobnosti teď do studia přináší reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláši, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Tak ta letošní amnestie sice nepřekonala rekord z roku 2009, kdy lidé v celém Česku odevzdali téměř 8 tisíc zbraní, ale i tak policisté mluví o druhé nejúspěšnější amnestii v historii. Letos lidé přinesli za těch posledních 6 měsíců celkem 5018 zbraní. Hlavní město bylo na druhém místě. Suverénně nejvíce odevzdali lidé ve Středočeském kraji. Bylo to 1032 kusů zbraní. V ostatních krajích se ty počty pohybovaly v řádech stovek, nejméně jich evidují na Karlovarsku. Dobrou zprávou je, že u žádné z odevzdaných zbraní se zatím neprokázala souvislost s trestným činem, i když u necelých 70 kusů policie ještě prověřuje, zda nejsou vedené v databázi pátrání.
0: Můžeš upřesnit, co zajímavého lidé policii přinesli?
1: Tak například v Moravskoslezském kraji někdo odevzdal miniaturní pistoli Kolibri z roku 1910, což je nejmenší sériově vyráběná pistole na světě, ale vedle ní také obří československý protitankový kanón. Policejní pyrotechnici museli kvůli amnestii vyjíždět k bezmála 500 případům. V Praze museli přímo v bytě v Nuslích deaktivovat ostrou sovětskou dělostřeleckou minu a zajišťovali také arzenál po bývalém vojákovi, který obsahoval 6 kg trhavin a rozbušek. Vůbec největším úlovkem bylo 15 kg průmyslové trhaviny Permon, kterou na konci června přinesl muž přímo na služebnu. To udělala také žena v Praze, která na služebnu na Lhotce přinesla protitankovou střelu. Policie proto dál upozorňuje, že pokud doma najdete starou munici nebo výbušniny, v žádném případě s nimi nemanipulujte a nikam je nevozte, ale volejte linku 158.
0: Tak toliko výsledku zbraňové amnestie, reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky za informace, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a ostře nabito má taky Lukáš Miller, ten přináší aktuální dopravní informace. Tak Lukáši, jak to vypadá?
2: Je to tak, hezké odpoledne, hodně ostré je to na Pražském okruhu, tam je stále zastavený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Jesenici, tam odklízí těžkou nehodu tří kamionů a nedá se projet a nedá se ani z D1 na okruh sjíždět. Ucpává se širší okolí, jak dálnice D1 před okruhem, stojí se de facto od Průhonic a také v opačném směru od Velkých Popovic, tak také třeba Modletice nebo Kunratická spojka je hodně ucpaná. Komplikace jsou ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Na začátku tunelu tam stojí dvě auta v pravém pruhu, musí regulovat průjezd tunely, začíná se tak plnit Dobřížská ulice od Barandovského mostu. Provoz komplikuje omezení Vekbelské, kolony jsou tak z Lanového mostu a pokračují až na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, plní se ale i Liberecká z centra od Bulovky k omezení u Kbelské, je to na 15 minut. A pomalý provoz je na spojkách směrem z Černého na Barandovský most, a to od Černého mostu k Průmyslové na 15 minut a pak také od Vídeňské k Barandovskému mostu asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
4: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
3: Praha žije.

0: 16 hodin ve studiu Rádia Praha je už připravená Štěpánka Martanová a přináší zprávy. Ahoj Štěpánko.
1: Je to tak, krásné odpoledne. Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. Zakázku na stavbu ponorek pro kanadské námořnictvo dostala firma z Německa. Hokejista Kempfy hráčem Litvínova na severu Čech podepsal do roku 29. V Praze bude postupně zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Noční teploty budou nejnižší 17 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
3: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
1: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V části Prahy 10 je kvůli havárii horkovodního potrubí přerušená dodávka teplé vody. Výpadek se od dnešního poledne týká Malešic, Strašnic, Skalky a části Vršovic. Studená voda omezená není. Opravu zajišťují pracovníci Pražské teplárenské a podle předběžných informací by dodávky teplé vody měly být obnoveny ve čtvrtek 9. července. Bez teplé vody zůstává už šestý den také část Prahy 4. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě na návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelně utrácet a zvýšení státního dluhu. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem bilionu korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Wadefula ale nejde jen o peníze.
4: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Wadefull ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212 CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupující. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Hokejista David Kempf bude hrát za Litvínov. Se severočeským klubem podepsal mistra světa z roku 2024 smlouvu na 3 roky. Doteď hrál v NHL. Jak jednání s někdejším útočníkem Chicaga, Toronto, Vancouveru a Washingtonu probíhala, popsal předseda představenstva Litvínova Jiří Šlegr.
5: Moje rétorika byla jednoduchá. Jsme tradiční klub, ale nejsme Pardubice, který mají v zádech pána s miliardama, tak to prostě nejsme. Takže máme určitý možnosti, tak jsme si o těch možnostech popovídali a dá se říct, že jsme se domluvili poměrně rychle, protože jsem cítil tam ten zájem z Davidovou strany.
1: Úterní odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, zpočátku přechodně polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. V noci pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Aktuální informace má pro nás Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne a začneme opět na Pražském okruhu. Tam je stále zastavený provoz směrem z dálnice D1 na letiště, kousek za sjezdem z D1. Před Jesenicí je těžká nehoda, srazily se tři kamiony. Policisté tam teď vyšetřují tu nehodu, budou se auta odklízet, no a provoz je stále zastavený. Nedá se tak z D1 na okruh vůbec jet. A ucpává se širší okolí, jak samotná dálnice D1 od Průhonic, tak také třeba okolí Modletic nebo i Jesenice je hodně ucpaná. Komplikace byly ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Na začátku tunelu stála dvě auta po nehodě, už jsou ale odtažena. Kolony zůstávají v Dobřížské ulici od Barandovského mostu do Strahovského tunelu. Čekejte kolonu na 15 minut, bude se ale zkracovat. Připomínáme také omezení ve Kbelské ulici, tam se jezdí od minulého týdne vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou kvůli tomu zejména kamionů z Lanového na Černý most, pak také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské a plní se i Liberecká z centra od Bulovky k omezení u Kbelské, to je na 15 minut. Silný provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové a také od Vídeňské k Barandovskému mostu a plní se i magistrála ve Vilzenově nebo na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nádherné odpoledne, dnes je úterý 7. července a teď taky 6, no téměř už 7 minut po 16. hodině. Ze studia vás zdraví Vláďa Malošík a v odpolední Praze se k nám za okamžik přidá Taylor Swift. I Kygo, Khalid a Griffin. Přeji vám příjemný poslech.
2: Odpolední.

0: Je krátce po čtvrt na pět, hlasování do vinilu jede na plné obrátky a o vaše hlasy tentokrát bojují britští Muse s nejnovějším albem The Wow Signal a s klasikou kapela Red Hot Chili Peppers s deskou By The Way. K hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Hlasování končí v pondělí 13. července v poledne a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou.
1: Praha je nej. Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou.
2: Praha je nej.
0: Teď už aktuální doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu stále připomínáme uzavřený provoz směrem z D1 na letiště. To kvůli těžké nehodě za před sjezdem na Jesenici. Srazily se tři kamiony. Provoz je zastavený a nedá se z D1 na okruh sjíždět, takže hodně ucpaný je kvůli tomu právě výjezd z Prahy na Brno o podálnici D1. Kolona je odchodová až ke sjezdu na Pražský okruh. Ucpává se pak celé širší okolí náhradní trasy, třeba Kunratická spojka, Modletice nebo i Jesenice. Lepší situace je ve Strahově. V tunelu směr Smíchov na začátku tunelu už nehoda nepřekáží, obě auta odjela, kolona od Barandovského mostu v Dobřížské i na jižní spojce se rozjíždí. Dopravu stále komplikuje oprava k Belské ulice, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem a kolony kvůli tomu jsou už z jižní spojky z Lanového mostu, pokračují na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské. Jsou to teda hlavně kamiony a ucpaná je i Liberecká z centra od Bulovky k omezení u Kbelské, to je na čtvrt hodiny. A ucpaná je v Praze také magistrála Vilzenová od Bulhara k muzeu na 10 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání.

Olivia Rodrigo a Stupid Song je nejlepší novinkou a číslo 3. Před ní jsou jen druzí UDG, Odlétáš. A i jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoru.

0: Je půl páté, na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy, ve studiu už je Štěpánka Martanová.
1: Hezké odpoledne. V části Prahy 4 zůstává od čtvrtka kvůli poruše na horkovodním potrubí na 12 000 domácností bez teplé vody. Termín opětovného napuštění se několikrát posunul. Podle pražské teplárenské se mají dodávky do oblasti Nuslí, Podolí, Krče a Michle plně obnovit do středeční 23. hodiny. Technikům se už podařilo odstranit všechny zjištěné netěsnosti na horkovodním potrubí a dál pracují na dopouštění, natlakování a postupném zprovozňování celé soustavy. Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. V doplňovacích volbách, které budou následovat, chce usilovat o znovu zvolení. A fotbalové mistry světa z roku 2022 Argentince čeká osmifinále na aktuálním světovém šampionátu v Severní Americe. V 18 hodin našeho času nastoupí proti Egyptu a ve 22 hodin pak začne duel Švýcarsko-Kolumbie. Úterní odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, zpočátku přechodně polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. V noci pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se teď opět podíváme na silnice. Tak Lukáši, jaké máš pro nás informace?
3: Hezké odpoledne, tak komplikace čekejte na východní části okruhu směrem na Černý most u hradecké dálnice D11. Tam překáží nehoda kamionu s dodávkou a ty kolony jsou už z jižní spojky z Lanového mostu celkově na Černý most asi na 30 minut. Na pražském okruhu je stále neprůjezdný úsek z D1 na letiště před Jesenicí. Odklízí tam těžkou nehodu 3 kamionů. Provoz je zastavený, nedá se tak na okruh vůbec jíždět z D1 a hodně ucpaný je právě kvůli tomu výjezd z Prahy po D1. Kolony jsou odchodová k okruhu. Ucpává se pak stále i širší okolí, třeba Modletice, Kunratická spojka k Vídeňské nebo i Jesenice. Dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici, ty kolony jsou aktuálně hlavně v Novopatské z Černého mostu a pak také v Liberecké z centra, kolony jsou od Bulovky k omezení u Kbelské směr Letňany asi na 15 minut. A ucpává se na magistrála Wilsonova ulice, 15 minut se popojíždí od Florence k muzeu, 10 minut naberete i na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásný úterní den vám všem. Už za okamžik pro vás máme pár tipů pro volný čas, ale nejen to. Na Rádiu Praha nás totiž čekají se svým songem také The Rolling Stones. Michael Schulte. Přeji vám hezký poslech.

0: jste už poznali, tohle byla Charlotte Gott na Rádiu Praha. Je 16:45 a v odpolední Praze je ten správný čas pro pražské tipy a kolegu Jirku Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, sledování fotbalu nebo Buddhovo učení. Podívejte se pod širým nebem na bhutánský 90-kový snímek Pohár. Ten zachycuje střed dvou světů. Do kláštera a internátní školy v indickém exilu přicházejí dva mladí tibetští uprchlíci. Místo klidné kontemplace na ně ale nečekaně zaútočí fotbalová horečka, která z Francie pronikla až do odlehlého úpatí Himalájí. Film Pohár promítají ve středu večer v Meet Factory. V letním kině začíná o 9:30. A v zoologické zahradě startují speciální večerní prohlídky s průvodcem. Co dělají zvířata po západu slunce a která jsou v noci nejaktivnější, dozvíte se během celého léta. Stačí se registrovat na webu zoologické zahrady. No a dá se očekávat, že zájem bude obrovský, tak si termín zarezervujte co nejdřív. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A teď už Lukáš Miller, který má pro nás aktuální dopravní informace.
2: Je to tak, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu stále připomínáme uzavřený provoz směrem z D1 na letiště. To kvůli těžké nehodě, kterou řeší před Jesenicí, srazila se tři nákladní auta. Provoz od dálnice je tak zastavený a nedá se právě z D1 na okruh vůbec najet. Hodně ucpaný kvůli tomu je třeba i výjezd z Prahy po dálnici D1 na Brno. Kolony jsou odchodová až k nájezdu na uzavřený Pražský okruh. Ucpává se pak širší okolí, stále třeba Modletice, Jesenice, Vídeňská ulice. Počítejte s tím, že celé to okolí toho jihu Prahy je teď hodně ucpané. Komplikace jsou pak na východní části Pražského okruhu směrem na Černý most. U hradecké dálnice D11 tam se srazilo osobní nákladní auto s dodávkou. Dá se projet levým pruhem, ale kolony jsou kvůli tomu z jižní spojky z Lanového mostu na půl hodiny. A plní se v Praze magistrála Wilsonova ulice. 15 minut tam naberete od Florence k muzeu. 10 minut se popojíždí také na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 16:48, blíží se 17. hodina, taky další zprávy se Štěpánkou. No a hned po zprávách je tady už můj kolega Petr Zajíček, tak si to s ním na Rádiu Praha užijte. A Vláďa Malošík vám přeje stále dobrý poslech a hezký úterní den.
4: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Na Rádio Praha máme 17 hodin, je čas na další dnešní zprávy, které připravila do vysílání Štěpánka Martanová. Štěpánko, příjemné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ze 6 finišuje stavba základní školy, od září do ní bude chodit na 270 dětí. Marie Le Penová může příští rok podle pařížského soudu kandidovat na prezidentku. Fotbalová Slavia začne prodávat pernamentky na tribunu Sever, ze které vběhly fanoušci na hřiště při nedohraném derby se Spartou. A v Praze bude postupně zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a nejnižší noční teploty 17 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nová budova základní školy Bílá v Pražských Dejvicích pro 270 žáků má být hotová do konce července. Radnice za ní zaplatila 170 milionů korun. Od 1. září by měli do školy nastoupit žáci prvních až šestých tříd, říká místostarostka Prahy 6 Mariana Čepková z uskupení Praha sobě.
3: Samozřejmě jsme doufali, že se ta stavba dokončí dřív, aby měl pan ředitel a jeho tým více času na zabydlení té školy, ale pořád jsme ujišťováni o tom, že během léta nejpozději se ta stavba dodělá a budeme tam pořád mít prostor na to nastěhování.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. To je o 21 haléřů více než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě. Skončil tam v souvislosti s obviněním z korupce. Ludvíkovi mimo jiné vadilo, že mu obvodní soud těsně před uplynutím maximální délky vazby zabavil cestovní pas. Podle ústavního soudu tím ale justice zákon neobešla.
4: Soudy rozhodovaly déle než rok od vzetí do vazby, ale nikoliv déle než rok od té doby, co byl ve vazbě. On byl ve vazbě jenom 11 měsíců.
5: Objasňuje ústavní soudkyně Veronika Křesťanová. Miloslav Ludvík tvrdí, že soud neřešil všechny jeho argumenty.
6: Já jsem byl ve vazbě podle vyjádření policie, protože jsem nevypovídal. Právo nevypovídat je vaše základní ústavní právo. K této problematice se ústavní soud vůbec nevyjádřil.
5: Kvůli tomu zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Obvinění z přijímání úplatků dlouhodobě odmítá. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Pen se může příští rok ucházet o prezidentský post. Umožňuje jí to rozhodnutí pařížského odvolacího soudu, který zkrátil zákaz kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Zároveň ale za zpronevěru uložil rok domácího vězení s povinností nosit elektronický náramek.
7: Marine Le Penová verdikt zatím nekomentovala. Její advokát Rodolphe Bosselu rozsudek označil za dobrý začátek. Tím, že 15-měsíční zákaz kandidovat soud počítá od loňského jara, kdy si Le Penová zákaz poprvé vyslechla, se političce otevřela možnost kandidovat příští rok na prezidentku. Kampaň by jí ale stížil elektronický náramek, kdyby musela soudce žádat o povolení pokaždé, kdyby chtěla vyjít z domu. Za takových podmínek Le Penová už dřív kandidaturu několikrát odmítla. Místo ní by mohl kandidovat šéf strany Jordan Bardella. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Fotbalová Slavia začne prodávat pernamentky na tribunu Sever, ze které vběhli fanoušci na hřiště při nedohraném ligovém derby se Spartou. Oznámila to na webu po nahlédnutí do policejního spisu. Pernamentky si budou moci pořídit jen ti, co nebyli identifikováni policií během zápasu. Pachatelům obviněným z trestné činnosti Slavia udělila doživotní zákaz vstupu na stadion. Večera v noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů, ve středu čekáme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
8: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu je stále zastavený provoz směrem z D1 na letiště, a to před sjezdem na Jesenici. Je tam těžká nehoda, srazily se 3 kamiony, vysypal se i náklad a provoz je tak směr letiště zastavený, navíc se z D1 na okruh nedá ani sjet. Stále se ucpává tak výjezd z Prahy po dálnici D1, kolony jsou odchodová z prvního kilometru, a to až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometr, a ucpává se i širší okolí, třeba Modletice nebo Jesenice. Směr Pražský okruh. Dopravu komplikuje v Praze také omezení Vekbelské, tam se od minulého týdne jezdí vždy pouze jedním pruhem, začala už velká rekonstrukce Kbelské. Kolony jsou tak z Ladového mostu, pokračují na Černý most a pak i v Novopatské od Kbelské. Hlavně kamiony jsou v pravém pruhu a plní se i Liberecká z centra od Bulovky k omezení Vekbelské asi na 15 minut. Ucpaná je i magistrála, ve Vlzenově se 15 minut popojíždí mezi Štvanicí a Muzem obousměrně, plný je i Nuselský most do Ligerovy. Kolona na 10 minut je pak na jižní spojice směr Smíchov, a to od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu, a také na Pražském okruhu se popojíždí od plzeňské D5 k Ořechu s držení 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Let me take
0: you dancing. A to už je hudební menu po 17. hodině. Bude tady Jason Derulo, Sam Fender a Olivia Dean. A třeba Linkin Park. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký den.

0: Máme tady úterý, je 7.7. No a jako každé úterý je dnes večer nabídneme náš pravidelný hudební speciál Retro, tedy to je návrat vždy do 80. let. Po 9. po zprávách. No, tentokrát se můžete těšit na takové osobnosti, jako je zpěvák Black, bude tady Bruce Hornsby, legenda David Bowie a třeba taky formace, která byla v 80. opravdu hodně populární a přijede už příští měsíc 22. srpna. Na přesně do Prahy. OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Skvělá britská partička, taky od ní si dneska v retru něco dáme. No a budou tady například také britští Transvision Vamp a uděláme fokus na jejich album Velveteen. No a aby tady byl tak nějaký zástupce tehdejší domácí, tedy československé scény, tak tentokrát vybral náš hudební dramaturg Petr Jungmann Petra Nadě. Ten měl obrovské množství hitů v osmdesátkách, tak jsem sám zvědav, který z těch hitů vybral. Po 9. tedy poslouchejte a dozvíte se v našem dnešním hudebním speciálu v retru. A jaká je teď situace na silnicích, tak to už nám prozradí Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, také největší komplikace zůstávají na pražském okruhu, tam je stále zastavený provoz po těžké nehodě směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici se srazily 3 kamiony, vysypal se z náklad, na místě byl i vrtulník záchranné služby, je to velká nehoda, takže na místě jsou stále záchranáři, hasiči a nedá se tak projet a nedá se ani z D1 na pražský okruh sjíždět. Takže hodně ucpaný je kvůli tomu i výjezd metropole po D1, kolony jsou odchodová až právě k pražskému okruhu zhruba na 12. kilometr. A ucpává se stále i celé širší okolí, lidé se pokouší objet uzavřený okruh, takže třeba Modletice, Kunratická spojka nebo i Jesenice jsou hodně zaplněné. Dopravu stále komplikuje omezení ve Kbelské ulici, jezdí se vždy pouze jedním pruhem, ale ty kolony se teď o něco zkrátily, zdržení je teď spíše v Novopatské ulici, tam se popojíždí od Černého mostu k Kbelské, plní se pak stále ještě Liberecká ulice, ty kolony jsou teď nárazové od Bulovky až ke sjezdu do Kbelské. Plní se i magistrála, třeba Vilzonova ulice mezi Štvanicí muzeem obousměrně na 15 minut. 15 minut se stojí i na Nuselském mostě, směr centrum. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Půl šestá, jsou tady krátké zprávy ve studiu Štěpánka Martanová.
1: Odpoledne. Jednosměrný provoz v části Radlické ulice v Praze 5 bude od 1. září platit jen v pracovních dnech, a to mezi 14. a 19. hodinou. Po zbytek dne a o víkendech bude úsek mezi ulicemi Ostrovského a Plzeňská opět průjezdný pro auta v obou směrech. Na změně se dnes dohodli zástupci Prahy 5, magistrátu dopravního podniku a organizace ROPID. Oprava na Hlávkově mostě v Praze od soboty do konce letních prázdnin omezí automobilovou i tramvajovou dopravu. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru, auta budou ve směru Holešovice svedena do jednoho pruhu. Práce se ničáři naplánovali tak, aby začaly po ukončení výluky metra na lince C, a ta trvá do pátku. Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny. A plavec Jan Foltýn vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní seniorský český rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa časem 27,18 sekundy a zároveň vylepšil rekord šampionátu. Úterní odpoledne bude v Praze oblačné až zatažené, zpočátku přechodně polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů. V noci pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktualizovaná doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak pražský okruh je stále neprůjezdný směrem z D1 na letiště, a to přece jezdem na Jesenici. Tam odklízí těžkou nehodu 3 kamionů, provoz je tak zastavený a nedá se z D1 na okruh ani sjíždět a ucpává se kvůli tomu i samotná D1 před sjezdem na okruh, a to odchodová z prvního kilometru, také od Mirošovic. To zdržení je výrazně na desítky minut a stále hodně ucpané celé širší okolí, třeba Modletice nebo Jesenice. A dopravu komplikuje také omezení ve Kbelské ulici, tam se projíždí od minulého týdne pouze jedním pruhem obousměrně. Ty kolony jsou v Novopatské z Černého mostu a také v Liberecké se popojíždí od sjezdu na Prosek z právě do Letňan. Plní se stále v Praze magistrála, ve Vilzonově 15 minut naberete mezi Florencí a Muzeem, 10 minut se stojí také na Nuselském mostě. Kolona asi na 15 minut pak na jižní spojce směr Smíchov, a to od magistrály k Barandovskému mostu lidé objíždějí uzavřený pražský okruh. A ještě pražský okruh směrem z letiště na D1, 10 minut tam naberete od plzeňské D5 k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Kdo už může být trpělivější člověk než taková dokumentaristka Helena Třeštíková? 30 let natáčela se zpěvačkou Bárou Bazikovou, letos na jaře film dokončila a včera ho uvedla na festivalu v Karlových Varech. Po premiéře diváci tleskali téměř 7 minut a už za chvilku si můžete poslechnout, co právě Helena Třeštíková o svém filmu říká.

0: 6,5minutový potlesk v plném sále karlovarského hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Bazikové. Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá i její 13. komnatu, která je hodně tajemná. Takto hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům jako Helena Třeštíková dostane jenom málo kdo.
1: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
2: To víš jenom ty, to je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
1: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
3: Ženský úděl.
1: Ženský úděl.
4: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň teda, no.
3: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
4: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí. Báru máme rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní teda, no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám musí kůžit.
3: Potlesk trval přes 6 minut.
4: Zaslouženě, zaslouženě. Skromná holka do teďka, kaž by to ještě dlouho zpívalo.
5: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
4: Takže to máme hodně pod kůží a já teda jí miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější a samozřejmě precedens, no, všechny ty desky doma ještě vyryly, takže to.
6: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten zestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala a nevěděla jsem ani, co jako skrývá ta její osobnost a ten její příběh, takže o to víc mě to asi překvapilo příjemně, že to bylo takový turbulentní, ale zároveň jako místama i dojemný a vůbec jsem neměla tušení, že vlastně čím si takhle prošla za ten svůj život, za tu svoji kariéru, takže a Barbora.
3: Barbora.
6: Já jsem taky Bára jako ona, no.
1: Já říkám, že to je film ne o celebritě, ale o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka.
2: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Mám pocit, že jsem žila jen tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
7: Nový dokument Bára Bazikové půjde do kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: A jak to vypadá v Praze v dopravě, to už nám řekne Lukáš Miller.
8: Hezké odpoledne, tak Pražský okruh je stále ještě neprůjezdný, a to směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici odklízí těžkou nehodu 3 kamionů, provoz je stále zastavený a nedá se z D1 na okruh ani sjíždět. Hodně ucpané je celé širší okolí, třeba D1 před sjezdem na okruh stojí od Chodova, také v opačném směru od Mirošovic, a zdržení výrazně na desítky minut. Ucpané je i celé širší okolí, třeba Modletice nebo Jesenice. Plní se třeba i jižní spojka, lidé objíždí okruh, takže pomalu se jede před Barandovským mostem. Od Spořilovské je to asi na 20 minut. Dopravu komplikuje na severu metropole také omezení Vekbelské. Tam se od minulého týdne jezdí obousměrně pouze jedním pruhem. Kolony jsou také v Novopatské z Černého mostu ke Kbelské na 15 minut a 20 minut se stojí i v Liberecké z centra od Bulovky právě k omezení u Belské. Plní se i magistrála Vilzonová 15 minut, naberete v úseku mezi Štvanicí a Muzeem obousměrně, a 10 minut se stojí i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Do pátku nejezdí v Praze na části trasy C metro. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Zbrojovky už na summitu NATO v Ankaře podepsaly kontrakty za miliardy dolarů. V Praze bude postupně zatašeno až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky a nejnižší noční teploty 17 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze pokračuje výluka na části linky metra C. Do pátku dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání nahrazují autobusy XC. Ve špičkách jezdí v intervalu 80 sekund, ráno a večer každé 3 minuty. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové, technici v metru obnovují zabezpečovací zařízení.
2: Pokračujeme ve výměně původních reléových stavidel, která pochází ještě ze 70. let minulého století. Termín jsme zvolili kvůli nižší poptávce po cestování na začátku prázdnin.
0: Dnes zahájil sezónu mimořádných prázdninových výletů pestrobarevný vlak Cyklohráček. Nabízí 14 jízd mimo svou obvyklou trasu. Výjíždět bude každé úterý a čtvrtek dopoledne z pražského hlavního nádraží. Letos poprvé zamíří třeba do Písku nebo Kutné hory. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepší odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
4: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Fotbalové mistři světa z roku 2022 Argentince čeká osmifinále na aktuálním světovém šampionátu v Severní Americe. Právě teď v 18 hodin našeho času nastoupili proti Egyptu. Ve 22 hodin pak začne duel Švýcarsko-Kolumbie. Poslední osmifinálové zápasy odvysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu. Ten naladíte i na webu irozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Večera v noci čekáme v Praze zataženo, až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 17 až 15 stupňů, ve středu pak čekáme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pražskou dopravu stále sleduje Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak na Pražském okruhu stále stejná situace směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici uklízí vozovku po těžké nehodě 3 kamionů a provoz je směr letiště stále zastavený a nedá se z D1 na okruh ani sjíždět. Ucpaná je kvůli tomu právě dálnice D1 před sjezdem na okruh odchodova i v opačném směru od Mirošovic. Zdržení výrazně na desítky minut až hodiny a ucpané je i celé širší okolí, třeba Modletice nebo Jesenice, veškeré objízdné trasy. Na Ve Strahovském tunelu byly komplikace směrem na Troju. Zhruba v polovině tunelu stála chvíli nepojízdná dodávka, už odjela. Kolony se tak začínají rozjíždět. V Dobřížské ulici je kolona od Barandovského mostu, ale zkracuje se. Dopravu stále komplikuje omezení ve Kbelské. Kolony jsou tak kvůli tomu v Novopatské z Černého mostu ke Kbelské na čtvrt hodiny. Plní se i Liberecká z centra od Bulovky k omezení u Kbelské, je to na 20 minut. Ucpává se pak v Praze magistrála, ve Vilzenově se 15 minut po pojíždí mezi Štvanicí a muzeem, 10 minut naberete i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
5: V dnešním pražském updateu se například vydáme na návštěvu SCIO školy v Bubenči. Jakým způsobem se tady děti učí a v čem je výuka jiná než na klasické škole, dozvíte se. Od dubna můžou cyklisté projíždět Žižkovským tunelem maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Jestli to dodržují, ale není jasné, nikdo jim totiž rychlost neměří. Praha 3 proto žádá častější kontroly a další opatření. Více si řekneme už za pár minut. A jako vždy nabídneme perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji hezký večer.
8: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
13: Pražský update.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: stejně jen Bůh.
1: Pražský update.
2: Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí.
3: Tady, když to pustíte, tak se to rozjede strašně. A hlavně, když se dole vyjíždí z toho tunelu, tak lidi tam ze obou stran prostě vchází a vy taky nemusíte vidět, takže je potřeba prostě s tímhle počítat všim.
4: Říká paní Eva, která jezdí Žižkovským tunelem několikrát týdně na kole. Omezení rychlosti platí v tunelu od konce dubna. Radnice s magistrátem a policií tak reagovala na březnovou nehodu cyklisty s chodkyní, která skončila se zraněním hlavy v nemocnici. Změnu uvítal třeba pan Vojtěch, který tu prochází několikrát týdně.
5: Trošičku se to zlepšilo, ale cítím se pořád dost nebezpečně tady. Teď tu zrovna projelo kolo, který rozhodně nejelo 10 km za hodinu.
4: Policisté rychlost v tunelu neměří a ani s tím do budoucna nepočítají. Dění v tunelu ale podle mluvčího pražské policie Jana Daňka občas kontrolují.
6: Kontroly u Žižkovského tunelu jsme prováděli na začátku června v časové dotaci 18 hodin. Policisté po dobu akce nezjistili žádné protiprávní jednání.
4: Pravidelné kontroly neplánuje ani městská policie, potvrzuje její mluvčí Irena Seifertová.
7: Od počátku je dohled nad Žižkovským tunelem v gestci policie České republiky. Městská policie zde provádí v rámci personálních možností pouze namátkové kontroly, a to jak ze strany 3., tak 8. městské části. Současně neevidujeme žádná oznámení, podněty či stížnosti ze strany občanů.
4: Další opatření požaduje vedení Prahy 3. Podle místostarosty Ondřeje Ruta ze Zelených by policisté a strážníci mohli tunel kontrolovat častěji.
8: Nemáme nějaký objektivní zprávy, realizuje se tam měření, nepočítají se rychleji cyklisti, takže objektivní informace o tom, jestli tam došlo k tomu, že tam jezdí pomaleji, nemáme.
4: Optické brzdy by mohla technická správa komunikací namalovat do tunelu do konce prázdnin. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
9: Hezký podvečer, tak Pražský okruh je stále uzavřený směrem z D1 na letiště, to kvůli těžké nehodě 3 kamionů, která se stala před sjezdem na Jesenici, a stále se nedá z D1 na okruh ani najet a ucpaná je právě kvůli tomu brněnská dálnice, a to jak odchodová, tak také v opačném směru na příjezdu od Brna od Mirošovic. Zdržení často na desítky minut až hodiny a ucpané stále velmi celé širší okolí, třeba Modletice nebo Jesenice jsou hodně zaplněné, také Kunratická spojka je lepší se této oblasti vyhnout. Ucpává se pak v Praze magistrála, a to Wilsonova ulice od Florence k muzeu, zdržení 15 minut, 10 minut se stojí na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Plní se pak také Bělohorská z centra před Vypichem, zdržení v koloně asi 10 minut. A provoz stále komplikuje také omezení ve Kbelské, tam se jezdí pouze jedním pruhem obousměrně, teď kolona hlavně v Novopatské od Černého mostu asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
1: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Alergie má podle České společnosti alergologie a klinické imunologie zhruba třetina Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři tady dlouhodobě chybí. V Praze potom síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhůty na vyšetření v hlavním městě kvůli tomu trvají i několik měsíců.
2: Jakmile si dám prášek penicilin, tak se mi osype celé tělo, hrozně to svědí, to je taková červená vyrážka.
3: Jakub Václavíček z Prahy je na penicilin alergický už od dětství. Minulý rok mu k tomu přibyla ještě alergie na pil.
2: Byl jsem u doktorky, tak mi udělala nějaký CRPčka. To vlastně bylo v tom období, kdy rozkvítají trávy a břízy a tyhle ty srandy, tak jsme vyřídili, že to je alergie na pil.
3: Alergie se můžou projevit v jakémkoliv věku. Podle alergoložky Veroniky Procházkové se čím dál častěji objevují u malých dětí, ale i seniorů.
4: Pacientů s podezřením na alergii v posledních letech přibývá a imunita u starších lidí už není tak aktivní.
3: Navíc se u stále více lidí objevuje potravinová alergie nebo intolerance. Hlavním viníkem jsou podle Procházkové stravovací návyky a ultrazpracované produkty, tedy jídlo obsahující barviva, o

0: třeba někde kolem 60, 80 a kolem 40% jich je nad 60 let, takže spíš hodně ubývají.
1: Nedostatek alergologů hlavně v malých městech se pak projevuje dlouhými čekacími lhůtami na vyšetření. Do Prahy na něj jezdí třeba i lidé ze severních Čech.
0: Objednací doby momentálně klidně jsou kolem 3-4 měsíců, což je neúnosné.
1: Podle Světové zdravotnické organizace bude do roku 2050 mít nějakou alergii polovina Evropanů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: A v rámci pražského updateu už je momentálně na řadě souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Štěpánka Martanová.
1: Podvečer. V části Prahy 10 je kvůli havárii horkovodního potrubí přerušená dodávka teplé vody. Výpadek se od dnešního poledne týká zhruba 25 tisíc domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Studená voda omezená není. Pražská teplárenská oznámila, že by dodávky teplé vody měly být obnoveny ve čtvrtek 9. července. Bez teplé vody zůstává

0: Už šestý den také část Prahy 4 kvůli poruše horkovodního potrubí jsou od čtvrtka 2. července bez dodávek tepla a teplé vody. Tisíce domácností v Nuslích, Podolí, Krči a Michli. Tyto havárie ale spolu podle pražských vodohospodářů nesouvisí. Vážná dopravní nehoda 3 nákladních vozidel zastavila dnes okolo 14. hodiny provoz na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru na dálnici D1 a na D5. Informovala o tom policie a na síti X uvedla, že jeden člověk při nehodě zemřel. Podle prvotních informací zůstal jeden řidič v havarovaném voze zaklíněný a letěl pro něj vrtulník. Komunikace byla oboustranně uzavřená a tvořily se kolony. A fotbalová Slavia začne prodávat pernamentky na tribunu Severaze, které vběhli fanoušci na hřiště při nedohraném ligovém derby se Spartou. Oznámila to na webu po nahlédnutí do policejního spisu. Pernamentky si budou moci pořídit jen ti, co nebyli identifikováni policií během zápasu. Pachatelům obviněným z trestné činnosti Slavia udělila doživotní zákaz vstupu na stadion. V noci čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. Ve středu pak v Praze očekáváme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to po půl sedmé vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, začneme opět na Pražském okruhu. Jak už jste slyšeli ve zprávách, tak ten je stále neprůjezdný, a to směrem z D1 na letiště, právě u Jesenice na 82. kilometru. Tam stále uklízí nebo odklízí těžkou nehodu 3 kamionů. Aktuálně podle záběru z kamer se překládá náklad, takže stále se tedy nedá projet, provoz je zastavený a nedá se sjet ani z D1 na okruh. Takže kvůli tomu je ucpané celé širší okolí D1 po pojíždí před sjezdem na okruh odchodová a také v opačném směru už od mostu Šmejkalka. To je zdržení velmi výrazné do Prahy na desítky minut a hodně ucpané je pak i celé širší okolí té uzavírky, třeba Modletice nebo Jesenice. Komplikace zůstávají na magistrále směrem do centra, na konci Nuselského mostu překáží nepojízdné auto v pravém pruhu, kolony jsou tam od kongresového centra na 10 minut. Ucpává se pak stále i magistrála, ve Vilzenově naberete 15 minut od Štvanice k muzeu. A na jižní spojice silný provoz směr Smíchov, lidé objíždí uzavřený Pražský okruh, takže před Barandovským mostem čekejte pomalejší provoz od magistrály. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Máme 7. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou 80 slaví hudební hvězda 80. let. Rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho. A já přeju hezký den.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský update.
1: Školní den tady začíná v 9 hodin ráno, a to společným povídáním s průvodci. Žáci tu pracují na tématech, které je zajímají a baví. I v tomto se liší způsob fungování SCIO škol od těch klasických. Reportáž s vedoucí školy Danou Grausovou natočila Sabina Vosecká.
2: SCIO školy jsou školy, které jsou zaměřené hlavně na vzdělávání pro budoucnost, jak tomu říkáme. My rozvíjíme kompetence dětí. Samozřejmě jsme zařazeni v rámci ministerstva školství. Máme akreditaci a podobně, ale ty cíle vzdělávání máme trochu jiné a hodně se zaměřujeme na to, co si myslíme, že děti budou v budoucnu potřebovat, takže je vlastně učíme hlavně poznat sám sebe, vědět, jak se dobře učím, nestratit chuť k učení, protože k nám přechází hodně dětí třeba z jiných škol, které říkají, že vlastně neměli takovou radost z toho objevování a my se snažíme, aby to tady znova získali.
3: Stává se vám třeba často, že právě z té státní klasické školy sem k vám přichází studenti, že je o to velký zájem tady u vás studovat?
2: Teď za poslední měsíce k nám třeba hlásilo 10 dětí a my děláme takový, vlastně říkáme tomu týden na zkoušku, hodně péče věnujeme i rozhovoru s rodiči, protože hodně rodičů na první dobrou SCIO škola vlastně zaujme a líbí se jim hodnoty, na kterých je postavená i ten jako vzdělávací směr. My se snažíme být pečliví v tom výběru, aby jsme si dobře rozuměli vlastně v tom, co SCIO škola poskytuje a co naopak neposkytuje. Ten zájem je tedy poměrně velký a říkáme, že jsme škola pro každé dítě, ale ne pro všechny rodiče.
3: Před vámi tu seděl na vašem místě student, jeden z vašich studentů, který vyprávěl tak zapáleně o tom všem, co tady vlastně na škole dělá, čemu se věnuje. Cítíte tuhle tu motivaci, kterou já jsem cítila z něj u všech vašich studentů?
2: Já bych neřekla, že je to u všech. Máme jako děti a studenty, kteří jsou různí. Jsou to vlastně cíle, za kterými jdeme a vlastně od té první třídy se snažíme, aby děti tuto vnitřní motivaci jako našli. U těch malých dětí vlastně není problém úplně nalézt. Jo, to spíš máme u těch přestupových dětí. Tam trošku víc jako zkoumáme, jak se k tomu dostat, protože ve chvíli, kdy se děti cítí bezpečně a to učení je baví, tak oni úplně jako přirozeně potřebují objevovat nové věci.
3: Dodává Dana Grausová, která v tandemu společně s kolegyní stojí ve vedení školy. Na SCIO škole si taky žáci i jejich průvodci mezi sebou tykají. A to proto, aby nevytvářeli dojem nadřazenosti, ale naopak vzájemné důvěry. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A po 15 minutách jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
4: Hezký podvečer, tak opět začneme na Pražském okruhu. Ten je stále neprůjezdný z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici uklízí dálnici po těžké nehodě 3 kamionů. Překládá se náklad a provoz je stále zastavený. Nedá se z D1 ani na okruh sjíždět směr letiště. Takže kolony jsou na dálnici D1 od Ochodova, také od Mirošovic. Od omezení na mostě Šmejkalka se stojí de facto až k nájezdu na Pražský okruh. A to zdržení je výrazné do Prahy i z Prahy na desítky minut. Ucpané pak zůstává i celé širší okolí, třeba Modletice, Jesenice nebo také Říčany, také tam je silný provoz. Kromě toho ale v Praze ta doprava zeslábla, zdržení stále čekejte na magistrále ve Velzenově, od nádraží k muzeu je to na 5 minut, 10 minut se stojí v koloně na konci Nuselského mostu a plní se konec Ječné ulice od Štěpánské až na IP Pavlova, tam je to na 5 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: A teď k počasí, které nás čeká v následujících hodinách. Tak v noci bude ještě zataženo až oblačno, od severu místy občasný déšť nebo přehánky a teploty klesnou na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra ve středu už bude polojasno až jasno a teploty během dne 24 až 26 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak tolik na Rádio Praha, kytarový mák Lenny Kravitz. Máme tady zprávy na 19. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu opět Štěpánka Martonová. Hezký večer.
1: Hezký úterní večer. Česko bývá alergologů, na vyšetření lidé v Praze čekají i 4 měsíce. Maďarská státní televize vypnula zpravodajskou stanici, podle vlády se musí zásadně reformovat. Mezinárodní olympijský výbor zrušil po téměř 3 letech suspendaci Ruska. V Praze bude postupně zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky a nejnižší noční teploty 17 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku je nedostatek alergologů a dál jich ubývá. Třeba v Praze v současnosti čekají pacienti na vyšetření 3 až 4 měsíce. Podle odborníků je téměř polovina těchto specialistů v důchodovém věku a studentů oboru je málo. Podle místopředsedy výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie Eli Stříže přitom lidí trpících alergiemi naopak přibývá.
3: Obecně alergologů je nedostatek. Alergologie právě spadá mezi ty ohrožené obory, kde vlastně ubývá specialistů a naopak těch nemocných přibývá. Alergiků je 1/3 populace.
1: Jednosměrný provoz v části Radlické ulice v Praze 5 bude od 1. září platit jen v pracovních dnech, a to mezi 14. až 19. hodinou. Po zbytek dne a o víkendech bude úsek mezi ulicemi Ostrovského a Plzeňská opět průjezdný pro auta v obou směrech. Na změně se dnes dohodli zástupci Prahy 5, magistrátu, dopravního podniku a organizace ROPID. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
4: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodrom Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
1: Zpravodajský kanál Maďarské státní televize přerušil vysílání. Podle vedení to souvisí se změnami, které mají zajistit nezávislost a nestrannost. Premiér Péter Maďar to označil za zastavení propagandy a historický moment. Nový šéf vlády opakovaně sliboval očištění maďarských státních médií od vlivu svého předchůdce Viktora Orbána.
5: Znělku televize M1 vystřídala černá obrazovka s textem, ve kterém se omlouvá za roky lží. Stanice je v Maďarsku hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávních médií a patří do skupiny MTVA. Tu premiér Péter Maďar ještě před svým zvolením opakovaně označoval za propagandistický aparát Viktora Orbána. Odmlčelo se také rádio Košút, kam bývalý premiér pravidelně chodil poskytovat rozhovory. Vysílání nahradila vážná hudba bez zpráv. Fungování veřejnoprávních médií upravila bývalá Orbánova vláda speciální legislativou, kterou kritizovala mimo jiné Evropská unie. Nový kabinet slibuje personální změny i vznik úřadu, který má dohlížet na nezávislost redakcí. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Ruští sportovci se mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po 3 letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes také sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Večera v noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. Ve středu čekáme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme dopravní informace s Lukášem Millerem.
6: Hezký podvečer, tak na Pražském okruhu stále neměná situace je neprůjezdný směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Jesenici na 82. kilometru odklízí těžkou nehodu 3 kamionů. Provoz je stále zastavený, překládá se postupně náklad a nedá se z D1 na okruh sjíždět. A ucpává se kvůli tomu právě i dálnice D1 před sjezdem na okruh obou směrně, jak od Průhonic, tak také od Mirošovic. To zdržení je výrazně na desítky minut a stále ucpané zůstává širší okolí, třeba Modletice, Jesenice nebo i Říčany jsou hodně zaplněné. Kromě toho v Praze ten provoz výrazně zeslábl, kolony pouze kratší jsou na magistrále, na příjezdu k muzeu po Vlzenově nebo také na příjezdu do Legerovy z konce Nuselského mostu. Plní se stále i konec Ječné, od Štěpánské na IP Pavlova čekejte 5 minut navíc v koloně. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 19. hodině. Budou tady Bastille, Katy Perry a Skip Marley. A třeba Maroon 5. Tak tolik muzice a ještě téma. Brněnští vědci vyvinuli technologii, která by mohla výrazně pomoci policii v boji s narkomafií. Více se dozvíte v naší reportáži už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Love is Holly a zpěvačka, která nejvíce patřila k 80, tam měla nejvíc svých hitů a tam byla za opravdovou hvězdu. Kim Wilde na Rádiu Praha. No a když už mluvím o 80, tak připomínám, že už za 2 hodiny po 21. po zprávách tady bude právě návrat do 80, náš pravidelný úterní hudební speciál pořad Retro, tak si ho nenechte ujít. Teď už ale k avizovanému tématu. Drogu nejenom rozpozná, ale pomůže odhalit její původ a propojit ji s dalšími případy. Na nové zařízení vyvinuté brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity ho nyní chtějí otestovat přímo v terénu. Zájem o něj už projevila česká nebo americká policie.
1: Tady máme toho našeho kečera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky. Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak jim simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je zásuvka.
1: Vlastně na cartridge. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilulku, tabletu, tak ji můžete vzít a takhle jenom jednoduše potřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu cartridge.
1: A pak už jenom tu cartridge vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. Určíme vám opravdu jednak, o co se jedná, a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřovatele zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
6: Praha žije vědou.
7: Praha žije vědou.
6: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
6: V pondělí večer si dáme určitě rok. Jaký? Nejnovější album britských dní.

Tak to byly Muse z roku 2009. No a když už tady máme tuto britskou formaci, tak mě napadá vám připomenout, že se rozběhlo na Facebooku Rádia Praha nové hlasování do pořadu Vinyl a právě Muse, a to se svojí největší novinkou, 10. studiovým albem, který nazvali The Wow Signal a vyšlo před pár dny, tak právě tam jsou nasazeni do hlasování. A kdo je jejich konkurentem v tomto hlasování? Red Hot Chili Peppers, nikdo menší než tato americká partička, a v tomto případě Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, vybral jejich 8. album z roku 2002, By the Way. Tak dáme si příští pondělí večer Red Hoty z roku 2002, anebo úplnou novinku z Brusunové album britských Muse. Je to na vás, tak hlavně zahlasujte na Facebooku Rádia Praha. Času máte ještě hodně. Hlasování skončí jako vždycky až v pondělí 13. července, tedy to bude ve 12 hodin, a potom večer si po 9. večerní pustíme jednu z těchto dvou desek.

0: Tak to byly společně na Rádiu Praha Charlie Puth a Selena Gomez. První jmenovaný Charlie Puth už vlastně za pár dní, přesně 28. července, zaspívá v Praze a bude to tady u nás v Karlíně ve Fóru Karlín. Teď ale aktuální metropolitní tipy a Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, sledování fotbalu nebo Buddhovo učení. Podívejte se pod širým nebem na bhútánský 90-kový snímek Pohár. Ten zachycuje střed dvou světů. Do kláštera a internátní školy v indickém exilu přicházejí dva mladí tibetští uprchlíci. Místo klidné kontemplace na ně ale nečekaně zaútočí fotbalová horečka, která z Francie pronikla až do odlehlého úpatí Himalájí. Film Pohár promítají ve středu večer v Meet Factory. V letním kině začíná o 9:30. A v zoologické zahradě startují speciální večerní prohlídky s průvodcem. Co dělají zvířata po západu slunce a která jsou v noci nejaktivnější, dozvíte se během celého léta. Stačí se registrovat na webu zoologické zahrady. No a dá se očekávat, že zájem bude obrovský, tak si termín zarezervujte co nejdřív. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Festival Pouličního divadla za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ode dneška je částečně omezený průjezd ulicí Na Strži v Praze 4. Zbrojevky už na summitu NATO v Ankaře podepsaly kontrakty za miliardy dolarů. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. V noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Část ulice Na Strži v Pražské Krči je ode dneška dočasně jednosměrná. V úseku mezi ulicemi U Strže a Jeremenkova mohou řidiči projet pouze směrem k Pankráci. Omezení potrvá do 14. srpna. Důvodem je oprava kanalizace.
2: Obyvatelé okolních domů se ke svým nemovitostem dostanou pouze od křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška. Při odjezdu už ale budou moct pokračovat oběma směry. Dopravu v této části Prahy už delší dobu komplikuje také výstavba metra D, kvůli které je provoz na ulici Na Strži vedený v omezeném režimu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese U Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Situaci tam komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si proto vyžádal letecké hašení. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. A k dalšímu požáru pole vjeli odpoledne jednotky také ke Štichovicím na severním Plzeňsku, tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Karlovarský festival chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. A je mezi nimi i kniha Patrika Bangy s názvem Skutečná cesta ven.
3: No, ona už ta nabídka padla, to není poprvé, co se tím zabýváme, ale zatím se nic konkrétního nestalo, tak uvidíme, třeba to dopadne teď.
4: Podle autora Patrika Bangy by jeho autobiografická kniha mohla zaujmout filmaře právě prostředím, ve kterém se příběh odehrává.
3: Je to ukázka toho, jak se dostat nějakého zmaru, proto se ta cesta jmenuje Skutečná cesta ven, protože já tam vlastně popisuju, jak jsme prožívali devadesátky v romské komunitě, jak to vlastně vypadalo jinak, odlišně než u majority.
4: Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil v Ankaře, kde se koná summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Jednají o posilování evropské obrany.
5: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka dnes na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska 7-6 a 6-4. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s američankou Coco Gauffovou turnajovou sedmičkou. Večer a v noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť a nebo přeháňky, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů, ve středu pak očekáváme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A pojďme se ještě podívat po 20. hodině na dopravu, tak kde zůstávají komplikace stále, tak to je Pražský okruh u D1 a také samotná D1. Na Pražském okruhu, připomínám, je stále neprůjezdný ten okruh směrem z dálnice D1 na letiště na 78 km. Tam stále překládají náklad z havarovaných kamionů, takže to je zásadní informace. A D1 i kvůli tomu je kvůli zavřenému tedy okruhu kolony jsou v obou směrech, směrem do Brna od sjezdu na Čestice po odbočku na Popovice a od Brna zase se tvoří kolona už od sjezdu na Benešov, takže tady ještě očekávejte na D1 před Prahou nebo za Prahou podle toho, jak se to vezme, komplikace s kolonami. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Po 20. hodině tady bude Ed Sheeran. Lana Del Rey. A taky třeba Beyoncé. Tak tolik nabídka muziky, no a ještě téma už za pár okamžiků. Tisíce vodáků v létě sjíždějí řeku Sázavu na jezu Mazourov u Soběšína na Kutnohorsku, jim teď hrozí zranění. Někdo dal totiž do řeky nebezpečnou železnou traverzu a na místo samotné se vydáme už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, příjemný večer.

0: Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad.
1: Dneska jsem to jel se skupinou, dvě lodě jsem tam pustil a zbytek lodí jsem tam nepustil.
2: To znamená tady tudy, jak je tohle červený.
1: Prostě nedokázali by to sjet a já jsem měl strach, aby se mi tam nevysypali.
3: Radek Krajíček teď tady drží tady takovou mapku pro vodáky a ty tady řešíte tady s kolegy, jak to proplouvat, ten jez Mazourov tady.
2: Protože ve vodácký navigaci už je to taky špatně, je to neaktuální, protože mezi jako propustí se to jezdit nedá, protože tam je kovový segment hozený, musí jako většinou vylíst a trošičku se to sešmajdovou.
3: Takže nepříjemnost.
2: No. Samozřejmě.
3: Na nebezpečnou traverzu upozornila úřady Asociace vodní turistiky a sportu, jejím předsedou je Petr Ptáček.
4: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv zesplavnění z putí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sjízdná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
3: Umístění traverzy odporuje podle hlavní instruktorky půjčovny lodí by sport Moniky Novákové i zdravému rozumu.
5: Samotnou mě to poměrně překvapilo. Přišli jsme na to vlastně až ve chvíli, kdy jsme k tomu samotnému jezu přijeli a viděli jsme, že ta voda teče úplně někam jinam, než jsme byli zvyklí. Klienty tam nepouštíme a nějakým jiným způsobem překonáváme ten jez. Přenášením, přetahováním, přes korunu jezu a tak dále.
3: Nebezpečnou překážkou se zabývá jak inspekce životního prostředí, tak vodoprávní úřad v Benešově. Majiteli jezu, kterým je soukromá osoba, podle vedoucího odboru životního prostředí Jakuba Malečka nebylo vydáno žádné povolení k umístění traverzy.
6: S vlastníkem jezu, potažmo se zhotovitelem té činnosti, bude zahájeno řízení příslušné správní. Ať už o odstranění stavby, případně nějaké přestupkové řízení.
3: S majitelem jezu se nám nepodařilo ani po opakovaných telefonických i písemných pokusech spojit. Podle vodního zákona mu může být uložena pokuta až 100 000 korun. Od Sázavy Věra Hájíková, Český rozhlas.
7: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: Beyoncé Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
7: Praha žije.

Summertime Sadness, tak to bylo na Rádiu Praha Lana Del Rey. A teď už pozvánka k tomu, co nabídneme v našem vysílání zhruba za půl hodiny, tedy přesně po zprávách, po 21. hodině je úterý, taky o prázdninách, to bude náš hudební speciál, který nás vrátí do 80. retro. Konkrétně zpěvák Black nám připomene svůj největší hit Wonderful Life. Sandra, německá zpěvačka, která letos oslaví 50 let na scéně a v rámci turné přijede i do Prahy, 6. prosince to bude, zaspívá svoje největší hity ve fóru Karlín, tak dnes to bude konkrétně v retru Loreen. Britská formace OMD, tedy Orchestra Manoeuvres in the Dark, bude také v Praze a to už teď o prázdninách 22. srpna budou OMD na výstavišti v Holešovicích, tak my si dnes v retru připomeneme jejich velký hit Made of Orleans. Legenda David Bowie tady bude. Právě v 80. se tato legenda odklonila trošičku od své muziky ze 70. a přiklonila se více k mainstreamu a to dnes po 9. potvrdí David Bowie skladbou Modern Love. Fokus potom zaměříme na album Velveteen britské skupiny Transvision Vamp, no a domácí, tedy tehdy vlastně československou scénu, připomene Petr Nať s jedním ze svých největších hitů té doby Láska je tu s vámi. Já připomínám, že vyšlo na albu Myslíš na to, na čo já, je to vlastně rok 86, takže přesně 40 let zpátky se vrátíme. No ale Petr za tento hit sklidil tenkrát trochu kritiku, protože se dost inspiroval hitovkou Queenů We Will Rock You. Tam je ta podobnost opravdu dost zásadní. To ovšem ani dnes neodrazuje mnoho tanečníků na různých diskotékách a party, aby se právě na tento song Láska je tu s vámi pěkně rozjeli. Tak to můžete večer po 9. s námi také zkusit.

0: Tak to byl návrat do začátku 90. s kapelou Mr. Big to be with you. Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo dokonce náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jenom o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problémy, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzické aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
3: Zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval. Ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Na Rádiu Praha už se nám přiblížila 21. hodina a jsou tady další dnešní zprávy, které připravila opět Štěpánka Martanová. Štěpánko, stále příjemný večer.
1: Hezký večer. Do pátku je v Praze omezený provoz na trase metra C. Získat nazpět peníze za zpoždění let bude jednodušší, pravidla schválil Evropský parlament. Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt, Messi dal 8. gól. V noc čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť a nejnižší teploty 17 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze pokračuje výluka na části linky metra C. Do pátku dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání nahrazují autobusy XC. Ve špičkách jezdí v intervalu 80 sekund, ráno a večer každé 3 minuty. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové, technici v metru obnovují zabezpečovací zařízení.
3: Pokračujeme ve výměně původních reléových stavědel, která pochází ještě ze 70. let minulého století. Termín jsme zvolili kvůli nižší poptávce po cestování na začátku prázdnin.
1: Jednosměrný provoz v části Radlické ulice v Praze 5 bude od 1. září platit jen v pracovních dnech, a to mezi 14. až 19. hodinou. Po zbytek dne a o víkendech bude úsek mezi ulicemi Ostrovského a Plzeňská opět průjezdný pro auta v obou směrech. Na změně se dnes dohodli zástupci Prahy 5, magistrátu, dopravního podniku a organizace ROPID. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To ale kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
4: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
5: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
6: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
5: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3-2. A to i přesto, že ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavolil k obratu. Na čtvrtfinále se úřadující mistři světa vrátí do Kansas City. Večera v noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů, ve středu pak očekáváme během dne polojasno až jasno a maxima se dostanou na 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace. Ladíte retro. Každé úterý večer po zprávách v 9.

si pořádnou porci retra. Každé úterý večer v 55-minutovém speciálu na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Legendární hity 80. let. Každé úterý večer na Rádiu Praha. Retro.

0: Je 22 hodin.
1: Dočasně pouze jedním pruhem je ode dneška průjezdná část ulice Na Strži v Praze 4. Marine Le Penová může příští rok podle pařížského soudu kandidovat na prezidentku. Hokejista Kemp je hráčem Litvínova, na severu Čech podepsal do roku 2029. V noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky, nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. Jsou tady zprávy se Štěpánkou Martanovou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Část ulice Na Strži v Pražské Krči je ode dneška dočasně jednosměrná. V úseku mezi ulicemi U Strže a Jeremenkova mohou řidiči projet pouze směrem k Pankráci. Omezení potrvá do 14. srpna. Důvodem je oprava kanalizace.
3: Obyvatelé okolních domů se ke svým nemovitostem dostanou pouze od křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška. Při odjezdu už ale budou moct pokračovat oběma směry. Dopravu v této části Prahy už delší dobu komplikuje také výstavba metra D, kvůli které je provoz na ulici Na Strži vedený v omezeném režimu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: V části Prahy 4 zůstává od čtvrtka kvůli poruše na horkovodním potrubí na 4,5 tisíce domácností nadále bez teplé vody. Termín opětovného napouštění se několikrát posunul. Podle posledních informací společnosti Pražská teplárenská si mají dodávky plně obnovit do středečních 23 hodin. Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá a po jednání řekl, že se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová se může příští rok ucházet o prezidentský post. Umožňuje jí to rozhodnutí pařížského odvolacího soudu, který jí zkrátil zákaz kandidovat do veřejných funkcí na 15 měsíců. Zároveň jí ale za zpronevěru uložilo rok domácího vězení s povinností nosit elektronický náramek.
4: Marine Le Penová verdikt zatím nekomentovala. Její advokát Rodolf Bosselu rozsudek označil za dobrý začátek. Tím, že 15-měsíční zákaz kandidovat soud počítá od loňského jara, kdy si Le Penová zákaz poprvé vyslechla, se političce otevřela možnost kandidovat příští rok na prezidentku. Kampaň by jí ale stížil elektronický náramek, kdyby musela soudce žádat o povolení pokaždé, kdyby chtěla vyjít z domu. Za takových podmínek Le Penová už dřív kandidaturu několikrát odmítla. Místo ní by mohl kandidovat šéf strany Jordan Bardella. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Hokejista David Kemp bude hrát za Litvínov. Se severočeským klubem podepsal mistr světa z roku 2024 smlouvu na 3 roky, doteď hrál v NHL. Jak jednání s někdejším útočníkem Chicaga, Toronta, Vancouveru a Washingtonu probíhala, popsal předseda představenstva Litvínova Jiří Šlegr.
5: Moje rétorika byla jednoduchá, jsme tradiční klub, ale nejsme Pardubice, který mají v zádech pána s miliardama, tak to prostě nejsme. Takže máme určitý možnosti, tak jsme se o těch možnostech popovídali a dá se říct, že jsme se domluvili poměrně rychle, protože jsem cítil tam ten zájem z Davidovou strany.
1: V noci čekáme v Praze zataženo až oblačno, místy občasný déšť anebo přehánky. Nejnižší teploty 17 až 15 stupňů. Ve středu čekáme polojasno až jasno a denní maxima 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.

0: stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí skejťáci, bruslaři i lidé, kteří si sem chodí užít jeden z nejhezčích západů slunce v Praze.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Tři novinky a furt stejnou jedničku přineslo nejnovější vydání.

Olivia Rodrigo a Stupid Song je nejlepší novinkou a číslo 3. Před ní jsou jen druzí UDG, Odlétáš. A i jednička je domácí pražská. Po páté v řadě jasně a suverénně Botox Pyžamo. Další vydání bude mít premiéru zase v neděli. Do čtvrtka je čas pořadí změnit a poslat ten váš hit co nejvíc nahoře.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a v 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanova. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Mariana Arzumanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme tak zhruba měsíc před tím, než vypukne letní grébovka. A tak si říkám, jak moc teď jíte a spíte, když máte před spuštěním té velké akce?
2: Moc nejím, moc nespím. Děkuji za napovědu. A zrovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou grébovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
2: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara. Mm-hmm. Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
2: Ano, znáte to s jménem Filip a to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo změnit, teda udělat vlastní překlad. Čeho se ujala Hana Nováková a udělala krásný nový překlad. V tom překladu, a obě jsme studovali totiž na, a já ještě pokračuju studovat doktorantský studium. Hanka už to skončila, už je PhD, už je doktorantkou. A právě, jak říkala naša profesorka Silová, holky, ale když budete to překládat, tak musíte především vymyslit zajímavý, správně odpovídající hře název. No a právě předtím, než jsme začali o tom přemýšlet, jsem dozvěděla, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležité být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným, takže je to man earnest, je to upřímný. A třetí význam, málo kdo ví, že v tu dobu tak se říkalo, neúplně oficiální, lidem, kteří byli gejové.
1: A víte, tak to jsem vůbec netušila.
2: Nikdo.
1: A u nás vlastně ten Filip je úplně jiný významově. Tam je ta chytrost, to míti toho Filipa, tam to vede úplně jinak.
2: Přesně tak. A není to úplně přesný překlad. Je jasné, že je velmi těžce najít adekvátní dvoje význam v jiném jazyku a málo komu se to podařilo zřejmě, ale tak jsme s Hankou začali hledat právě od toho názvu. Já neříkám o konceptu. Ten koncept byl původní. Já jsem chtěla takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféry, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitován. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
2: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Earnest v St. James's Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wild také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavých odkazů, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili se studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní předtím, než jdete poprvé před ty diváky a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli?
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky. Ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku. Beat Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd. Pak nás čeká Paříž s Beat Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Nila Simona. A moje první, vůbec první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposledy, protože děti, které tam hrajou, znovu mě vyrostly. Poprvé tam hrali kdysi moje děti, pak jsme je alternovali a ti děti znovu vyrostly a já jsem se říkala, tak asi už je čas přestat.
1: Už nechcete odchovávat další.
2: Oni chci už odchovávat další a je to představení, které taky vlastně svým způsobem neverbální, jenom tematicky úplně jsme jindy a na pozadí krásných latinoamerických hitů a písniček a krásných světovoznámých obrazů. To vlastně jsou příběhy z obrazu, řekla by takhle.

0: až na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlene, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah, alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsané mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to nie jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to období, když ta hvězda žila. Je to osobnost, která na pozadí turbulentních období, nejturbulentnějších období 20. století, nějakým způsobem nejen existovala a se postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigraci, odbytla rodní zem, a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dneškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik, že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvala, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
2: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či režie, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoce a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: A teď mi ještě pověste, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té

0: уміть ремесленні справні з людського ремесла попсати всіхно, що я хочу, аби се там діло. То не є отазка емоцій, то є отазка сценоследу, є то отазка ясної мишленки, є то отазка, що ділам, проч то ділам, а пак, в фіналі, як то ділам, з глядіска педагогіки. Также, власне, не мам простор на емоції, ку подіву, але покут єднам дослідні, а логіцькі, і найвищі, як герець, і в процесу співпраці з герцем як режисер або педагог, в фіналі зникає емоції, але у діваку. У нас емоції таке зникає і в животі, і на сцені, як вислідок єднання. Ніхто не кричить, не бречі, покут се не одіграла ніяку удалость. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresi. A jenom v depresi nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte a jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
0: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, kde nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiném, to je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud mě bryči zrovna z radosti. Ale v najvíště, i když hraju dráma a bryčím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
0: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kríží, ale je to na dlouhé povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélii. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálním čase ze 100% koncentrací. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadle, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadla, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoce. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový okliko k tomu, na co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Jak už jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky se muselo opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a také jsem přijala ten život imigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každá scéna je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala si ty příběhy ještě v Argentině, když jsem tam byla a v institutu emigrací, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let? Protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek.
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky... Už jsem tady a asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla napůl Arménka, napůl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutilo mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židi a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už žádno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí, že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista, odkud je, nebo nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si, sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk, nebo zlost, zlý věci nemají národnost. Stejně jako dobré věci nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak, či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové, ani beru to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážit. Protože si myslím, že nemůžeš se urážit a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. A jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkal, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: Oklikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce. Předtím,
3: to se předpokládá.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál, ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ty židly, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
0: Rádio Praha 107,1

Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další tři neregistrované domovy pro seniory.
2: V nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál.
3: V poslední době takových zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě.
4: Obchází systém a vyhýbají se tak kontrole ze strany oficiálních institucí.
5: Jeden z provozovatelů pro Radiožurnál pochybení odmítl.
6: Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu.
0: Podávání léků bez předpisu, nedostatek soukromí, v minulosti myši nebo zápach výkalů. Veřejný ochránce práv varuje před nelegálními domovy pro seniory. Co to je za biznis a neukazuje na širší problém v péči o stárnoucí populaci? Ptám se Aleny Hesové, naší brněnské reportérky. Dnes je úterý 7. července. Dobrý den, Aleno, zdravíme vás do Brna.
7: Dobrý den.
0: Veřejný ochránce práv znovu, už po několikáté nutno říct, upozorňuje na nelegální domovy důchodců v Česku a teď jmenuje například Mutěnice, Svitavy, Budějovice, že v nich, v těchto městech, ty domovy jsou. Co znamená nelegální domovy důchodců? Co si mám pod tím představit?
7: Tak úplně nejjednodušší definice je ta, že nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ono je to vlastně taková šedá alternativa k těm registrovaným domovům pro seniory nebo domovům s pečovatelskou službou, které jsou mnohdy plné, mají dlouhé pořadníky a lidé často potřebují toho seniora umístit hned. No a kde je díra na trhu, tak tuhle tu díru na trhu se povedlo těm nelegálním provozovatelům vlastně zaplnit.
0: A vy mluvíte o tom, že to je teda šedá alternativa, že jsou tedy nelegální tyhle ty domovy. Proběhly tam některé kontroly, které inicioval sám ombudsman. Například ve Svitavách, tam mají nábytek pokrývat skvrny, možná odmoči. Jsou tam loupající se stěny, jsou tam deky propálené od cigaret. Klienti, kteří jsou právě v těchto domovech a v tomto konkrétním domovu, tak dostávají mimo jiné obědy, které jsou z rozmixovaných francouzských brambor a čočkové polévky v lahvičce od vody Rajec. To se píše v závěrečné zprávě z té kontroly. Tak toto má vypadat ve všech těch centrech?
7: Já bych řekla, že z těch zpráv vyplývá, že Svitavy na tom byly vlastně nejhůř. Konkrétně tam se šla i podívat moje kolegyně Barbora Soukupová z redakce z Pardubic. Ona si tam sama všimla nějakých lidí, kteří postávali venku, pravděpodobně klientů, kteří tam pokuřovali. Oni sami tvrdili, že se tam o ně dobře starají. Potom taky zaznamenala jednu pečovatelku a když se potom chtěla dostat k vedoucímu toho zařízení, no tak ten jí tvrdil, že je to vlastně jenom ubytovna.
8: Všechny věci řeším
9: s orgánama tady ve Svitavách.
7: Když si ho ale chtěla nahrát, tak to on už se okamžitě odmítl vyjadřovat.
10: Vyjádření novinářům nechcete?
9: Komunikuju s úřadama.
10: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama?
7: Potom tam máme ty Budějovice, tam byl problém hlavně se soukromím. Kancelář veřejného ochránce práv upozornila na to, že tam nejde zamknout koupelna, že na záchodech je jenom závěs, že klienti jsou vlastně přebalovaní před ostatními lidmi. A že ti ležící klienti se dlouhodobě třeba vůbec nedostali ven. No a potom tam byly ty Mutěnice u nás na Hodonínsku, což byl takový rodinný dům, tam byly problémy hlavně v podávání léku. Já bych možná ještě dodala, že ten proces kontroly je poměrně dlouhý. Třeba v těch Svitavách na té první neohlášené kontrole byly v červnu 2024, v Budějovicích potom v lednu 2025, v Mutěnicích v březnu 2025, takže ten proces je opravdu dlouhý. Kancelář ombudsmanky se snaží vlastně nakontaktovat ty provozovatele, řešit to i s hasiči a podobně.
0: Vy jste mluvila teď o kanceláři ombudsmanky a já předtím o veřejném ochránci práv, tak jenom na vysvětlenou. Oni se v posledních dnech totiž vystřídali. Stanislav Křeček skončil a teď nově je ombudsmankou Eva Kostolanská, takže ne, že by se nám to pletlo, ale některé ty kroky jdou za ombudsmanem, některé už za ombudsmankou, tolik na vysvětlení a určitě na to narazíme ještě v průběhu téhle epizody. Jinak, vy jste zmiňovala, že v těch Mutěnicích byly problémy například s podáváním léku. Já jsem se díval do těch zpráv, abychom byli konkrétní, tak personál tam měl lidem podávat psychofarmaka bez předpisu. Jak si to vůbec může ten personál dovolit?
7: Tak na místě to vysvětlovali lidem z kanceláře ombudsmana, takže je uklidňují, když jsou rozrušení. Já budu citovat, že kdyby někdo šílel, tak to tam takhle mají. Mně se podařilo potom nakontaktovat provozovatele Pavla Neničku, což je lékař, který byl vyloučený z lékařské komory. Při tom prvním telefonátu hned po zveřejnění té zprávy od ombudsmana on všechna pochybení popřel. Podle něj je to kampaň proti jeho zařízení. respektive možná i proti ostatním podobným zařízením.
11: A celé je to děláno jenom tak, aby stát, ti úředníci zakryli vlastní chybu.
7: Dokonce mě pozval na návštěvu, abych se to tam prohlédla. Nakonec si to ale rozmyslel, my jsme spolu potom ještě telefonovali. On tvrdí, že se vlastně starají dobře, že on má spoustu zkušeností jako lékař a že tam vlastně žádný problém není.
11: Máme tady zdravotní péči zajištěnou, chodí sem rehabilitační sestřičky a jinak máme tady kvalifikované pečovatelky, takže fungujeme absolutně na jedničku.
7: On vlastně připouští, že takováto zařízení vlastně pomáhají v tom, že navyšují kapacity, které jsou v těch registrovaných domovech pro seniory prostě nedostatečné.
11: A ti, kteří vlastně zřizují ta neregistrovaná zařízení, tak zachraňují vlastně to, co vzniklo. Jo, tlumí se, jinak ty lidi by vůbec nebylo kam dávat.
0: Pardon, tento konkrétní lékař, to je tedy provozovatel toho centra v Mutěnicích konkrétně. Je to jeho biznis?
7: Ano, je to tak.
0: Je to jeho biznis. To znamená, vždycky to je tak, že to je nějaká soukromá iniciativa a je to domov důchodců, který funguje na trhu se službami pro seniory.
7: Ano, je to tak. V podstatě se dá říct, že většinou fungují jako spolky. Oni na to mají živnostenské oprávnění, ale nemají ho přímo na provozování sociálních služeb. Ale je to třeba na ubytování, na stravování, na nějakou zdravotní péči a podobně. A ti klienti obvykle bývají členy toho spolku. To znamená, že nejsou klienti domova pro seniory, ale klienti toho daného konkrétního spolku. Ono, ten biznis spočívá i v tom, že tím, že taková zařízení nejsou registrovaná, tak nepodléhají třeba úhradové vyhlášce. To znamená, nejsou omezeni maximální možnou částkou, kterou si můžou za jednotlivé ty služby účtovat. Každopádně já, když jsem našla některé domovy pro seniory, které nejsou registrované a mají webové stránky a třeba tam mají ceníky, tak ty ceny nebyly nějak výrazně vyšší než třeba ty v těch standardních registrovaných zařízeních.
0: Samozřejmě teď se to netýká úplně těchto konkrétních zařízení, kde byly nalezeny ty problémy, ale přeci jenom v momentě, kdy skutečně my víme, že domovy důchodců, ty registrované, jsou přeplněné v České republice, tak když říkáte, že to je šedá alternativa, která našla jakési slepé místo na trhu, nepomohlo by to, kdyby takovou iniciativu možná stát třeba lépe kontroloval, ale která by existovala, která by pomáhala právě umístit rodinám své blízké, které nemohou nikam jinam dostat, protože všude jinde je plno?
7: Tak pravděpodobně pomohlo. On vlastně i sám zástupce ombudsmanky Vít Alexander Šorm připouští, že pokud se takové zařízení vlastně zavře, což je mimochodem velmi složitý proces, protože vlastně krajský úřad, i když tam přijde na kontrolu, nemůže ho zavřít, může ho v podstatě jenom upokutovat, tak musí se ti klienti někam umístit a není kam je vlastně dát.
12: Pokud dochází k neoprávněnému poskytování sociálních nebo i zdravotních služeb, tak je to námět pro kontrolu krajského úřadu případně.
7: Takže určitě by to samozřejmě byla alternativa, tím pádem by se ale museli změnit celostátně ta pravidla pro to, jaká zařízení jde nebo nejde registrovat.
12: A v některých horších případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
7: A narážíme tam na to, že tahle zařízení často bývají třeba v rodinných domech nebo třeba ve starších upravených bytových domech. A je tam problém, že oni nesplní požární předpisy. Třeba jsou tam uší dveře, muselo by dojít nějaké jako ohromné rekonstrukci. Bývá tam třeba i trochu méně personálu, není tam třeba 24-hodinová služba, nebo není tam těch sester nebo pečovatelek tolik v daný okamžik. To znamená, zvýšily by se jim náklady, takže těch úpravy muselo být opravdu hodně moc a je to jako obrovský zásah vlastně do změny systému těch pobytových sociálních služeb.
0: A zároveň je teda otázka, ptám se na to na kvalifikaci personálu, protože znovu se vrátím k tomu, Mutěnice, podávání lidem léku bez předpisu. To je přeci závažný asi prohřešek, nebo není?
7: Ano, tak samozřejmě každý lék by měl být předepsaný lékařem. Co vyplývá z těch zkušeností ombudsmana za těch 11 let, co tyhle ty kontroly dává, tak v téhle oblasti je vlastně takový asi největší problém, zároveň největší ve smyslu, že je nejčastější. Jde o to, že léky by měly podávat i sestry, někde třeba tvrdí, že ty léky jim sestra nebo lékař přijde, nachystá jim je na celý den a pečovatelky je potom jenom vlastně podávají. Problém opravdu je zdravotnický personál dostat kamkoliv, nejenom do domovů pro seniory, ale třeba i do nemocnic. A hlavně oni často dělají podle ombudsmana zákroky, které by vůbec dělat neměli, protože na to nemají tu správnou kvalifikaci. Jsou to nějaké převazy, výměny kanyl a podobně, na což by se opravdu měla zavolat kvalifikovaná zdravotní sestra.
0: Vy jste říkala, že mutěnice logicky tedy u vás na Hodonínsku, že jsou, tak jsou tam i některé jiné nelegální domovy důchodců. Je to jediné centrum v těch Mutěnicích, nebo jich je tam víc?
7: Je jich víc na Hodonínsku a Kyjovsku, to je taková oblast, řekněme, kde se jim opravdu daří těmto zařízením. Je to opravdu dáno tím, že tam ta místa v oficiálních zařízeních jako kriticky chybí. Mě to třeba potvrdila radnice v Kyjově, která za posledních 10 let zaznamenala zhruba 45 takových zařízení, z níž většina funguje dál, neskončila, to znamená stále se jakoby přidávají další, není to tak, že by jedno skončilo, nahradilo ho jiné, to je spíš takový ojedinělý případ. Já jsem byla na několika takových místech a byla jsem třeba v Kyjově přímo, kde to vlastně vypadalo jako takový bytový dům, opravený, krásně zrekonstruovaný. Mě tedy na první pohled okamžitě zaujalo to, nebo zaujalo, všimla jsem si na první pohled toho, že tam vlastně není žádná velká reklama, žádný velký název, že obvykle je tam opravdu jenom taková cedulka na dveří s nějakými základními informacemi, s kontaktními údaji nebo s názvem, případně třeba s návštěvními hodinami. Zrovna v tom Kyjově měli vlastně kameru, zvonek, já jsem si zazvonila, představila jsem se, že jsem z Českého rozhlasu, všechno jsem to samozřejmě přiznala. Dobrý den.
13: Dobrý.
7: Chtěla jsem mluvit s někým, kdo to tam provozuje. A paní ředitelka nebo provozovatelka, tak když jsem řekla, o co mi jde, tak ta už mi potom vlastně vůbec nechtěla odpovídat. Dobrý den.
14: Dobrý den.
7: Já jsem si ale nevšimla žádných jakoby viditelných nedostatku, které jako lék můžu posoudit, že by tam byla nějaká špína nebo něco, bylo to tam jako hezké, uklizené. Všimla jsem si vlastně pečovatelek v takových oděvech připomínaly opravdu sestřičky nebo pečovatelky ze standardních domů s pečovatelskou službou. Pak jsem byla v takovém větším rodinném domě v Miloticích naproti kostelu. Tam mě pustili zaměstnankyně vlastně na chodbu.
14: Vodu nebo kávu napít?
7: Ne, děkuju. Byli na mě moc milé a když jsem jim řekla, o co mi jde, tak mi zavolali po jejich telefonu nějakou paní Andrejku.
14: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu.
7: Tato tam má na starosti a té, když jsem opět řekla, o co mi jde, tak telefon položila a už se mi nepodařilo nakontaktovat. Což je samozřejmě problém, ten kontakt, protože většinou nemají webové stránky, když se k nějakému kontaktu dostanete, tak je tam číslo na mobil, které nikdo nebere nebo už neexistuje třeba, což je možná takové varování, když někdo hledá domov pro své blízké, tak tohle je takové typické poznávací znamení, stejně jako název. Většinou jsou to názvy typu poklidné stáří, krásné stáří a podobně.
0: To znamená, vy, když zmiňujete ty příklady těch domovů, ve kterých vy jste se byla podívat, vy jste tam neviděla nic podobného, co zaznamenali ty kontroloři veřejného ochránce práv, znovu připomenu, loupající se stěny, deky propálené od cigaret, skvrny možná od moči, anebo to, co zmiňovali už ve zprávách v minulých letech, protože ty zprávy jsou už 11 let staré klidně, že v několika zařízeních dokonce narazili na zápach výkalů nebo na myši. Na něco podobného vy jste nenarazila?
7: Na to jsem nenarazila, ale většinou jsem opravdu skončila jenom na chodbě. V tom jednom zařízení jsem z té malinka té chodby viděla do jednoho pokoje, kde byly minimálně 3, myslím možná i 4 postele, což mimochodem taky není úplný standard. Většinou v těch registrovaných zařízeních se klade důraz na to, aby klienti byli ubytováni po jednom, po dvou. Tady těch lidí bylo víc, byl tam takový jakoby úzký prostor, takže si třeba vůbec neumím představit, jak by s tou velkou postelí, pokud ti lidé byli imobilní, by je jako vyvezli ven, aby se dostali nějak na vzduch. To si úplně jako třeba neumím představit. Ale žádný zápach jsem opravdu nezaznamenala nebo nějaké takovéhle porušení, ale jak říkám, ty kontroly ombudsmana, ty jsou samozřejmě mnohem důkladnější, nejsou předem ohlášené a mají zkušenosti opravdu z různých míst. Zároveň bych tedy doplnila, že i kancelář veřejného ochránce práv říká, že ne všechny zařízení plošně musí být špatné.
15: Úplně automaticky to, že to zařízení není registrované, ještě nemusí znamenat nutně špatnou péči.
16: Kristýna Boušková, právnička z kanceláře ombudsmana.
15: Poměrně často se také setkáváme s tím, že v těch zařízeních bývá.
7: Neříká, že by se tam všude nějak špatně zacházelo s těmi seniory nebo měli nějakou špatnou péči. A upozorní na to, že tam opravdu většinou pracují lidé, kterým jde o blaho těch lidí.
15: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči. někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často.
7: Ale že opravdu jsou tam třeba ta rizika v té zdravotní péči a podobně, problémy s tou kontrolou.
15: Chybí tam často třeba prevence podvýživy a setkáváme se i s dalšími problémy.
7: Nedodržování třeba nějakých hasičských předpisů a podobně. Vůbec si nebudeme představovat, co by se stalo, kdyby byl nějaký požár nebo něco podobné.
0: Ale třeba ten režim v takovém domově důchodců je velmi podobný tomu, jako známe z těch legálních, těch běžných, těch domovů s pečovatelskou službou a podobně.
7: Tak slibují to takhle třeba na webových stránkách, pokud ty webové stránky mají. Oni často mají ten popisek i takový velmi, řekněme, že jsou velmi opatrní v tom popisku. Já z jednoho takového zařízení budu citovat. Domov klidného stáří je určen především seniorům přibližně od 65 let, kteří hledají klidné a bezpečné bydlení a zároveň chtějí být součástí menší komunity. Což úplně na první dobrou nezní jako domov pro seniory. Mají tam třeba napsáno, poskytujeme celodenní péči s ohledem na individuální potřeby, zajišťujeme nejen kompletní zdravotnický servis, ale také příjemné a klidné prostředí. To znamená, i třeba ty zdravotnické služby tam slibují. A ono zjistit, jak se s těmi klienty zachází, to je vlastně strašně komplikované, protože já jsem se k ním nedostala. Většinou jsou to lidé ve stavu, kdy už třeba, řekněme, nejsou natolik schopni bojovat za svoje práva. Ombudsmanovi často říkají, že jsou tam spokojení. To samozřejmě může být dáno tím, že nemají srovnání, neví, jak to v takovém zařízení má vypadat, nebo mají třeba strach, co by se s nimi stalo, kdyby si postěžovali. Ale zároveň to samozřejmě může být i pravda, že ti lidé tam jsou spokojení. No a v některých případech, což mi zase potvrdili třeba starostové, tam často jsou lidé, kteří třeba nejsou tak často navštěvovaní ze strany svých příbuzných a podobně. To znamená, v normální situaci by za ně bojoval někdo blízký, což se třeba tady tolik nestává.
0: No současně ale, když říkáte, že potíže mohou nastat v případě, že je potřeba nějaká lékařská péče, tak ale v ten moment, stejně jako kdyby to byl legální domov důchodců, tak v ten moment se asi organizuje nějaký převoz do nemocnice na ošetření, ne? V tom se to asi neliší, nebo?
7: Ano, v tom se to v podstatě neliší. Kontaktovala jsem konkrétně vedení kyjovské nemocnice, kde mi potvrdili, že se jim stává, že někteří ti klienti se jim vlastně vrací opakovaně s podobnými problémy, že tam stráví mnohdy třeba několik dní z toho měsíce a že naráží na spoustu problémů třeba v tom, že chybí nějaká anamnéza u těch klientů nebo nějaká konzistentní informace o podávaných lécích, o nějaké diagnóze nebo předchozí léčbě, což samozřejmě těm lékařům v té nemocnici tu péči komplikuje. Oni takové pacienty mívají i několikrát do měsíce, často mají nějaké chronické nemoci, oni zmiňovali infekci, dehydratace, nějaké srdeční selhání, komplikace kvůli cukrovce a podobně. Většinou je třeba do týdne propouští, ale některé ty stavy by třeba mohly v tom registrovaném zařízení zvládnout s pomocí zdravotníků. Některé samozřejmě třeba ne a je nutné opravdu zavolat tu záchranku. Není to určitě tak, že kdyby tomu klientovi bylo zle, takže mu jakoby nepřivolá nikdo pomoc.
0: Záchranka mimochodem teď vyjížděla i do jednoho z podobných zařízení na Kladensku spolu teda s policisty, protože klienti tam měli být podle zpráv, které mám z médií, bez jídla a bez péče. Nic takového se u vás na Jižní Moravě neděje? To byl výjimečný případ?
7: Byl to spíš výjimečný případ, já minimálně o takovém na Jižní Moravě nevím. Několik let zpátky měla policie podnět od nějakého příbuzného, který si stěžoval na to, že v takovém podobném zařízení jeho příbuznému amputovali nohu a jak se to mohlo stát a podobně. Nakonec se ale opravdu zjistilo, že on měl nějaké zdravotní problémy, že ta amputace byla nutná a že vlastně ten člověk, který si stěžoval, ho 2 roky vůbec nenavštívil a neměl vůbec zájem o to, co se s ním děje, jaký ten jeho zdravotní stav je. Nicméně samozřejmě, kdyby došlo nějakým závažnějším problémům, nějakému týrání a podobně, tak by to bylo řešeno jako v podstatě trestný čin, zabývala by se tím policie, ombudsman by na to taky upozorňoval, o tom určitě není pochyb.
0: Kolik takových domovů v Česku je?
7: To se vůbec vlastně nedá kvantifikovat. Samozřejmě, kdyby nějaký registr měli, bylo by to rozhodně jednodušší. Nicméně veřejný ochránce právě přesvědčený, že tahle zařízení se vlastně vyskytují po celé České republice, že opravdu hodně jich přibývá na Jižní Moravě, ale nemusí to být jenom tím, že třeba je nedostatek těch kapacit. Ono to může být i tím, že úřady jsou aktivnější v téhle oblasti, starostové na to víc upozorňují, to znamená, že se snaží to aktivněji řešit. My jsme zmínili region Kyjovská, Hodonínská, kde jich bylo 45, to znamená, to jsou nějaké třeba i stovky lidí, kteří se tam můžou vlastně vyskytovat a ta jejich péče není pod nějakou pravidelnou kontrolou.
0: Co pak těm poskytovatelům podobných služeb, co jim hrozí?
7: Oni riskují pokutu až 2 miliony korun a ta pokuta je vlastně takový, řekněme, nejúčinnější nástroj, který ti úředníci z kraje mají. Oni se opravdu můžou pokusit upokutovat toho člověka a to zařízení. Může se vlastně ta pokuta vztahovat na to zařízení opakovaně nebo na tu osobu, která ho provozuje. Nicméně jinak oni fungují na tom živnostenském oprávnění, i když by vlastně neměli tyhle služby v rámci tohohle oprávnění nabízet. Jeden takový případ se vlastně i dostal k soudu, bych zmínila, byl to spolek v obci Práče. Oni nejdřív po kontrole ombudsmana někdy v roce 2021 tvrdili, že oni vůbec nic nelegálního nedělají, ale nakonec to zařízení opravdu řešila policie a podle těch posledních informací, které mám, tak ona případ uzavřela, předala ho státnímu zastupitelství ve Znojmě a teď ho řeší Znojemský soud a ta obžaloba se vlastně týká toho, že měli vykonávat bez příslušného živnostenského oprávnění služby sociální péče. Takže i takový závěr třeba může mít případ, na který upozornil ombudsman a řeší se jakoby dlouhodobě několik let, ale dospěl vlastně do fáze, že se dostal před soud.
0: A záměrem teď státu je, aby ty spolky něco takového vůbec nedělaly, aby v tomhle odvětví nepodnikaly, anebo aby se zpřísnily ty kontroly, aby se zlepšila ta poskytovaná péče v těch domovech, ve kterých je třeba špatná?
7: Tak úřady i ombudsman vlastně shodně tvrdí, že cílem není represe. Cílem je na tu situaci upozornit a řešit ji. A ta řešení můžou být různá. Může to být třeba to, že se opravdu tyhle ty nelegální černé domovy pro seniory legalizují. Oni k tomu ty provozovatele opakovaně vyzývají v případě těch posledních tří případů medializovaných, tedy Mutěnice, České Budějovice a Svitavy. Se to ale nestalo. No a samozřejmě další krok, pokud se tedy nechcete registrovat nebo to neuděláte, tak jako nefungujte. No a to nefungování samozřejmě, pokud to neudělají dobrovolně, což se obvykle nestává, tak tam opravdu potom přichází ten krajský úřad, který vyrukuje s těmi pokutami. Hmm. Nicméně těch kontrol, mluvili jsme 45 zařízení na Hodonínsku, za rok a půl třeba krajský úřad v Brně, pod který spadá celý Jihomoravský kraj, udělal ty kontroly 4. Ale to je trochu nepoměr číselný, jakoby 45 v jednom regionu, 4 kontroly v celém Jihomoravském kraji.
0: Vy když jste se teďka tomu tématu věnovala, byla jste v těch domovech a povídali jsme si teďka o něm, vy si myslíte, že se teď po té zprávě ombudsmana něco změní, když za ty léta, znovu říkám, v podstatě jenom na to upozorňuje, ale ten biznis funguje dál?
7: Tak je tady jistá jiskřička naděje, protože zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm, on teď vlastně i sbírá data od těch krajských úřadů, ve kterých ho zajímá, jaké s touhletou problematikou mají zkušenosti a začíná je analyzovat. No a jakmile je bude mít analyzované, tak chce navrhnout nějaké legislativní opatření. Zatím není konkrétnější, ale to by snad mohl být nějaký přínos v téhle oblasti, ale obecně samozřejmě mluvili jsme o té případné legalizaci, možná o nějakém zmírnění pravidel pro tu registraci, ale takovéhle, řekněme, inovativní, velké řešení, tak to zatím na stole v nejbližší době určitě není. Přitom je jasné, že populace stárne. Do 15 let se zvýší počet seniorů nad 80 let víc než dvojnásobně. Alespoň to takto spočítal Ústav zdravotnických informací a statistiky. A kapacity domovů pro seniory nestačí už teď.
0: Tak moc díky, že se tomu věnujete.
7: Není zač.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu dnes o černých domovech pro seniory, jak je sama nazvala, mluvila Alena Hesová, zkušená krajská reportérka z Českého rozhlasu Brno. Tématu se určitě bude dál věnovat, její práci uslyšíte tedy jak v brněnském rozhlase, tak na celostátních stanicích a nebo si ji můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Všude tam, kde můžete slyšet nebo číst Alenu, tak najdete i Vinohradskou 12, to je jasné. Ta tento týden vychází vlivem volného pondělí jen 4x, možná ale o to bohatší bude. Naslyšenou zítra.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska? Už po 60. ovládl Karlovy Vary Mezinárodní filmový festival. Podíváme se, jak je to velký biznis a kdo.

0: Festival hlavně platí.
1: Probereme také, jak je velký filmový průmysl v Česku, z čeho hlavně žije, kdo jsou největší producenti a distributoři filmů a jaké filmy jsou trháky v kinech.
0: Petře, ty teď sedíš ve studiu v Karlových Varech, kde festival začal, ten 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak je to pro zajímavost velký podnik uspořádat takový festival? Kolik je na to potřeba peněz?
1: Tak vlastně můžeme říct na začátku, že to je největší kulturní akce v Česku, nic většího se v Česku nekoná. Přes 260 milionů korun je rozpočet letos a ten rozpočet roste v posledních letech, ale on se mění s tím, jak se měnila taky majetková struktura celého festivalu, k tomu se dostanu možná za chvilku, ale kdo těch 260 milionů zaplatí, část radí stát, ministerstvo kultury, kraj a město, tu daleko větší část ale musí uhradit sponzoři.
0: Já jsem se dívala pro zajímavost, teda kolik platí stát a loni uzavřeli nějakou tříletou smlouvu, takže dostávají necelých 50 milionů ročně.
1: Je to tak a souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku. Je to největší kulturní akce v České republice a nejprestižnější taky z mezinárodního pohledu. Je to áčkový filmový festival, kterých není ve světě mnoho. Ten Karlovarský je takový menší mezi nimi, ale je to pořád, má to razítko toho festivalu Renku A, i proto ministerstvo kultury přispívá 47 milionů korun ročně. K tomu se musí ještě připočíst peníze od kraje a od města, ale myslím si, že tak, jak znám Vary a jak sem jezdím 30 let, tak se to Varům mnohonásobně vyplácí a speciálně i proto, že ten festival v poslední době nezůstal ojedinělou akcí ve Varech, ale díky novému majiteli toho festivalu se tady dějí věci přes celý rok a to je to, co tomu regionu a městu pomáhá nejvíc.
0: A ten festival, když jsi zmínil majitele, tak dříve samozřejmě víme, že za ním stál Jiří Bartoška, respektive za firmou Film Service Festival Karlovy Vary, mám pocit, že se jmenuje. Jak je to teď, tedy kdo vlastně tu firmu vlastní a potažmo tedy kdo organizuje ten festival?
1: Od Jiřího Bartošky tenhle festival koupil Rockaway, investiční skupina, která vyčlenila a začala budovat speciální takovou nohu, ruku, já nevím, jakou končetinu mám říct, která se jmenuje Rockaway Art a která právě v Karlovarský festival koupila. Vedle toho koupila taky Colors of Ostrava a Design Block a buduje takovou kulturní část té investiční společnosti s tím, že do těch všech festivalů investuje nemalé peníze a samozřejmě je používá na networking, ale taky, jak sami proklamují, chce taky dát společnosti něco zpátky, aby se zkrátka tyhle velké značky v české kultuře mohly rozvíjet dál.
0: No a za Rockaway stojí kdo?
1: Jakub Havroland je hlavním majitelem a je to jedna z největších finančních nebo investičních skupin v České republice. Je to taková investiční skupina dravější, mladší, zaměřená na technologie, má například jeden z největších kryptofondů na světě, ne v České republice, ne v Evropě, ale na světě a profiluje se především přes tyhle technologicky pokrokové věci a teď vlastně investuje taky do té kultury.
0: Pojďme se podívat, kdo jsou vlastně ty sponzoři, protože jsme říkali, že to má rozpočet 260 milionů, stát dává 50 necelých, pak samozřejmě tady ty kraje, město, ale to hlavní leží na sponzorech, tak kdo to je?
1: To hlavní a řekněme si, že už tam není jeden jediný generální nebo jak říkali geniální partner, ale těch partnerů je víc a ti hlavní partneři platí plus minus 10 až 11 milionů korun ročně, jsou to třeba Innogy, Vodafone, ČES, nově Allwyn a Rohlík. To jsou ti nejznámější a největší, kteří se profilují v Karlových Varech.
0: Jako vyplatí se to, já nevím, Innogy prodává plyn, jo? ČES elektřinu, Vodafone telefony.
1: Jestli to dává smysl, se ptáš.
0: No, proč jdeš sponzorovat filmy?
1: Třeba Innogy je dlouhodobě spojená s českou kinematografií a dává peníze právě sem, je to jejich rozhodnutí, jak zase dávat společnosti něco zpátky a vybrali si zkrátka film jako to odvětví, do kterého budou ty peníze dávat, ale není to altruismus, jo? Jako je to, musíme to vidět tak, že všechny tyhle ty firmy, které jsme vyjmenovali, jsou takzvané B2C, business to customers, to znamená, že
0: mají koneční zákazníky.
1: Přesně tak, že mají koneční zákazníky, mají jich 10 000, 100 000, je to klasický retail. A tady ve Varech se oficiálně protočí nějakých 10 až 15 tisíc registrovaných účastníků, akreditovaných, kteří chodí na filmy, ale ten festival přiláká těch lidí daleko víc, 20, 30 tisíc každý rok v tomhle festivalovém období. A pro tyhle lidi mají tyhle firmy samozřejmě připravené svoje nabídky a je to pro ně zajímavé. Mají zkrátka velké soustředění lidí na jednom místě, podobně jako když jedou na Colors of Ostrava. A proto tady ve Varech vidíš velký stánek Rohlíku nebo Vodafone VIP Lounge a tak dále a tak dále. Takže není to altruismus, je to velká marketingová akce pro ty firmy.
0: Ale když jsi zmiňoval ČES a geniální partner, což byla, myslím, jeho, že jo, taková jako marketingová větička právě ve Varech.
1: A já si myslím, že ji vymyslel Jiří Bartoška, skoro bych se o to vsadil.
0: Tak nedá mi to tedy nepřipomenout, že ČES to sponzoroval dlouhá léta, vlastně 16 let až do roku 2018, kdy teda se tahle štědrost jako přerušila. Mimochodem, tehdy on na to dával 20 milionů korun, jako v těch letech, jo. Proto byl geniální partner, asi jako z dnešního pohledu, co to bylo tehdy za peníze. Ale ten jeho výpadek tehdy, v tom roce 2018, to bylo jako mimochodem velká bouře kolem toho, protože ten ČES to, že už nebude teda geniální partner, geniálně oznámil asi 3 měsíce před začátkem festivalu. A víš, co se stalo tehdy?
1: No já to právě nevím, ale byla to jako bomba, která vybuchla úplně náhle a nikdo nechápal, co se děje. Tak co se dělo, ty to víš?
0: No, tak já jsem o tom tehdy psala něco a zjišťovala. A bylo to teda trošku bizarní, často zdůvodňoval tím, že prostě zjistil, že musí šetřit, že se jako výsledky nevyvíjejí tak dobře, jak si myslel.
2: ČES už dál nebude podporovat Karlovarský filmový festival. Generálním partnerem byl 16 let.
3: Ta situace na energetických trzích, kdy se to projevuje i do našich hospodářských výsledků, nás nutně vede k tomu, že omezujeme naše sponzorské aktivity.
4: Já věřím tomu, že 53. ročník proběhne normálně a že nikdo nepozná, že jsme se dostali do této patové situace.
1: A na to si vzpomněl 3 měsíce před začátkem.
0: No, já jsem se dívala potom zpětně, tak vydělal 10 miliard čistýho, no. Bylo to teda méně než v předchozím roce a v tom dalším, ale jako OK.
1: A co zatím teda bylo?
0: Hlavně se spekulovalo tehdy o politických nebo zákulisních tlacích kolem toho, jo, protože na Hradě byl prezident Miloš Zeman a ten k filmařům typu režisér Marek Najbrt, který na Cenách Český lev vyzval lidi v přímém přenosu, aby nevolili Zemana za prezidenta. Stejně tak Zeman dlouhodobě nesnášel Jiřího Bartošku nebo se s ním nemusel, protože připomenu, že Jiří Bartoška se zapojil kdysi do kampaně proti podlézavosti Zemana k Číně třeba, což mu samozřejmě Miloš Zeman nezapomněl. A šéf ČES dlouholetý Daniel Beneš, tak byl stejně jako Zeman dřív sociální demokrat a s Milošem Zemanem měl dobré vztahy. Mimochodem ho zachránil před tlaky od Andreje Babiše tehdy, Daniela Beneše ve funkci, takže já bych si tipla, že tohle to tam opravdu hrálo velkou roli.
1: Já si pamatuju akorát ty následná jednání, protože ta byla, jestli se to dá říct, jako frenetická, protože 3 měsíce před festivalem, když ti vypadne 20 milionů, tak je to strašná rána. A tehdy festival zachránili noví sponzoři, jako třeba Akolej.
0: Já si pamatuju, že jeden z prvních, kdo oznámil, že jim dá peníze, to takový odvážný, protože nikdo nevěděl, co se děje. Vlastně bylo jasný, že tam je nějaká politika kolem toho. Byl už zesnulý taky František Štěpánek, majitel Sokolovské uhelné.
1: Tak tam to dávalo logiku, protože to je sousední firma,
0: kraj, no.
1: Přesně tak. Takže tam to dávalo jasnou logiku. A já musím říct to, co jsem postřehl po tehdejším odchodu ČESu. Tenkrát to dramaticky změnilo kulturu celého festivalu. Protože když tam ČES byl jako ten hlavní partner, tak jako můry na světlo se sem sletali různí lobbysté,
0: politici a tak dále. Bylo to hodně spojované.
1: Ano.
0: Bylo známé, kdy poslanci nebo ministři se nechávali třeba platit pobyt na festivalu a různé vstupy na VIP akce, že jako novináři jsme kolem toho kroužili.
1: Tohle to je zajímavá věc, protože mě tohle to zase tak strašně nepohoršuje, když se vrátíme na začátek. majetek a víme, že stát do toho dává plus minus 50 milionů z ministerstva kultury plus kraj plus město, něco dalšího, takže sem přijedou politici a někde bydlí a mají vstupenky do kina, to mi nepřipadá jako nějak zvláštní, protože je to prostě placené z daní. A když zmiňujeme ty VIP akce, ty se neplatí. Na VIP akce, které se tady konají každý den a je jich dokonce několik a jsou to opravdu velké mejdany, nebo jak to říct, ale velké kulturní akce, ty jsou jako invites only, prostě jenom prozvané, ale nic neplatíš, musíš dostat tu pozvánku.
0: No jasně, tak jim platili třeba ten pobyt jako nějakým luxusním hotelu a podobně, že jo?
1: No, festival má třeba celý hotel PUP zabukovaný a že tam je jeden pokoj pro ministra kultury, to mě osobně teda fakt nepohoršuje.
0: Máme tu druhé téma a to je filmový průmysl v Česku. Není moc velký vlastně, ale zároveň ani zanedbatelný. Podle nové výroční zprávy Asociace producentů audiovize byl loni obrat audioprůmyslu v Česku přes 11 miliard korun, což je tedy asi o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. A nejvíce na tržbách podílí zahraniční produkce, které jezdí do Česka točit filmy nebo reklamy. Loni to byla víc než polovina veškerých tržeb tuzemské audiovize, a to 6,6 miliardy, takže je to opravdu velmi významné, ty zahraniční produkce. Pak další části, které spadají do toho celého průmyslu, tak jsou samozřejmě produkce českých filmů a seriálů a také právě reklamy. No a pokud jde o ty zahraniční produkce, ty loni narostly asi o 1 miliardu a dařilo se jim i proto, že se ten systém podařilo konečně vyjednat tak, aby se zlepšil tedy systém státních pobídek pro ty produkce. Je to systém, kde jim stát tedy vrací filmařům část výdajů, když točí u nás a zaměstnávají tu místní firmy. Prostě biznis a biznis to je. Ostatně o tom svědčí to, že pro letošní rok byly ty státní pobídky vyčerpané během prvních 3 měsíců a teď se zase celý systém zastavil, protože se to prostě přenastavuje a cílem má být, aby byly ty pobídky na 3 roky, dalo se s tím počítat dopředu, protože ty velké produkce samozřejmě plánují x let. Mimochodem, ale že jako nejde o žádné malé peníze, tak máš představu třeba, kolik stát dává formou pobídek?
1: Vůbec nevím, ale myslím si, že se to bude pohybovat v řádek jednotek miliard, něco takového.
0: No, je to 1,5 miliardy zhruba. Cílem je právě, co se snaží asociace navýšit to do roku 2028, by to mělo vycházet, že půjde do toho průmyslu asi 2 miliardy na takzvaných jako vratkách, vlastně, co se filmařům vrací. A ty už jsi to zmiňoval, ty pobídky jsou fakt důležité kvůli konkurenci okolních zemí, která ještě dřejší, což mi potvrdil ředitel Asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer.
5: Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltské země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhánějí v těch jako pobídkách. U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme totiž ale velkou výhodu, že ten náš systém je velmi stabilní a rychlý. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů.
0: No a Petře, pro představu, jak je velký filmový průmysl celosvětově?
1: No právě, aby jsme to dali do nějakých kontur Česko versus svět, tak globální kina jsou dnes biznis za 33-34 miliard dolarů ročně. Po covidu se tahle industry zpamatovala, ale pořád nejsou zpátky na vrcholu z toho předcovidového roku 2019, kdy se ještě chodilo normálně do kina a pak na to lidi trochu zapomněli, to bylo 42 miliard dolarů. Ale růst se vrací, lidi chodí do kina, vína, ale spíš samozřejmě se přesouvají ty tržby na ty streamingové platformy typu Netflix, HBO a podobně, a tam pořád plynou desítky miliard dolarů ročně. Takže celá ta industrie roste pořád, ale je strašně zajímavá otázka, co s tím udělá do budoucna AI a jestli na tom budou šetřit, nebo jestli bude té produkce víc, nevím.
0: No určitě AI, ale zároveň i jak si, když jsi zmiňoval ty digitální platformy, streaming, obojí, tady ty věci ovlivňují celý ten průmysl. A AI, pokud já jsem se tak bavila s filmaři, tak zatím asi nejvíce projevuje v reklamě. A jak se třeba na AI producenti dívají, tak o tom jsem si povídala právě taky s Vratislavem Schleierem.
5: Jedno je to samotné generování toho videoobsahu, což tak jako je vlastně hrozně zmiňovaný a znají to vlastně jako běžní uživatelé, že si vypromptují nějaký krátký video. To samozřejmě jde, ta kvalita se zlepšuje každým týdnem, ale to vlastně pro projekty dlouhodobého typu jako filmů, seriálů, těm divákům jako nestačí. Tam ty nároky jsou mnohem vyšší. To AI se mnohem víc přesouvá do toho jako backendu, to znamená optimalizace nějakých jako procesů. Směřuje k tomu, že bude optimalizovat třeba výrobu triků. Ale vypadá to, že se taková ta jako velká panika, že se začne všechno generovat, to se úplně nestane a že spíš bude o nějakou jako optimalizaci.
1: A mě by teda teď zajímalo, když jsme se bavili o kinech, kdo vlastně na tom českém trhu panuje, kdo jsou největší distribuční firmy, kdo nám láduje ty filmy a vybírá?
0: U nás je to celkem přes 50 firem a vůbec největší na trhu, pokud je o tržby za filmy v kinech, tak je podle statistiky Unie filmových distributorů za loňský rok společnost Falcon, podnikatele Pavla Vodičky s tržbami přes 500 miliardy korun. A tahle firma mimochodem produkovala, třeba distribuovala známé filmy s Bartoškou, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel, ale hlavně tedy ona má distribuci amerických firm a jejich filmů, jako je Sony Pictures nebo Disney, a loni do kin také Falcon právě dodal dvojku v návštěvnosti tržbách, a to Zootropolis, Město zvířat. Dvojkou na českém trhu je potom Cinemart, která opět zastupuje dvě hollywoodská studia, Universal a Paramount Pictures. Tady je majitelem Aleš Tříska a jeho tři manažeři. A trojkou je Vertical Entertainment s majiteli registrovanými na Maltě, jak jsem se dívala. Mm-hmm. A tahle firma mimochodem dodala loni vůbec nejúspěšnější film z americké produkce v českých kinech. To byla produkce Warner Bros. A víš, co to bylo? Nejúspěšnější film v kinech?
1: Já vůbec nemám páru, nechám se podat.
0: Já jsem to taky nevěděla.
1: Romantická komedie nějaká?
0: Ne. Byl to Minecraft film.
6: But the call of the mines was too strong. So one day I started digging and digging.
0: Jinak Falcon a Cinemart mají historicky nejúspěšnější filmy podle tržeb v Česku, a to byly, víš co?
1: No to nevím, zahraniční filmy v Česku.
0: Avatar, The Way of Water a Bohemian Rhapsody taky.
1: Tam jsem přispěl, na Avatara ne, ale Bohemian Rhapsody jsem viděl dokonce dvakrát.
0: A třetí od Cinemartu, tak tady už se dostáváme do českých vod, a to je komedie, myslím, že Ženy v běhu.
1: Ženy v běhu, tak ty jsem neviděl a asi neuvidím, ale jak si stojí české filmy v téhle konkurenci?
0: Docela dobře, asi největší v českých filmech je u nás, pokud jde o distribuci, částečně produkci Bonton Film, jinak je to celkově čtyřka na tom trhu, a jejím majitelem je Martin Palán. Pro představu, ta firma má roční tržby přes 300 milionů a je zisková, v roce 2024 to bylo 22 milionů. A Bonton měl loni druhý nejúspěšnější český film v kinech. Nevíš, věď?
1: Vůbec, já se začínám stydět.
0: Ale komedie ty... na plech. Já jsem to taky neznala, jo. A vůbec první tedy z těch českých filmů v kinech bodoval Vyšehrad 2, taky komedie dodaná bioskopem, a třetí byl Job, což je pokračování Gimplu od Tomáše Vorla. Tak z toho asi vidíš, že pokud jdou Češi na český film, tak jak to asi mají, což mi potvrdil i Martin Palán právě z Bonton filmu.
7: Český divák stále preferuje komedii. V uplynulém roce, tedy v roce 2025, to byly spíše nekorektní komedie a pokračování úspěšných předloh.
0: No, ale můžeme dát Čechům i nějaký intelektuálnější trošku kredit, musím říct, protože předloni dominoval třeba z českých děl v kinech film Vlny.
8: My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, bolší nestojíte.
1: A zaplať pambu, to ten jsem viděl, aspoň se, teď se vracím trochu do hry.
9: Do budoucna. by nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte jakoby
10: nic nenašli.
0: Ten distribuoval také Bonton Film a měl návštěvnost skoro milion lidí, jo, ve srovnání s loňským vítězem Vyšehrad 2, ten měl 500 000 diváků.
1: No tak jako myslím, že ve srovnání s Vyšehradem taky pojednával o trochu důležitějším tématu a myslím si, že dnešní politici by se zrovna na vlny mohli podívat, aby věděli, jak důležité jsou veřejnoprávní média.
0: A jinak ale... z hlediska ocenění loni, že budoval pan Nikdo proti Putinovi taky z distribuce Bonton Filmu, ale přesně komerčně tak, to nějak úspěšné nebylo, myslím, co mám informace.
1: Ale má Oscara.
0: Přesně tak.
1: No a jak je vlastně kino důležité pro distributory ve chvíli, kdy máme doma všichni Netflix nebo HBO a prostě kecneme si do gauče a zapneme to a je hotovo, proč chodit do kina?
0: Je to pořád velmi významné. Loni se v kinech prodaly lístky za 2,3 miliardy korun, ale je pravda, že ten kinotrh stagnuje třeba nebo klesá. Loni meziročně návštěvnost klesla o víc než 3%, ale pořád to bylo přes 12 milionů diváků dohromady. A naopak samozřejmě sílí tržby z prodeje přes ty digitální platformy a třetí nohou pro ty distributory třeba i v příjmech jsou příjmy z licencí právě pro televize. No a jak vlastně ty kina a platformy fungují vedle sebe, tak to mi popsal Martin Palán.
7: Obecně platí, že pravděpodobnost, že titul bude úspěšný v následné distribuci po kině je větší, pokud je úspěšný v kinech, ale ta přímá úměra neplatí. A ani neplatí přímá úměra té výtěžnosti, protože můžete mít film, který je v kinech úspěšný, ale stál 100 milionů. A tak abyste pokryli rozpočet 100 milionů, tak potřebujete těch diváků doopravdy hodně. To znamená, z pohledu biznisu je daleko lepší mít velmi levný film, který v kinech udělá nadstandardní neočekávané číslo a potom se to sledovanost násobí i na platformách a v televizích.
0: No a jinak Česká televize taky musíme zmínit, je dost důležitý koproducent českých filmů a tady je otázka, to jsem zaznamenala i z hovory s některými lidmi z filmového průmyslu, že je otázka, jak se vlastně to ořezávání peněz, pokud bude veřejnoprávní média platit stát, tak jak se to projeví, ale nic, pojďme na závěr, už jsme u konce. My jsme se jednou bavili, že máš rád zápasy MMA, veď?
1: Ano, dívám se na ně. Nedávno jsem měl Jiřího Procházku u sebe doma.
0: Ty jo, tak mám pro tebe dobrou zprávu, jo.
1: Jaká je ta zpráva?
0: Protože ve Varech má premiéru film Bojovník.
11: Dostal jsem nabídku na zápas.
12: Záleží na tom, za kolik vykupuju starý železo.
0: Který Bonton Film posílá do kin letos v srpnu.
13: Vrcholem zápasu legend bude souboj, který přepíše historii.
1: Tak já se půjdu podívat konečně.
0: Je to pro něj velká věc, jak říká Martin Palán.
7: To je titul, na kterém jsme pracovali uplynulých 7 let a od něj máme velká očekávání. Je to jeden z nejdražších komerčních titulů vlastně všech dob a pro nás nejdražší produkce, kterou jsme zatím realizovali. Rozpočet se pohybuje přes 70 milionů korun.
14: Poslouchal jsi toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
1: Ale já se samozřejmě vždycky dívám na to, kdo je nejúspěšnější, dívám se ty žebříčky miliardářů a tak. Tak jaký je nejúspěšnější film český všech dob? Podle návštěvnosti, podle toho, co lidi baví.
0: Ale je to Tankový prapor.
1: Tankový prapor?
0: No, ze začátku 90. let.
1: Pro pamětníky,
0: ale... Dohromady to
1: ale...
0: vidělo přes 2 miliony lidí.
1: Většina z nich už dneska nežije asi. Ne, hloupý vtip, já samozřejmě jsem ho viděl taky. A podle tržeb?
0: Podle tržeb jsou to Ženy v běhu, o kterých jsme mluvili. A za tenhle film dali lidi za lístky do kina 213 milionů korun.
1: Neuvěřitelná věc, Ženy v běhu jsem vůbec neviděl, nevěděl jsem o nich a vidíš nejúspěšnější film podle tržeb. Ale když se díváme na sledovanost, co myslíš, co je nejsledovanější věc na světě zrovna teď?
0: Asi myslíš fotbal, veď?
1: Je to fotbal, samozřejmě. To trapné vystoupení českého týmu vidělo třeba skoro 2 miliony lidí, 1,6 milionů lidí, náš zápas s Jihoafrickou republikou v televizi a online. Ale když se podíváme zpátky na, protože čísla aktuální o tomhle mundiálu ještě nejsou úplně k dispozici, ale když se podíváme zpátky 4 roky do Kataru, tak celé to klání fotbalové sledovalo 5 miliard lidí, ano. 5 miliard lidí to vidělo a finále vidělo 1,5 miliardy lidí Messi versus Francie a každý pátý člověk na planetě a myslím, že se to letos bude opakovat. Nemyslím ten zápas Messi versus Francie, protože ani si nepamatuju ten pavouk, jestli to vůbec bude, ale já bych byl rád, kdyby Argentina byla ve finále, ale 100% to zase budou miliardy lidí, které to uvidí.
0: Dobře, a my jim to nezávidíme, protože my si dáme nějaký intouřský film ve Varech.
1: Ne, já se budu dívat normálně na fotbal.
0: Jo, no, výborně. Tak jo, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek.
1: Ano, dneska je to všechno. Těšíme se zase příště při poslechu našeho pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
0: Příjemný poslech Plusu přejí
1: Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
10: Baví vás rok?
15: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
16: Rok je náš.
17: Rok je náš.
10: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
16: Rok je náš.
15: Jedině na Rádiu Praha.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Je tu čistá hra Martina Procházky. Martine, vítej.
2: Hezký den.
1: Tomáš Vrábel je tu s námi, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Teď už bývalý sportovní manažer HC Verva Litvínov. Vy jste spojil funkci sportovního manažera s tím, co jste dělal předtím, nebo jste na to navázal jakožto sportovní nebo hokejový analytik pokročilých statistik. A když ještě se skočím o schůdek zpět, tak jako sportovní novinář. Ze sportovního novináře analytikem, jak se tohle zrodí, když prostě chcete psát o někom a trochu mu vysvětlit, tak by to měl dělat? Ne asi úplně, ale najít něco ve sportu, v hokeji a teď se přerodit z toho novináře do hokejového analytika. Popište nám to.
3: Tak nebylo to o tom, jak někomu říkat, jak to má dělat, ale jako novinář jsem hledal objektivní rovinu, která je těžce zpochybnitelná a ty pokročilé statistiky, který hokej rozebírají mnohem víc než jen kanadský body nebo plus minus, tak tomu dávali nějakou objektivní rovinu, o kterých jsem se mohl opřít při argumentaci, při názorech a víceméně takhle byl to pro mě nástroj v rámci té novinařiny.
1: Jde hokej spočítat?
3: Nejde
1: ide. Ne 100%.
3: Nejde ide. Samozřejmě ta analytika je čím dál tím prohloubenější nejenom v hokeji, ale i ve ostatních sportech a vidíme to všude, že dneska se bez ní ty úspěšné organizace neobejdou, ať už na úrovni hry samotný nebo rozpočtu, smluv a tak dále, takže je to klíčový nástroj pro to, jak hledat objektivní rovinu.
1: Ale fanoušci mají rádi góly a asistence a možná ice time, čas strávený hráčů na ledě, většinou u obránců se to pohybuje u těch dobrých kolem 30 minut za zápas. Ale tohle jsou statistiky, jak si pro vás, nebo dřív byly, asi podružné. Co jsou ty pokročilé statistiky pro hokejové fanoušky, kteří třeba se drží v těch úzkých kolejích pouze těch gólů, bodů, asistencí?
3: Tak oni jsou pořád důležitý, protože hokej je o gólech, ale že jo, hokej jsou, já nevím, 3 až 5 událostí za zápas a během toho zápasu se toho stane mnohem víc a je potřeba koukat na to, kdo dělá správné rozhodnutí, jak se vyvíjí tendence hry, kdo správně rozehrává, kdo je schopný se dostávat do šancí a to vám v dlouhodobém měřítku právě ty pokročilé statistiky ukážou mnohem přesněji než kanadský bodování.
2: Mě by zajímalo, samozřejmě je trenér, nebo jsou trenéři různých typů, jak oni přijímají tady ty nové, ty pokročilé statistiky, protože za mě, já když to poslouchám teďka, tak to je to samozřejmě hodně, nebo obrovsky zajímavý, ale jak třeba se ty trenéři někteří k tomu staví, jo? Jestli to někdo bere úplně, že podle toho postaví sestavu, nebo prostě jak oni to vnímají?
3: Tak rozhodně nezažil jsem trenéra, který by jel čistě na to a ono to tak ani nejde, protože samozřejmě nějaká intuice, atmosféra toho týmu nebo nastavení toho hráče, to je věc, kterou cítí trenér sám, ale zažil jsem trenéry, kterým jednoznačně to pomůže, já nevím, při skládání sestavy, když se podívají, jak konkrétní formace třeba útočná, kolik si vytvořila šancí, kolik bylo proti ní za posledních jich zápasů, tak pak podle toho jsou schopní do toho šáhnout. Můžou zjistit, kde je problém, jestli je problém v obrané fázi, v přechodu do útoku a podle toho zareagovat změnou na těch konkrétních postech. Takže zažil jsem, jednoznačně jsou trenéři, pro který je to nástroj na to, jak ten svůj pocit si potvrdit.
1: V našem ranním vysílání zazněla zajímavá informace z mistrovství světa ve fotbale, kde už skončilo Portugalsko s Cristianem Ronaldem, který na turnaji za těch předchozích 5 zápasů se dostal 17x do zakončení a pro své spoluhráče připravil přesně 0 gólových příležitostí. Jde to nějak přirovnat k hokeji? Existují pokročilejší statistiky v tom, kdo jak je kreativní pro své parťáky?
3: No jednoznačně se dají vyfiltrovat nebo rozklíčovat role, jestli daný hráč spíše jako řeknu transitní, který vyváží, zaváží puky, který vytváří šance, který je schopný se prosazovat gólově i třeba z menších gólových příležitostí, takže to jednoznačně na to jsou nástroje, abyste si rozklíčoval, jak, jaký ten profil toho hráče je a pak jak moc v tom profilu je úspěšný a neúspěšný pro konkrétní období.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Tomáš Vrábel, který působil relativně nedávno ještě jako sportovní manažer HC Verva Litvínov, klubu, který udržel extraligovou příslušnost, ale měl také co dělat, aby to zvládl ne úplně čistě jen na sportovním poli. Řečeno takhle jednoduše, v našem vysílání uslyšíte třeba Jiřího Šlégera, který v podstatě doslova obrečel to, že Litvínov setrval. Vy máte za sebou působení mnohaleté v Litvínově, zažil jste i semifinále, příchod mnoha hráčů jako sportovní manažer. Na co, na jaké období z té litvínovské éry nejradši vzpomínáte?
3: Tak budu rád vzpomínat na každý to období, by třeba ta poslední sezona byla nejnáročnější, ale skončila dobře a skončila šťastně, kdy opravdu hrozil zánik klubu a Jiří Šlégr s Robertem Kyselou víceméně svými kroky a svým jednáním ten klub zachránili. Samozřejmě sportovně ty období předchozí byla čirá radost a i v těch sezónách předchozích člověk rád vzpomíná na to samozřejmě, co se povedlo. Je potřeba vzpomínat i na to, co se nepovedlo a tím Litvínovem za mýho působení nebo našeho působení prošla řada hráčů, která se posunula dál, ať už do NHL nebo do špičkových evropských soutěží, takže to jsou všechno věci, na které se vzpomíná.
1: Litvínov je hokejová bašta a možná vás o tom utvrdí slova Roberta Kysely, který z Litvínov dlouhá léta hrál a teď se podílel na tom, že klub existuje dál. Byl hostem našeho pořadu na place u Davida Novotného a popisoval, jak se tehdy rozhodoval mezi hokejem a fotbalem při sledování televize.
4: Koukal jsem teda na černobílou, ne na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na panenkovou dloubák. Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově. A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě v té době top hráč tam byl Ivan Hlinka, Jirka Bubla, chodilo se na ně a celý Litvínov chodil na hokej, byl natřískaný zimák a moje máma navíc byla ještě učila na sportovní škole hokejový, takže jsem k tomu měl prostě blízko. Dostal jsem se k tomu v podstatě tak, že jsem chodil na tu sportovku, ale ne do sportovní třídy, ale kluci najednou začali, hele, my chodíme na hokej, pojď taky a tohle, tak jsem si to doma vyřval svým způsobem a máma povolila a poslala mě tam a od té doby už jsem tam v podstatě zůstal, jo. Vlastně my jsme pak byli vlastně první sportovní třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
1: Robert Kysela v našem vysílání mluvil necelou minutu, ale byla v ní shrnutá v podstatě celá ta litvínovská hokejová kultura. On o tom mluvil i Radim Rolík, teď už vlastně bývalý trenér národního týmu, že si nedovede moc představit, že by v Litvínově hokej prostě nebyl. Jak moc to bylo daleko nebo blízko? Jak moc město tím žilo a bylo pohlcené, že by to prostě tenhle fenomén mohl skončit?
3: Troufnu si říct, že to byl opravdu reálný scénář a když se Orlen jako hlavní akcionář rozhodl, že už v této roli pokračovat nebude jako hlavní akcionář, tak zkrátka klub se ocitl pod časovým tlakem, kdy během několika měsíců musel najít novýho akcionáře, který zajistí pokračování klubu a bylo to reálně na stole a samozřejmě to mělo dopad, ať už na fanoušky, sponzoři se ptali, ale především i do kabiny, kdy ta nejistota, co bude, byla velká na všech úrovních a reálný to bylo.
1: Říká teď už bývalý sportovní manažer HC Verva Litvínov Tomáš Vrábel v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Říkáte, reálné to bylo. V tu chvíli ještě bylo i snad skoro jasné, že už z toho bude baráž, což také nepřidá na náladě, ale teď přišli ti, nechci říct noví, ale ti, co za Litvínov hráli, chodili tam spolu do třídy, Robert Kysela, Jiří Šlégr a tak dále, Martin Ručinský, Robert Reichl. Co s Litvínovem tedy teď bude? Jak to by mohlo vypadat?
3: Tak všichni už se v klubu protočili v tom období před námi, řeknu předtím v období 2019 a dřív. Já pevně věřím, že ta atmosféra kolem klubu tou jasnou budoucností se uklidnila a věřím, že Litvínov bude hrát v klidných vodách tabulky a bude ten černý kůň a dravec extraligy.
2: Tomáš, ty už to nakousil, že tam ten tlak vlastně byl hlavně na hráče v kabině. My jsme tady od začátku sezóny říkali, že třeba ty hráči by se tolik nemuseli připouštět, ale během sezóny se nám to potvrdilo, že jakmile Litvinov klesal stále níž tabulkou, takže i ti hráči to přiznávali, že ten tlak se na ně opravdu vytvořil takový, že samotní ti hráči nevěděli, co s ním bude právě na tu další sezónu. A jak to teda ono, jak oni to nakonec teda vzali, když slyšeli tu zprávu, teda, že se do toho spustila nová skupina, která se snaží ten Litvinov zachránit, tak pookřáli nebo věřili potom to, že to tam bude už v pořádku v Litvinově?
3: Tak já jsem přesvědčený, že to velký vliv mělo, protože tohle, jestli si dobře vybavuju, tak to bylo na konci listopadu a my jsme před Vánoci nebo kolem Vánoc stáhli tu ztrátu bodovou na předposledního, a nevím, na bod, na dva. Zkrátka jsme se dotáhli a jsem přesvědčený, že to byla jako světlo na konci tunelu. Za prvý jednak světlo na konci tunelu, za druhý samozřejmě zdravotní stav těch klíčových hráčů se nějakým způsobem v tomhle období stabilizoval a v tu dobu kolem těch Vánoc, tak jsem věřil, že se tý baráži ještě vyhneme, ale když tohle přišlo, ta novina, že to budou přebírat Jirka Šlégr, Robert Kysela, tak jsem přesvědčený, že to mělo jednoznačně pozitivní vliv na to dění na ledě.
1: Hokejový Litvínov, to je velká část našeho tématu na radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Můžeme se vydat ale i trochu zpátky, třeba do doby, kdy už do Litvínova přišel hrát muž z Velké Británie. Liam Kirk, který měl za sebou skvělé mistrovství světa v Rize v roce 2021, pak si odskočil do zahraničí a pak jste ho stáhli do Litvínova jako poměrně zajímavou extraligovou akvizici. Jak se to dělá?
3: To byla strašně, strašně složitá anabáze. My jsme hlavně hledali celý léto na trhu centra, který by doplnil Matuše Sukela, Davida Kašeho, a samozřejmě hledat centra na trhu do Litvínova, do města, který je nejmenší v extralize, průmyslový, tak to bylo strašně těžký. Liam Kirk navíc měl stále smlouvu tehdy s Arizonou a byť my tu smlouvu s ním jsme uzavřeli nebo se dohodli někdy na začátku srpna, tak dál tam byl problém toho jeho smluvního kontraktu s Arizonou a čekalo se až do konce září, než uzavře tu svoji anabázi v NHL a v Zámoří a už tam panovala nervozita, jestli to vůbec dopadne nebo nedopadne. My když jsme začali řešit Liama Kirka, tak ve stejnou chvíli byl na stole i Eduard Strelmax, ale právě tou univerzálností Liama Kirka, který je schopný alternovat na centru, tak jsme se tehdy rozhodli pro něj.
1: Je ta regionální pozice Litvínova a to, jaké to je město, odrazující věc pro hráče? Jste říkal, že je těžké dostat někoho prostě do Litvínova. Kdyby to byla Boleslav a dá se bydlet v Praze, tak je to asi sympatičtější. Tak opravdu ten Litvínov je tak trochu jako stranou zájmu mimo hokejově?
3: Jednoznačně ty jednání nebo ten výběr těch hráčů na tohle musí pamatovat, protože za to mý 5-6letý působení jsme jenom jednou přivedli hráče s rodinou, s dětma. To byl teďko Markus Hanikainen, jinak zkrátka jsme vybírali mladý hráče, kteří dělají třeba pro ně krok do neznáma, chtějí se hokejově posunout a sázeli jsme na tu sportovní stránku těch hráčů, ale Švéd, Fin, Kanaďan, Američan s rodinou, s přítelkyněm a s rodinným zázemím, tak si často jako upřednostňoval ty města, které jsou jako lokalitou i tím ekonomickým stavem lepší, atraktivnější. Tak.
2: Na druhou stranu, ale zase Litvínov díky té své historii, spousty těch hvězd, těch hráčů, tak zase to si myslím, že má obrovský vyhlas ve světě a na to by mohli slyšet, ne, zahraniční hráči.
3: Ta moje zkušenost je taková, že na to moc nehleděli, protože z té historie a tradice, kor třeba ty cizinci, jo, z té si moc nevemou a řada tradičních klubů, ať už hokej ve fotbale nebo v jakýmkoliv jiném sportu, tak skončila a ono jenom z té tradice se žít nedá. Když šel cizinec do Litvínova, tak ho zajímalo nastavení klubu teď v ten daný moment a samozřejmě to bylo nějaká zajímavost klubu, ale ten klub si taky před tím rokem 2019, až jsme přišli, tak prošel řadou let jako sportovních neúspěchů, takže...
1: vidí hokejista, který podepisuje smlouvu s Litvínovem, zimní stadion před podpisem nebo až po?
3: Jednoznačně před, protože ty kluci si jsou schopní pozbírat reference a vždycky jedna z prvních vět, když jsem komunikoval s nimi nebo s agenty, tak byla, že jsme nejmenší město v extralize, průmyslový město, že moc zážitků ve městě, kromě hokeje, jako nedostane, byť je na dobrý poloze, blízko Drážďan, blízko Varům, blízko Praze, a vždycky jim přicházely fotky zázemí, tak aby věděli, do čeho jdou, aby v obě strany pak nebyli překvapený.
1: Říká Tomáš Vrábel v pořadu Čistá hra Martina Procházky, náš host je bývalým sportovním manažerem HC Verva Litvínov. Bavili jsme se o zimním stadionu v Litvínově, o tradici a tak dále. Zaznělo jméno Eduard Stralmax, což je muž, kterého si teď tak trochu přehazují mezi sebou Kladno, Vary, Farma Detroitu, teď podepsal s Edmontonem. A vy jste na síti X, bývalém Twitteru, napsal poměrně zajímavý soupis souvislostí, že na tom jeho odchodu do Edmontonu a na tom, co se děje kolem něj, vlastně vyhráli všichni. Zkuste nám to nějak popsat v našem vysílání.
3: Tak je to zrovna příklad, kdy znova ukazuje tu velkou propast mezi hokejem a fotbalem, když Karlovy Vary podepisovali Eduarda Stralmaxe, tak on ještě než tam nastoupil, tak podepsal smlouvu v NHL. To byla situace, kdy Vary počítali s Stralmaxem do sestavy, do rozpočtu a tak dále. Nicméně on hrál tak dobře, že si uhrál NHL a v ten moment, kdy odcházel, tak Karlovy Vary z toho neměli ani korunu a tím, že v minulých sezónách působil na Kladně, tak značná část toho fíčka z NHL šla Kladnu. Takže Kladno dostalo za hráče, který tam za ně hrál, ale už hrát neměl. A teď víceméně Kladno díky zázemí silného majitele a tak dále si ho chtělo pojistit, tak ho dle jejich prohlášení vyplatilo ze smlouvy, podepsalo pro evropský trh a čeká se na to, Kladno čeká na to, kdy Stralmax ukončí tu a na bázi v Zámoří a v momentě, kdy se bude vracet, tak se bude vracet na Kladno.
1: Čili by se mohlo stát něco podobného, jako to měl David Tomášek, který v Edmontonu hrál také relativně krátce a pak šel do české extraligy, ale ten asi věděl nebo nevěděl, že půjde do Sparty, pokud skončí v Edmontonu. Tam to tak jasné nebylo, nebo ano, víte, nevíte, nevíme.
3: Tak teď se Tomášek vracel do Feriestadu a podle mě to je stejný princip, kdy on měl smlouvu s Feriestadem, odešel do Edmontonu a v momentě, kdy to tam předčasně ukončil, tak mu dál v Evropě běžel kontrakt s Feriestadem a to se ale jenom domnívám, že ten kontrakt měl dál platný.
1: Jenom pro vysvětlení některým posluchačům, vy jste říkal fíčko, což je jakási platba za to, kde ten hráč dřív hrál, aby to bylo
3: ano,
1: trochu
3: ano,
1: česky řečeno.
3: Ano, ano. Je to vyplacení za to víceméně jako výchovné, jinými slovy. Mm-hmm.
1: Čili teď Stralmax bude čekat na to, jestli se prosadí nebo ne a jeho varianta B by teda asi nebyla Farma, ale rovnou Evropa, nebo to už je asi na něm?
3: To už je na něm, samozřejmě on může zkusit působit i na Farmě, ale v momentě, kdy tam už rozváže kontrakt a půjde do Evropy, tak je to Kladno.
1: Jaká je v tuhle chvíli role sportovního manažera v téhle situaci? Kdybyste byl Tomáš Plekanec?
3: No, jak na rybách, no, čeká, samozřejmě jsem přesvědčený, že Tomáš Eduardcovi přeje, aby se prosadil v Zámoří, na druhou stranu taky asi se tajně těší na to, když mu to nedopadne, tak mu posílí jeho Kladno.
2: Protože Tomáš Plekanec má, jak se říká, nahozeno.
3: Má nahozeno na svou rybu, přesně tak.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Tomáš Vrábel s námi zůstává ve studiu v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vy jste působil jako sportovní manažer v HC Verva Litvínov, předtím analytik, předtím sportovní novinář. Je to zhruba 10 let, kdy jste ještě působil jako sportovní novinář a pak jste se překlenul do toho analytika. Jak se to povedlo a díky jakému extraligovému momentu to bylo?
3: Tak tehdy jsem začal zpracovávat statisticky finále Sparta Liberec a rozebral jsem to jednak před sérií a za druhý zostavu 2-2, kdy jsem jako predikoval nebo rozebíral tu sérii, takže Liberec jde za titulem blíž. Na základě toho v rozhovoru pro Českou televizi Josef Jandač měl nějakou poznámku konkrétně na mě, nicméně v létě jsme se nějak poznali, já jsem mu přiblížil, co ta analytika obnáší, co mu může říct, ukázat. a v průběhu té následující sezóny jsem se přesunul do Sparty a k národnímu týmu jako analytik.
1: Jestli dobře počítám, to vám bylo 26 let.
3: Asi ano.
1: Slyšel na to Josef Jandáč, jak bylo těžké ho přesvědčit? Nebo nebylo?
3: To nebylo o přesvědčování, já mu jenom tehdy předložil to, jak ty data se sbírají, jaký jsou výstupy, jaké je jako reprodukce těch statistik a bylo to jenom na něm, jestli ho to zaujme nebo ne.
1: A zaujalo natolik, Martine?
2: Já jsem si chtěl právě, bavíme se tady celou dobu o zápasech a teďka ty pokročilé statistiky, jak jsou schopni ty trenéři to třeba využít v tréninku?
3: Tak samozřejmě už jsou softwary, který řeknu, ty data sbírají automaticky. Vím, že některé kluby v Česku s tím pracují a dovedou měřit rychlost, intenzitu bruslení, počet na bruslených kilometrů a jsou to klíčové data pro fyzickou připravenost, jsou to klíčové data pro nějakou predikci třeba zranění, kdy u některého hráče vidíte nějakou tendenci, že se v něčem zhoršuje, tak se řeší příčina toho a pak samozřejmě i co se týče nějaký poklesu formy nebo dotrénovanosti, tak to jsou věci, které vám tomu jednoznačně pomůžou a není to pocitová záležitost.
1: Když je potřeba hokejistu nějakým způsobem změřit, dovedu si to představit u běžců, ti mají takový ten pás pod prsy a jak pak vypadá hokejista? Má čip v bruslích, existují, dávají se čipy do puků, co všechno se dá změřit a jak moc toho sportovce asi neúplně omezuje, ale co všechno třeba může mít na sobě?
3: Ne, tak je to o malých čipech, o kterých ani nevíte, že na sobě máte, jsou v drezech anebo v pucích a to vám pozbírá data, které potřebujete.
1: To musí být strašné kvantum, ne, pak těch dat. Kolik času zabere se v tom prohrabat? Protože jsou videotrenéři, ty si musí pustit zápas, rozsekat to na určité pasáže, nebo to dělají už v průběhu utkání třeba, ale pak, když se vám sejde mnoho takovýchhle statistik, tak to je do půlnoci.
3: Tak na to už máte, řeknu, přednastavený šablony, kdy pokud potřebujete něco řešit operativně, tak už víte, kam se podívat a takže na to jsou věci, které ty lidi, když v tom pracujou, tak se rychle zorientujou.
2: Jak to vnímají hráči teda teďka se o tím? Protože já jsem třeba, když se vžiju do své role, když jsme ještě hrál, tak jako my se žádný takovýhle statistiky neměli. Bavili jsme se o nahrávkách, o golech a nikdo víc si neřešil. Trenéři prostě věděli, kdo jak dává goly, dodává nahrávky, jak ho nějakým způsobem zlepšit. Ale teďka vlastně přemýšlím nad tím, jak ti hráči to třeba říkáš, že mají na sobě čipy, že mají na sobě jsou očipovaný komplet. A jak oni to vnímají ty hráči, jako když jim pak trenér nebo ty, nebo někdo jim předloží, že pojďte se, tady to máte jasně daný. A oni nemají žádné argumenty proti tomu, protože tady to je jasně daný. Ať je to ta rychlost, ať je to ta frekvence, já nevím, čokoliv.
3: Tak ty začátky byly hodně složitý v té Spartě třeba, protože ta analytika byla na úplným prvopočátku a samozřejmě starší hráči tomu moc nevěřili. Úplně jednoduchý princip, je to prostě evolučně daný. A dneska už můžu říct, že řada hráčů si platí svý kondiční trenéry, svý výživový poradce, top sportovci světa mají svý kuchaře a samozřejmě ta analytika je nástroj, kde vám může ukázat rezervy nebo naopak silné stránky a na základě toho ten svůj výkon zlepšovat. Ve všem vidíme na atletice a tak dále, že ty výkony hranice se posouvají a tohle je jako jeden z nástrojů toho, jak tomu docílit. Takže dnešní doba už je taková, že ty hráči, hodně z nich si to žádá a pracuje s tím na denní bázi.
1: Zkusím si tipnout, že vrchol analytiky u Martina Procházky bylo, že na začátku letní přípravy zaběhl 15-stovku, změřil mu jí, pak jí zaběhl na konci letní přípravy a zjistilo se, o kolik byl lepší nebo horší.
2: Je to tak, přesně jak to říkáš. A to samý je s benchem, že jo? Kolik jsem zvednul na kilo, jestli jsem se zlepšil během letní přípravy, to znamená, že jsem na začátku zvedl 70 kilo a na konci 95, tak tam bylo určité zlepšení. Kdyby to bylo obráceně, tak vím, že to je špatně. Ale přesně mi to zajímalo, jak to právě ti hráči vnímají. Tohle to je perfektní, protože když už na to přišli, důležité, že jim to všem pomáhá, těm mladším, kteří už samozřejmě jsou k tomu přirození, taky ti starší, protože jak už já jsem přesně si říkal si, jak by mi najednou bylo, kdybych v 35 mi najednou přišel někdo říkat, hele, tohle to všechno dělá špatně, tohle dělá špatně, tady je málo tohle. A ty bych říkal, tak já jsem vlastně úplně hrozný na to.
1: Já to dělám 15 let blbě.
2: No, dá se to tak říct.
3: Ne, tak ono to není jenom o tom, že by člověk měl pracovat jenom s těma věcma, kde jsou rezervy nebo které jsou špatně, ale stejně taky zlepšovat své silné stránky. Takže když to někdo uchopí tak, že ukazuje ty negativní věci, tak samozřejmě ta druhá strana se často zasekne a je to kontraproduktivní.
1: Třeba David Tomášek, když působil v Edmontonu, tak měl tu čest si zahrát s Connorem McDavidem. A nazval ho, a to slovní spojení je poměrně vtipné, on říká, že to je hokejový šprt, že prostě si sleduje i videa ostatních hráčů, jako ve fotbale si brankáři snaží načíst někoho, kam kope penalty, tak i tohle jako odlišuje ty hráče nadprůměrné od průměrných a je to třeba i v extralize, jsou takovýhle blázni?
3: Jsou jednoznačně v úvozovkách blázni. Vy o některých, který si nechávají zpracovat a vyhodnocovat zápasy od jiných nezávislých analytiků, nejenom od videokoučů v týmu, ale někoho nezávazně, kdo je zhodnotí, ukáže plusy, minusy té hry a ty hráči se takhle posouvají. Je to prostě nástroj na to, jak se zlepšovat a mě pobavilo, když jsem viděl dokument Last Dance, tak Dennis Rodman, všichni známe ten jeho životní styl, tak on tam v ten jeden moment popisuje, kdy analyzoval doskoky jiných hráčů, házel si na koš a sledoval, pod jakou rotací se ty míče odrážejí, kam se odrážejí. Tak řeknu, i Dennis Rodman v tomhle byl to nejlepší doskokář a v tomhle tom jako uvažoval analyticky.
1: A přitom žil v době, kdy ještě analytika byla doslova v plenkách.
3: Ano.
1: Bavíme se samozřejmě o basketbale. S Tomášem Vrábelem jsme dál ve vysílání Radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vy jste říkal, že jsou i hráči, kteří si najímají někoho soukromého a s tím se dá jako uživit, že bych byl soukromý analytik hráčů a oslovoval je a zavolal, já nevím, do Boleslavy, říká, ale nechcete, chlapci, kromě těch vašich videotrenérů, kterým samozřejmě bezmezně důvěřujete, ale já vám ukážu ještě něco lepšího. Tohle je i práce? Jako mimo klub?
3: Umím si to představit, samozřejmě v zámoří to je úplně běžný a umím si představit, že nevím, jak moc uživit, ale že o to bude zájem, ať už u profi hráčů nebo u mládežnických hráčů, kteří se chtějí zlepšovat. A samozřejmě ten servis klubů v mládeži, co se týče videa nebo nějaký statistik, tak je minimální, takže...
1: Můžete nám i zavolat na Radiožurnál Sport do pořadu Čistá hra Martina Procházky 221 552 222, pokud vás něco zajímá. Je tady s námi Tomáš Vrábel, tehdy ještě hokejový analytik, ale to se asi nezapomíná, ne?
3: Ne.
1: Takže stále.
3: Stále.
1: Ale na prázdninách aktuálně.
3: Tak.
1: No kam povedou vaše další kroky? Bude to u ledu? Chápu, že je červenec ještě, jako než zamrzne, je dlouhá doba, ale...
3: Tak, ještě ledy nejsou zamrzlý, tak uvidíme.
1: Tak vy máte za sebou, s hokejkou jste z toho trávil také hodně i na hokejbalových hřištích, takže je to věc, kterou nedáte z ruky?
3: Jednoznačně, tím, že sedmiletý syn hraje hokej, tak to je, dál je to životní i vášeň.
1: Takže v tuhle chvíli jste už i jako analytik lomeno rodič. A teď chodí na ten zimák a je tam mnoho těch rodičů. A tam je analytiků.
3: Tam je analytik.

0: a tak tomu byl nenásilně nasměrován, bych to asi řekl.
1: A to většinu času strávil na litvínovském zimáku, předpokládám.
0: Tak, tak. A to největší zážitky má z litvínovského zimáku.
1: Což má samozřejmě Martin Procházka taky. My to tady tak jako trochu z nás jde cítit, že to asi trochu haníme, ale vy jste tam šel ze Sparty, z O2 Areny, ještě přes Jihlavu tedy. Tak nemrzí vás, že ještě, že jste nezažil nový zimák v Jihlavě? Tam to také vypadalo dřív trochu jinak.
0: Tak já jsem odcházel v době, kdy jsem tam strávil, já tomu říkám rok nula, kdy jsme se přesunuli do azylu, nicméně s tou starou arénou, respektive stadionem, se za ten rok nic nestalo a z nějakého procenta to vypadalo, že ani, že třeba ta aréna se nedostaví, takže zaplať pánbu pro Jihlavu, pro celý region, ta aréna stojí, je krásná a ta Jihlava by si extraligu zasloužila.
1: Vy jste říkal, že je těžké dotáhnout hráče s rodinou do Litvínova, tak co v tomhle ohledu nabízí Jihlava? A ještě o soutěž níž, jak je tohle těžké?
0: Tak ten princip je stejný, tak Jihlava je krajské město a má toho hodně co nabídnout, je to hodinu a půl od Prahy, takže skvělý zázemí, prostor jako sportovní prostor pro ty hráče, kteří se chtějí posunout a dotáhnout tým do extraligy, takže Jihlava je určitě atraktivní destinace pro řadu hráčů.
1: Říká Tomáš Vrábel, který působil jako sportovní manažer nejen v Litvínově, ale také v prvoligové Jihlavě. Kdy je v téhle práci největší šrumec?
0: Přes celý rok prakticky, protože my v Litvínově jsme museli koukat do zahraničí na zahraniční hráče a ten trh se rozjíždí se zahraničními hráči v létě. Takže tam je potřeba samozřejmě skautovat hráče, vyjednávat s hráči, pak jim zajistit ten servis kolem, to je zajištění bytů, víza, pojistky a tak dále. Pak nastane sezóna, zápasy přátelský a ta práce manažerská v klubu je celoroční.
2: Tomáši, hned na začátku si řekl, my jsme v Litvínově museli se dívat do zahraničí. Tak mi řekni, jako sportovní manažer, proč do zahraničí? Proč ne třeba do nižších soutěží tady u nás? Protože za mě prostě máme tady i v té o tu jednu níž kategorii, máme prostě spousta kvalitních hráčů mladých, ale ty si řekl, my jsme se museli dívat do zahraničí.
0: Protože zahraniční hráči jsme přiváděli nebo snažili jsme se přivádět, aby to byli rozdíloví hráči, což si troufnu říct, že většinou se nám povedlo. Za druhý řada hráčů českých má vztah k nějakému klubu nebo regionu, takže ten Litvínov nebyla tak žádaná destinace. Za třetí rozpočet jsou kluby, drtivá většina, který mají větší rozpočet než Litvínov nebo než měl Litvínov. A poslední ten argument je, kdy Litvínov Ačko a Mládež jsou dvě oddělené firmy, ono je to tak všude, nicméně v Litvínov je specifikum to, že jsou personálně finančně oddělený. My z Ačka jsme neměli vliv na to, kdo trénuje New Yorku dorost, jaký hráče kupují nebo nekupují do Mládeže. A zkrátka ta výchova Litvínováků nebyla tak úspěšná v posledních letech, když si odmyslím Honzu Mišáka, Kristiána Reichla, Pepu Mišáka, zkrátka syny napojený na lidi z klubů nebo lidi z města, tak to jsou jako argumenty, proč jsme koukali do zahraničí.
1: Přeci jen dávalo by asi smysl, aby bylo propojené Ačko s juniorkou, abyste vy to tehdy mohli ovlivňovat, tak změní se to s novými muži v zádech klubu, jako jsou Kysela, Šlégr a tak dále, to jsou přece profíci na svém místě.
0: Pevně věřím, že jo. Propojit se jim to nepovedlo ani v jejich dřívějším působení v klubu, nepovedlo se to propojit nám, teď věřím a fandím jim v tom, aby se jim to propojilo a ten klub vystupoval jednotně a byl řízený ze zhora Ačkem a na to personální, finanční rozdělení, rozpočet a tak dále.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a někdo se k nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Robert. Já bych měl takovou otázku na pana Vrábela, možná i na Martina Procházku. Jak vypadá vlastně nábor, ať už Litvínova nebo nějakých možná jiných týmů, ať už je to Dukla nebo tak,

0: mladých hráčů. Jestli chodí někdo do školy, třeba samotní ty hráči, ty hvězdy jdou do školy, setkají se s těma školákama, malejma, první třída, možná ještě školka, nevím. A jestli by to nebylo lepší než nákup hráčů. Jo, děkuju, nashledanou.
1: Děkujeme. To by byl samozřejmě asi dlouhodobější proces od první třídy vychovat hráče do Ačka, ale chápeme dotaz posluchače Roberta. Tomáš Vrábel odpovídá.
2: Tak hráči Ačka, teď to nebudu říkat úplně do detailu, ale navštěvovali základní školy. Byl tam svazový projekt Pojď hrát hokej a samozřejmě to propojení tam nějaký bylo. To, že by mělo být větší, tak to potvrzuju, aby si ty mladí kluci, ty děti budovali vztah klubu a viděli ty svý hrdiny, měli ty svý hrdiny v A-týmu, takže to je jednoznačně prostor, jak se posunout a jak budovat ten vztah ke klubu.
1: Bavíme se teď s Tomášem Vrábelem primárně o Litvínovu a tak můžeme zaspomínat na to, co se stalo vlastně relativně nedávno. Je to necelý měsíc, co v našem vysílání promluvili třeba Robert Kysela a Jiří Šléger na téma toho, že vlastně přebírají a zachraňují klub.
3: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
4: To je něco, když jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
3: Poděkoval Šlégr Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
5: Já věčný optimista, už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a prostě si vzpomenu, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas.
3: Oficiálně jsou novými majiteli klubu Jiří Šlégr a Robert Kysela.
6: Spíš zatím vidím jako takovou jako zodpovědnost, možná trošku obavu, protože dokud Unipetrol byl vlastník, no tak se vytvořila 5 milionů ztráta nebo 8 milionů ztráta, protože se zrovna nedařilo, bylo potřeba koupit hráče, ale já nemám nikde 3 miliony, abych je přines zítra, že jako nejsou. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
3: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Šlégrem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
5: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing zázemí pro fanoušky. To prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestu chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
3: Řekl Jiří Šlégr z Litvínova, David Kalvás, Radiožurnál.
7: Čistá hra Martina Procházky.
1: Nemohli jsme Jiřího Šlégra u toho, co říkal, vidět, ale bylo slyšet na jeho hlasu, jak se mu hodně chvěje. Zažil jste ho někdy takhle?
2: Já osobně ne, bo vnímal jsem, že velký emoce měl během baráže. Kdy samozřejmě jsme si všichni přáli, aby se to zachránilo, ale má to pro Jiřího velký význam.
1: Což je pochopitelné, dovede si Martin Procházka představit jiný scénář, než to, že tihle chlapíci převzali Litvínov?
8: Asi ne, už to tam vlastně v té reportáži bylo, že je hrozně těžký najít najednou prostě nějakou osobu, která přinese prostě peníze, které už tam zmiňovali miliardáře, že oslovuje desítky miliardářů a nikdo to prostě zatím, jak se říká, nepřevzal, jako třeba v případě Kladna, kde pan Drastil se zapojil do klubu a najednou prostě Kladno je stabilizovaný, má teďka mnohem větší rozpočet, je to už je vidět podle těch nákupů, ale jak už to říkal asi Tomáš, prostě je těžké najednou někoho, pokud nemá tam úplně tu srdcovku v sobě, ten člověk, který má ty miliardy a je ochoten do toho jít, tak je hodně těžké určitě někoho takového získat a možná to může být i tou lokalitou, že to je ten Litvínov.
2: Tak ono samozřejmě je rozdíl, když pan Drastil kupuje Kladno, nebo pan Pavlíček Jihlavu, pan Šenkypl Karlovy Vary, to jsou všechno kluby, kde znova jsme u toho Ačko a mládeže jsou propojený, tito lidé si zároveň kupují licenci, registrační práva a tak dále, tak všechny ty kluby jsou v jiných nastaveních, než je Litvínov, než o čem jsem mluvil před chvílí.
1: Do Litvínova jste říkal, že je někdy těžké sehnat hráče, ale třeba takový Matuš Sukel, to už je hokejista na takovou malinkatou sošku, ne, na zimáku? Už to je velký srdcař přece.
2: Tak Matuš Sukel samozřejmě v Litvínově odvádí skvělou práci, kdy tím svým přístupem jde jednoznačným vzorem pro celou kabinu. Tam je zajímavý naše propojení, když jsem končil na Spartě, tak vlastně za našeho působení se Matuš podepisoval do Sparty a ty naše cesty se později potkaly v Litvínově, takže já na Matuše nedám dopustit a díky tomu svýmu charakteru a přístupu tak odved vynikající práci pro klub.
1: A kromě toho si třeba vysloužili pozvánku na olympijské hry, takže i po hokejové stránce je to, řekněme, velmi velký nadstandard. Co smlouvy třeba na delší dobu?
2: Ty jsme v Litvínově nedělali. Za prvý, nebo úplně ten největším argumentem bylo to finanční zázemí a Litvínov jako klub, představenstvo, potažmo akcionáři se nechtěli zavazovat k delším závazkům a vždycky jsme jako přistupovali na krátkodobější smlouvy, dvouletý třeba s opcí a to byl náš jako strop, co se týče délky závazku.
1: Já narážím teď i na úplně jinou soutěž. NHL, Radko Gudas, 36 let, smlouva na 6 let. To už je poměrně raritní, ne? Na to, že mnozí hokejoví fanoušci Gudase posílali do Sparty, někteří mu po zákroku na Austina Matthewse ukončovali kariéru nejen za mořem, někdo po hokejové stránce už úplně ho zatracoval a on najednou podepíše prostě, on může dalších 6 let chodit v pantoflích na zimák.
2: Smlouva Radka Gudase, jak ji čtu já, tak jsme u toho, že to je hra čísel a v jeho věku podepsat 6letou smlouvu sportovně nedává vůbec žádný smysl, ale ekonomicky pro ten klub, když ta částka nebo ta smlouva je rozložená na více let, tak zjednoduším, to je to hra čísel.
1: No dobře, ale tu smlouvu má prostě.
2: Tu smlouvu má, tak v jiném klubu by podepsal 2-3letou za výrazně větší obnos. Tady má ten příjem jako rozložený do více let.
8: Každopádně, ale v dnešní době 36 let zase není považováno za nějakého staršího hráče nebo starého hráče. Je to celkem standardní a je vidět, že i NHL prostě je hráč schopný dostat přesně, jak říkáme, na 6 let takovouhle krásnou smlouvu, že já v tom vůbec naopak nevidím a myslím si, že to je jenom dobře, že ty kluby jsou ochotny hráči dát takovýhle kontrakt.
1: Konec konců třeba Daniel Vladař podepsal nádhernou smlouvu teď. Je toho víc z českého pohledu. My se ještě stále můžeme ještě krátce v závěru pořadu Čistá hra Martina Procházky s Tomášem Vrábelem, teď už bývalým sportovním manažerem Litvínova, pobavit o dvou bratrech, David Kaše, Ondřej Kaše. Bez nich by to byla asi velmi těžká pozice a dává i vám jako tehdejšímu sportovnímu manažerovi smysl to, že se prostě vrátili domů, že to mají kousek, oni jsou z Kadaně.
2: Tak jednoznačně nechci mluvit za ně, ale oni to takhle vnímali, že to v jejich té fázi kariéry každý měl trochu jinou, tak jim to dávalo smysl a pro klub to byl úplný game changer při skládání týmu, protože i kdyby ty kluci tam nebyli, tak vy byste ten rozpočet, já to říkám, jako neměl komu dát, jo, protože byste nechtěl nikoho přeplácet a hráči takovýhle úrovně zkrátka neměli zájem v Litvínově působit, jo, je tady řada klubů jiných a ty kluci zaplať pámu, že měli vztah k regionu, nebo že mají vztah k regionu a pomohli nám jednoznačně v těch sezónách tomu být výš a především ty první sezóny kluci k tomu přistoupili s pokorem a respektem k té soutěži a Ondra zdravotně nevěděl, jak na tom bude a díky nim jsme hráli, řeknu, ty první sezónu tak vysoko, tak jak jsme hráli, takže.
1: Konec konců i díky tomu měl vlastně Litvínov mistra světa z Prahy.
2: Tak.
1: Mohli pochlubit v Litvínově. Radiožurnál Sport a pořad Čistá hra pro vás bude zase každé úterý od 10 mezi 10 a 11. Teď během prázdnin v takovém letním režimu, říkáme tomu hokejové léto. Dnes bylo s Tomášem Vrábelem, bývalým sportovním novinářem, hokejovým analytikem a také bývalým sportovním manažerem. Zkušeností je mnoho, tak doufejme, že třeba ty vaše budou znovu ještě hokejové a ať se daří synovi.
2: Díky za pozvání, mějte se hezky a hezký den.
1: Loučí se i Martin Procházka, hezký den.
8: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: A od mikrofonu František Kuna.

0: po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky.
0: Topíte se v reklamách.
1: V reklamách.
0: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.